písničku

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděly Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, krátce Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol a to bylo asi 15. století, že jo.
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. Jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám přidělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohla jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takový, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: To všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A Dávidek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vebě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítají, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dusiky.
2: Měnila jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína.

0: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
1: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
0: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
1: Zajedno, můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
0: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale... Ozývá se Blatná?
1: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
0: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
1: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
0: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
1: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
0: Co byste si pro něj přála?
1: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
0: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
1: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme.

Rodovým heslem rodiny Hildprantů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal bys si.
2: Dal bych si,
1: ale
2: no.
1: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde,
4: počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde na
4: černo. Jsme tady sami. Tak no, byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Se slalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no.
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No, já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: kluci,
1: skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz. Já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
0: Aha, aby se to nový záběr,
1: to šlo
0: intenzitu
1: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No, vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No, to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl.
0: On zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak tě zavut? Davaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čovíka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? No. Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapus, já vás, nový ochránce,
3: Kim Jong Chen.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Mi, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako nafocení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow 70ka film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou takový.
4: To bylo
7: takový...
4: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity
7: a nezrušili. A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku
7: ano.
4: A po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že jo,
3: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn. No,
3: proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známek fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifasdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es sege ich vagyok es jo persze megamata. Sono sano e to bene. Jestem sto rufi, pavoggi mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co,
2: Andro? Já jsem tušil. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový prout to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, všeho, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk. Zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem vám poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si, po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku,
1: ano.
5: Jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mě se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli takhle v koutě, byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak se na něj pamatuje Ondra?
3: No.
1: Nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmerecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No. Pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano. V autobuse jede 5 policajtů. Ano. 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno,

0: Pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. Říkal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
2: Já moc
1: děkuju léto, krásný
2: za milé
1: čas.
2: Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
2: Další část léta.
1: Ano, A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Doprava z mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích se od 1. září přesune na provizorní most. Na středních školách v Pardubickém kraji pokračují velké stavební zakázky. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno a zataženo a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Doprava z mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích se od 1. září přesune na provizorní most. Řidiči po něm budou stále jezdit kyvadlově jedním pruhem. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, které kvůli omezené nosnosti starého mostu nahradily menší vozy, říká ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
2: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici Kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půlnoci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
0: Po otevření provizorního přemostění začnou stavbaři s výstavbou nového mostu Kapitána Bartoše, na kterém bude provoz obousměrný. Žáci a studenti se v 1. zářijovém týdnu dočkají otevření nové tělocvičny střední průmyslové školy v Letohradu. V Ústí nad Orlicí se zároveň otevře i areál Perly umělecko-průmyslové školy Ústí nad Orlicí. Informovalo o tom hejtmanství s tím, že opravy obou škol dohromady stály přes 300 milionů korun.
3: Ve školství aktuálně pokračují i další stavební zakázky. Desítky milionů korun jdou na budování přístavby speciální školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy v Litomyšli a na opravu obchodní akademie v Pardubicích. Studenti střední školy gastronomické a technické v Žamberku se po prázdninách dočkají vylepšených odborných učeben a dílen. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Hradeckých ulicích přibyde dnes dalších 16 kamenů zmizelých takzvaných štolprštajnů. Připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Kameny budou postupně umístěny na 7 adresách. Pokládka začne v 9 hodin u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic 2. a 3. třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
4: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky místy bouřky. Ty mohou být výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý během nemírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Bylanech na Chrudimsku čekají řidiče omezení, stavbaři tam začali pracovat na úpravě ploch podél hlavní trasy číslo 17 a průjezd je tak na některých místech zúžený. Zakázka by měla být hotová na podzim. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 17. srpna, takové je dnešní datum, začíná 34. týden roku 2026. Vám všem přejeme pěkné pondělí. Novopečené maminky na ní mají u pojišťovny nárok, ne všechny se ale ke službě po porodu dostanou. Řeč je o návštěvách porodních asistentek u žen doma. Co s tím chtějí ženy a pojišťovny dělat a mnohem víc si řekneme za malou chvíli, tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. Máme pro vás i celou řadu písniček, které nestárnou, třeba Krabička Sirek nás čeká, to bude Dalibor Janda, nebo Pavel Bobek má Dívka Ena, začínáme u Ivety Bartošové a u písničky Když láska schází. Tak vám všem přejeme pěkné probouzení a taky dobrý start do toho nového týdne. Ať se vám všem daří a ještě příjemné léto.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 17:15, je pondělí 17. srpna, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali včera evakuovat, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na hasiče. V belgickém regionu spálil požár přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Belgické úřady zároveň spoléhají na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které přislíbila Evropská unie. Další zprávy pro vás budeme mít o 17:30. A teď slíbené téma. Od začátku letošního roku mají matky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k téhle službě dostanou. A to jednoduše kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být víc než 50 tisíc. Reportérka Michaela Bacílková o službě zjišťovala víc.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí na nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to požádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využily, měla asi polovina návštěvu jednu. Často více než 2 týdny po porodu.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měli vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice,

0: minuty po čtvrt na šest, pondělí 17. srpna, dál je s vámi Český rozhlas Pardubice. Jedna zajímavost z Rakouska, mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži můžou pisoáry využívat zdarma. Informuje o tom web France 24. Ve své koaliční dohodě se sociální demokraté a liberálové zavázali rozšířit nabídku veřejných toalet a prozkoumat, jestli by veřejné toalety mohly být pro všechny zdarma. Tak i tohleto se může řešit a i tohleto může být pro někoho výrazný problém. V každém případě my sledujeme hlavní dění v Pardubickém kraji. Dnes v 11 hodin zasedne Rada kraje. Na programu má kromě jiného vyhodnocení dotačního programu podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji 2. Investiční akce anebo informace o činnosti Krajského energetického centra Pardubického kraje. Jednání bude přímo na Krajském úřadu na Komenského náměstí.
1: Počasí.
0: Dnešek bude ve znamení ochlazení a taky velké oblačnosti s deštěm. Čekáme oblačno až zataženo. Na většině území se objeví právě déšť nebo přeháňky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teplotní maxima 22 až 25, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ty zmíněné silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalovými srážkami kolem 30 mm.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Nocí

0: To byl všude zdejší jelen ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 17. srpna 7 minut po čtvrt na 6. Svátek slaví Petry, tak přejeme jenom to nejlepší. I Petruše jsou napsané v kalendáři a přejeme i pevné zdraví vám, kteří dnes máte narozeniny. Je to přesně 425 let od narození Pierre de Fermata, francouzského matematika, který se zabýval hledáním teorií čísel. Na matematiku a některé jí obligátní i fyzikální pojmy se proto dětí zeptala i dnešní oslavenkyně Petra Beránková.
1: Co je to obvod?
2: To je, že nějaký lidé odvodují nějaký lidi do domu.
3: Nějaký člověk, třeba když dostane z práce pánáka.
1: Jak se obvod měří?
2: Že tam seba si musím změřit, kolik mám na těch plotů. Že můžeme měřit báky.
1: Co je to objem?
3: Objem, že třeba mé maminka nádobí.
2: Že moje mamka třeba čistý lahve.
3: Že našli na muži nějaké mužle.
1: Jak se objem měří?
3: Objem se měří tak, že se to vezme takový speciální metr a takhle se to zaměří.
1: Co je to hmotnost?
3: To je, že se to hejbe jako taková puzina.
4: Že je to taková slezká hmota.
1: Co je to délka?
3: Že asi takovýhle stůl měří takovou délku, jako tenhle celý bák.
1: A jak se měří délka?
3: Měřítkem. Může se metrem, kejčíškem, metrem a ještě se může speciálním metrem.

0: Přejeme pěkné pondělní ráno, máme pro vás zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 6 hodin. Vítězem krajského kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 v Pardubickém kraji se v neděli stala Vraclav na Orlicko-Ústecku. Obec získala zlatou stuhu a finanční odměnu 2,25 milionu korun. V krajském kole soutěžilo 23 obcí. Porota ve Vraclavi ocenila dlouhodobý rozvoj obce, zapojování obyvatel, péči o historické dědictví a krajinu a také spolkový život. V Královéhradeckém kraji se zítra vůbec poprvé v historii sejde komise pro sucho, ustanovená před 5 lety. Vedle zástupců kraje v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech kraje, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. A ještě krátce ze sportu. Čeští atleti jsou poprvé v samostatné historii mistrovství Evropy bez medaile. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Meky 7. na 15. stovce. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno a zataženo na většině území, déšť nebo přehánky, místy bouřky. Výjimečně mohou být i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Léto je časem cestování a takové cestování na lehko nemusí znamenat, že se budete muset obejít bez věcí, které opravdu potřebujete. Odborník na outdoorové vybavení a zkušený cestovatel Vítek Hruška v radioporadně po 11. hodině poradí, jak přemýšlet nad výbavou minimalisticky a co si skutečně zabalit na cesty. A po 17. respektive po 18. hodině nabídneme cestovatelskou talk show na cestách s Petrem Voldánem, tentokrát o Vietnamu.
2: Dobré ráno.

0: Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 17. srpna 5,5 minuty před 17:45. Nám se rozhodně nestratily noviny, teď se do nich podíváme s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Za 4 dny se řidiči na východě Čech projedou po novém úseku dálnice. Ředitelství silnic a dálnic před zprovozněním 6-kilometrového úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem zveřejnilo záběry z dronu. Ty zachycují, jak práce finišují. Dobrou zprávu přineslo i ministerstvo dopravy. Nový kus dálnice bude i s navazujícím obchvatem Vysokého Mýta dál bez dálničního poplatku. Kdy se nový úsek v novele vyhlášky o placených úsecích dálnic objeví, zatím není jasné, ale s největší pravděpodobností se tak stane až po zprovoznění tunelu Homole. Ten kvůli složité geologii stavbaři otevřou příští rok v létě. Do té doby zůstanou pravděpodobně nespoplatněné i úseky bez přímé návaznosti na dálniční síť kolem Vysokého Mýta a u Svitav. Takové jsou tedy informace z Mladé fronty dnes a titulek. V pátek se otevře další kus D35, zatím bez poplatku.
1: O víkendu se v Ronově nad Doubravou uskutečnila tradiční vavřinecká pouť. Účast kolotočářů byla podle chrudimského deníku bídná. Všechno se totiž odehrálo v komorním duchu. Auta, labutě, lavice, nějaká lochneská, malý kolotoč. Těmito slovy informovala jedna z diskutujících na sociální síti. Podle hned několika názorů je částečně na vině nedávná rekonstrukce Chytusiho náměstí, kam se teď velké množství atrakcí nevejde. Milovníci tradičního pouťového ruchu si tak budou muset počkat na bartolomějskou pouť v Heřmanově Městci. Ta bude od pátku 28. srpna od 14 hodin do pondělí 31. srpna večer.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, je pondělí 17. srpna a právě teď, přesně na vteřinu, 6:15. Archív Českého rozhlasu poprvé představuje soubor korespondence z přelomového období pražského jara. Výstava s názvem Když svět ladil Prahu, dopisy zahraničních posluchačů z roku 1968 přináší autentické svědectví o reakcích na vysílání Rádia Praha. K vidění je zdarma ve foaje budovy na Vinohradské 12 do konce října. Expozice nabízí originální pohled do zákulisí tehdejšího zahraničního vysílání Československého rozhlasu. V roce 68 se Rádio Praha, tedy předchůdce dnešního Radio Prague International, stalo klíčovým zdrojem informací pro celou planetu. Poté, co byla v Československu zrušena cenzura, toužil svět po zprávách ze střední Evropy víc než kdy dřív. Do budovy na Pražských Vinohradech tehdy dorazily tisíce dopisů z celého světa, reagujících nejenom na každodenní pěnu dní, ale taky na politické dění. Smutnou kapitolou téhle kolekce zůstává, že nové normalizační vedení rozhlasu nechalo později vypracovat analýzu, která zkoumala odpovědi redaktorů zahraničního vysílání na tyto dopisy a jejich hodnotové postoje. Na jejím základě začaly v roce 1971 čistky. Ty znamenaly v redakcích zahraničního vysílání personální zemětřesení. Výrazné osobnosti, které odmítaly srpnovou okupaci, musely z rozhlasu odejít. Tak vy si můžete udělat klidně výlet do Prahy a podívat se na tuhle výstavu, kterou najdete ve foaje budovy na Vinohradské 12, jak jsme říkali, až do konce října.
1: Počasí.
0: A zpátky do Pardubického kraje, kde dnes bude oblačno až zataženo. Na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy bouřky výjimečně i silné a v nich ojediněle kroupy do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalové srážky kolem 30 mm. Později večer budou od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty dnes vystoupí na 22 až 25, na horách to bude mezi 14 a 17 stupni Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Léto ještě nekončí, a tak pokračuje i naše zámecké léto. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice máte možnost poznávat dalších 50 zámků napříč Českem a soutěžit o atraktivní ceny. Hlavní výhra je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. Poslouchejte každý všední den dopoledne v 9:45, kdy pravidelně představujeme jeden zámek a následně vyhlašujeme soutěž. A o víkendu pak přichází zámecký speciál. Patrik Rozehnal oslovil majitele vybraných zámků a vy tak máte jedinečnou možnost dozvědět se, jak se jim na zámeckém sídle bydlí a co to všechno obnáší. Pravidla soutěže, další informace najdete na webu zámeckéléto.cz. Pochopitelně se můžete podívat i na zámky, kde jsme už byli a o kterých jste třeba neslyšeli. A další díl zámeckého léta už dnes dopoledne ve 9:45. Po 13. hodině, protože je pondělí, zase nabídneme další díl pořadu Osobnosti Česka. V něm moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázali. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. Tady je malá ochutnávka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Pořad Osobnosti Česká si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát polárník a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česká s Oskarem Hessem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích se v září otevře nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Hygienici udělili provozovatelům táboru v Královéhradeckém kraji zatím 4 pokuty. Vládu dnes čeká první schůze po 2 týdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Oblačno je zataženo, srážky, bouřky a teploty do 25 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které pečuje v regionu o lidi s touto neurovývojovou poruchou. Centrum nabídne 2 sociální služby, odlehčovací a domov pro osoby se zdravotním postižením. Celková kapacita bude 7 lůžek.
2: V domově bude trvale bydlet 5 klientů. 2 další lůžka poslouží ke krátkodobým pobytům. Využijí je například rodiny, které potřebují na několik dnů pomoc s péčí o svého blízkého. Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Na dokončení a vybavení ale centru stále chybí přes 1 milion korun. Peníze proto schání také od firem a dárců. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Hygienici zkontrolovali v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin už 126 letních dětských táborů nebo stravovacích zařízení, která na tábory dodávají jídlo. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty celkem za 14 000 korun.
3: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
0: Po 2 týdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Sport. Kraulařka Barbora Sémanová doplavala 6. na evropském šampionátu na 400. Ve 2. polovině finále už neměla síly a zaostala výrazně za bronzovou medailí. Přesto ale Sémanová odjíždí z Paříže coby mistryně Evropy na poloviční trati s dobrým pocitem.
4: Ohlížím se zpátky, já jsem strašně šťastná, jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na 100, na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda a je vidět, že to vlastně jde. 200, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
0: Jančejka byl na závěr šampionátu 7. na 200 metrů polohově. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky. Výjimečně mohou být i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nová uzavírka čeká na řidiče ode dneška na Svitavsku. Kvůli stavebním pracím vůbec neprojedou po silnici nižší třídy v Rostání. Objížďka vede přes Starou Trnávku a uzavírka je naplánovaná do 17. října. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 17. října bude přesně za 2 měsíce, dnes je 17. srpna, je pondělí, vám všem přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu Pardubice lehce po 6. hodině. A vydáme se do Laskavárny, do Moravské Třebové, tam jsou nově k vidění ilustrace, perokresby a další tvorba výtvarníka, spisovatele a muzikanta Jaromíra Mikeše. Výstavu tento pátek doplní křest jeho nové knihy a taky koncert. Na vernisáž vás nalákáme za malou chvíli. A z muziky vás čeká Michal Tučný, Marek Ztracený, taky Marie Rotrová a nebo Věra Martinová. ní se vydáváme až na vrcholky hor. Vám všem přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pondělí 17. srpna 3 minuty před 6:45. Ilustrace z knížek, vtipné perokresby, další tvorbu výtvarníka, spisovatele a muzikanta Jaromíra Mikeše si nově můžete prohlédnout v Laskavárně v Moravské Třebové. Vernisáž bude tento pátek a nabídne taky křest Mikešovi nejnovější knihy a koncert. Reportérka Věra Pavlasová se ale na výstavu vydala s předstihem a rozhodně ne sama.
1: Jsou to krásné obrázky, černobílý, vtipný.
2: Paní Ester Tesoli, co se vám na nich líbí nejvíc?
1: Že jsou vtipný, odlehčující, zábavný a hlavně mně se osobně líbí, že tam vždycky vystihnou část města Moravské Třebové, hlavně ty historické části.
2: Já už mám u mikrofonu autora obrázku Jaromíra Mikeše. Podle čeho jste vybíral ze své sbírky ty, které tady zveřejníte?
3: Vybíral jsem je pouze namátkově, ale především jsem je směroval na Moravskou Třebovou, protože v minulosti jsem je měl ve větším měřítku, například ve Svitavách ve fabrice, kde jsem mohl umístit téměř 150 obrázků, když to tady se jich tolik nevyjde.
2: Takže na každém obrázku je zachyceno něco z Moravské Třebové i tamhle na těch vtipných?
3: Ne, na těch vtipných ne, to jsou ilustrace ke knížkám a ke knížce, která právě 21. srpna má být tady v Laskavárně křtěna a ty obrázky, ty ilustrace jsou součástí některých z těch knížek. Kdežto ty velké obrázky, ty A3, jsou publikace k městům a tyhle ty jsou vyloženě směrovány na Moravskou Třebovou.
2: Já se vrátím k té knižce, kterou tady budete křtít, to je také o Moravské Třebové?
3: No přímo není, je to beletrie, je to výběr povídek, některý jsou směřovaný na Moravskou Třebovou a místní rodáci se tam někteří poznají, a takže ví, že to patří tady k našemu rodnému městu.
2: A teď pojďme ještě k tomu 21., to znamená tento pátek, vy tady budete nejen křtít, ale i hrát.
3: Budeme tady křtít samozřejmě tu novou knížku, součástí bude výstava tady těch ilustrací a pak samozřejmě tady zahraje country, kapela Proč nebět, jejíž jsem kapelníkem, a takže ta přispěje k dobré pohodě.
2: Akce začíná v Laskavárně v odpoledne v 17 hodin z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm, tady je Český rozhlas Pardubice, pondělí 17. srpna, před chvílí jsme byli v Moravské Třebové, teď se podíváme do Litomyšle, takže zůstáváme na Svitavsku, protože jsou tady litomyšlské dny barokní tradice, 11. ročník duchovně kulturního festivalu. Za akcí stojí farnost římskokatolické církve Probožství Litomyšl.
1: Počasí.
0: A jaké dnes bude počasí? Čekáme podle meteorologů oblačno až zataženo, po ránu místy polojasno až skoro jasno. Přes den bude na většině území Pardubického kraje pršet, místy můžou být bouřky, výjimečně i silné, a v nich ojediněle kroupy do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a příbalové srážky okolo 30 mm. Maximální teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodí po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, Český rozhlas Pardubice i nadále s vámi v pondělí 17. srpna 7 minut po čtvrt na 7. Do spotřebitelského servisu nám někdy píšete o případech, kdy se závada na výrobku při kontrole v servisu neukáže. Jak postupovat, když už se blíží konec záruky? To poví spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Aleš už třikrát reklamoval mobilní telefon, který po určité době přestane fungovat a lze ho zapnout pouze s připojenou nabíječkou a z reklamace se pokaždé vrátil s vyjádřením, že se voda neprojevila a reklamace se tady neuznává. Blíží se tady konec záruky a pan Aleš se obává, že další opravu už bude muset zaplatit. Pane posluchači, je možné, že i prodejce hraje na to, že se blíží konec záruky, proto je potřeba samozřejmě, pokud se vada objeví ještě před koncem záruky, abyste si ji nechal potvrdit soudním znalcem a reklamaci zopakoval s tímto potvrzením.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Michaela Smáčilová, zprávy.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami také na východě Čech. V Pardubickém kraji platí výstraha od dnešních 12 do 15 hodin. Silné bouřky mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle i s rychlostí kolem 20 metrů za sekundu. Vysoké Mýto bude ode dneška hostit tradiční týden hudby. Pětidenní festival na náměstí Přemysla Otakara II. Nabídne koncerty v různých žánrech. Od roku a popu přes hip-hop a punk rock až po country. Vstup na koncert je volný a festival potrvá do 21. srpna. Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku budou mít novou ošetřovnu. Vznikne z buňky, která dříve sloužila horské službě, k dispozici má být do konce srpna. Sloužit bude jako jednotka intenzivní péče i přijímací místnost pro zvířecí pacienty. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž Zadaru. V oblasti v pátek a v sobotu hořely křoviny, borové lesy a olivové háje. Za úmyslné založení požáru hrozí v Chorvatsku až 5 let vězení. Na řadě je sport. Americký cyklista Andrew August ovládl závod Czech Tour. Celkově druhý byl Ital Alessandro Fanciullo, který vyhrál závěrečnou 4. etapu z Kroměříže na Pustevny. Nejlepší z Čechů Václav Ježek dojel etapu jako 4. a celkově obsadil 7. místo. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Dvě osobní auta bourala v Sakařově ulici, a to mezi křižovatkami s ulicemi Vintrova a Štrosova. A osobní auto havarovalo mimo vozovku na silnici číslo 2 u valu u Přelouče. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Třetí ročník slavného závodu Ironman přilákal do Hradce Králové tisícovky triatlonistů i diváků. V konkurenci triatletů z víc než 40 zemí světa se prosadili i čeští reprezentanti. Ty nejlepší uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je 6.33, pondělí 17. srpna roku 2026 a zpívat bude Helena Vondráčková.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 6:45, je pondělí 17. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice, začíná týden, ve kterém nás čekají přeháňky i bouřky, proti předchozímu období se taky ochladí, i když od středy by nejvyšší teploty neměly být daleko od 30 stupňů Celsia. S meteorologií se spojíme okolo 7:45, teď se díváme do dnešních novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ředitelství silnic a dálnic a město Pardubice dostali 7 nabídek na stavbu jihovýchodního obchvatu města. Nejvýhodnější podala pardubická společnost, která nabídla realizaci za 515 milionů korun bez daně. Jihovýchodní obchvat má v budoucnu odvést část transitní dopravy mimo obydlené části Pardubic. Nabídka dosahuje zhruba 79% přepokládané hodnoty zakázky. Na stavbu nové komunikace o délce přibližně 3 kilometry je pravomocné stavební povolení a momentálně běží záchranný archeologický výzkum. Nová silnice propojí Pardubičky a Draškovice. Další podrobnosti si můžete přečíst v pardubickém deníku.
1: Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů. Letošní hlavní termín kampaně Ukliďme svět připadá na 18. až 20. září. Zapojit se může prakticky kdokoliv. Stačí zorganizovat vlastní úklidovou akci, případně se přidat k některému z už registrovaných úklidů ve svém okolí. Akce mohou pořádat jednotlivci, rodiny, školy, spolky, firmy i obce. Zájemci, kteří chtějí uspořádat vlastní úklid, mohou svou akci zaregistrovat na webu kampaně. Po přihlášení se událost zobrazí na mapě, takže ji mohou snadno najít také lidé, kteří se chtějí přidat. Organizátoři navíc mohou zdarma získat pracovní rukavice, pytle na odpad a další materiály potřebné pro přípravu a propagaci akce. Článek najdete v dnešním deníku.
0: Případ Čecha zadrženého v Číně je čím dál větší záhadou. Zdá se, že se stal součástí jedné z největších špionážních afér v novodobé historii země, která zaměstnává čínské i české politiky. Ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy se o českém občanovi zadrženém na začátku prázdnin v komunistické Číně stabilně vyjadřuje jako o tom člověku. Jeho úřad to vysvětluje ochranou osobních údajů zadrženého. Faktem je, že o momentálním stavu Aleše K. má ministerstvo povědomí za zatím jediné povolené půlhodinové návštěvy, která se v červenci uskutečnila mezi ním a českým konzulem. Úředník z ní pořídil dvoustránkový zápis, se kterým se měl možnost seznámit deník Respekt. Schůzka se konala v prostorách ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu. Konzul ale uvádí, že pravděpodobně nelze vyloučit, že tohle místo není totožné s místem, kde je muž zadržovaný. Zákaz kontaktu s manželkou, teplá voda dvakrát týdně, miniaturní cela. Příběh Čecha vězněného v Číně tedy najdete v Respektu.

0: Český rozhlas Pardubice, 7:45, pondělí 17. srpna. Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettierová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville a nebo Hrdinové. Podle agentury o tom dnes s odvoláním na otce herečky informují americká média, včetně ABC News. Příčina smrti je zatím neznámá. Herečka otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Ve svých letos vydaných pamětech popsala své rozhodnutí svěřit plnou péči o svou dceru bývalému partnerovi, boxerovi Vladimíru Kličkovi. Další zprávy pro vás chystáme na 7:00.
1: Počasí.
0: Pondělí bude v Pardubickém kraji oblačné a zatažené, po ránu místy ještě polojasné až skoro jasné. Přes den ale na většině území musíme počítat s deštěm anebo přeháníkami, místy bouřkami, výjimečně i silnými, je taky vydaná výstraha. Můžou být ojediněle i kroupy do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalové srážky kolem 30 mm. Teplotní maxima dnes mezi 23 a 26, na horách od 17 do 20 stupňů Celsia. Vítr je zatím ještě slabý, přes den bude mírný severozápadní a jak jsme v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky teď mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pěkné pondělní ráno s datem 17. srpna na hodinách 7 minut po 6:45. A podíváme se k sousedům do Hradce Králové. Třetí ročník triatlonového závodu ze série Ironman na území Česka vyhrál 34-letý Němec Florian Angert. Na skoro 2-kilometrové plavecké trati, 90 kilometrech na kole a běžeckém půlmaratonu neměl konkurenci. Z českých reprezentantů si nejlépe vedl Pavel Wall, který skončil 7. Mezi ženami pak Petra Kuříková. Naše reportérka Adela Kavříková byla přímo na místě.
1: Jako první český reprezentant proběhl finišem v čase 3 hodiny 46 minut a 2 vteřiny trojnásobný mistr České republiky ve středním triatlonu Pavel Wall. Na vítězného Němce Angerta ztratil přes 7 minut. Plány na lepší výsledek mu překazila nešťastná náhoda.
2: Jsou věci, které jsem mohl ovlivnit už nějakou, řekněme, prevencí, bohužel jsem je neovlivnil. To znamená, že mi na kole vypadl bidon a ztratil jsem 120 gramů sacharidů, což je hodně cená výživa, která se pak projevuje na tom celkovém výkonu.
1: Kvůli chybějící energii musel český závodník už na cyklistické trati změnit strategii. Místo útoku na přední příčky jel úsporně ve skupině, aby pošetřil zbývající síly na závěrečný běh.
2: Bojoval jsem, troufám si říct, statečně až do konce. Nenechal jsem se zlomit, to je pro mě velký úspěch. Před pár lety si myslím, že by mě tohle to úplně položilo mentálně. Takže já jsem vlastně se svým výkonem velmi spokojen.
1: Taktizovat a rozvážně hospodařit se zbývajícími silami musela na trati i Petra Kuříková. Česká olympionička odstartovala skvěle a z vody vyběhla jako první. V cyklistické části ale počítala se ztrátou. Na silničním speciálu totiž, jak se má říká, nemá dostatečně natrénováno. Skutečné drama pak přinesla až cílová rovinka závěrečného půlmaratonu, kde s britskou soupeřkou Francescou Smithovou soupeřila o 4. místo. Rozhodovat musel fotofiniš.
3: Zatím převládá trošku zklamání, protože vlastně ten finiš byl tak těsnej, že mi to strašně moc líto, že nakonec to vlastně proběhlo v můj neprospěch a byl to spíš takový mentální boj, protože obě už jsme byli poměrně na konci sil.
1: I přes těsnou porážku v cíli je pro 43-letou Petru Kuříkovou 5. příčka dílčím vítězstvím. Na premiérovém ročníku závodu před 2 lety v Hradci Králové triumfovala. Tentokrát ale stála na startu náročného polovičního Ironmana v úplně nové roli, jako čerstvá maminka.
3: Ta další trať je vlastně o tom, že člověk chce hlavně dostat se do cíle, takže já jsem ráda, že vlastně prvních 5 žen je vyhlášeno, takže i tak si budu moc užít vlastně to vyhlášení na tom pódiu.
1: V závodě žen nakonec zvítězila Němka Sara Schönfelderová v čase 4 hodiny 11 minut a 21 vteřin. Petra Kuříková za ní na 5. místě zaostala o 5 minut a 46 vteřin. Z Hradce Králové Adéla Kavlíková, Český rozhlas.
4: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá.

národem hrd, ať ve pekle se dříve dohrabem.

jo jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice připravují obnovu mostu Červeňák přes Chrudimku. Královéhradecký kraj podpoří vyčištění řeky Orlice, dobrovolníkům pošle v dalších letech 300 tisíc korun. Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy. Dá do něj miliardu korun. Většinou oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je pondělí 17. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Město Pardubice chce opravit historický most Červeňák přes Chrudimku. Radnice nechá za 680 tisíc korun zpracovat projekt rekonstrukce, která má zachovat co největší část původní ocelové konstrukce. Most je kvůli špatnému technickému stavu zavřený od konce roku 2018. Po opravě bude přístupný pěším i cyklistům.
4: Ocelová konstrukce Červeňáku pochází z roku 1885. V nejhorším stavu je prostřední část mostu, kde koroze poškodila nosné prvky. Podle odborníků je konstrukce v tak špatném stavu, že na most nesmějí ani pěší. Město proto dřív zvažovalo jeho zbourání. Proti tomu vystupovali ekologičtí aktivisté, kteří dlouhodobě usilují o jeho záchranu. Zastupitelé nakonec podpořili rekonstrukci mostu. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj bude i dál podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice od různého odpadu, podporuje hejtmanství už od roku 2008. Do roku 2029 uvolní organizátorům z rozpočtu 300 tisíc korun, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
5: Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace. O přidělení finanční podpory kraj rozhodl na základě žádosti klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci pořádá.
2: Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Potvrdila pro Český rozhlas její předsedkyně představenstva Barbora Pošívalová.
6: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
2: Fond by měl miliardu korun dostat z peněz vrácených ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firm, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady nechaly oblast evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Hautfáň a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, ráno místy polojasno až skoro jasno, během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubicka. Osobní auto havarovalo mimo vozovku na silnici číslo 2 u Valu u Přelouče, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A ještě v rychlosti tenisové výsledky. Kateřina Siniaková ve druhém kole turnaje v Cincinnati porazila ve třech setech Jessiku Buzasovou. Tereza Valentová naopak vypadla s Elinou Svitolinovou. V posledním setu inkasovala mladá Češka Kanára. Je pondělí 17. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Naše další téma se týká klientů bank, kteří naletěli podvodníkům. Těch totiž dál přibývá, a to i v letošním prvním pololetí. Za koho se podvodníci nejčastěji vydávají a co dělat, abyste jim nenaletěli i vy? Poradíme za malou chvíli. A čekají vás písničky, které nestárnou, Meky Žbírka, Xindl X, taky třeba Rangers neboli Plavci, a na začátku hodiny Petr Spálený.

0: Za 3 minuty bude 7:15, pondělí 17. srpna, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Možná i po vás už někdy nějaký podvodník chtěl citlivé údaje anebo třeba přiložit platební kartu k telefonu. Jak potvrzují oslovené banky, takových situací letos přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41%. Víc řekne Naděja Kubínková z redakce zpravodajství, naše reportérka. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno, tak je to tak, roste i částka, kterou vlastně podvodníci lidem ukradnou, jak potvrzuje třeba Česká spořitelná. Důležité je připomenout, že obětí může být opravdu kdokoliv z nás, popisuje to mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata.
2: Máme ukradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
1: Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně seniori, kteří se v technologiích hůř vyznají.
0: Za jakou identitu se nejčastěji podvodníci schovávají?
1: Tak nejčastěji to je za falešné bankéře, anebo policisty, a zneužívají toho, že lidé bankám věří. O to víc, pokud jim vlastně tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. Podvodníci navíc používají i nové praktiky, donutí nás nainstalovat si aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté nás přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují.
0: Jak se bránit?
1: Nejdřív je vlastně dobré se zamyslet, co po nás volající chce. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se umí prokázat přes aplikaci, a pokud už nějaké peníze lidé přece jenom podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat.
0: Tak díky za cenné rady, budeme ve střehu. Naše reportérka Naděja Kubínková, naslyšenou.
1: Krásné pondělí.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijí.

0: Minuta po čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Pardubice. V pondělí 17. srpna přišla k nám zpráva od Lesů České republiky. Prosíme návštěvníky lesů na Lubné, lesní zpráva Choceň, o zvýšenou obezřetnost. Po větrné kalamitě z 5. srpna tam popadalo velké množství stromů. Některé můžou být nestabilní a hrozí jejich pád. Na místě se navíc pohybuje lesní technika odstraňující následky kalamity. Předpokládaný termín dokončení prací je konec října. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost.
1: Počasí.
0: Tak uvidíme, jestli nějaké stromy budou padat i dnes, protože meteorologové varují, hlavně odpoledne by mohly dorazit bouřky, výjimečně i silné, ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalovými srážkami kolem 30 mm. Jinak po celý den má být oblačno i zataženo jenom teď, místy ještě polojasno až skoro jasno, během dne na většině území Pardubického kraje déšť nebo přehánky a jak jsme říkali, nejsou vyloučené ani bouřky. Teploty ještě celkem vysoké, i když už mírnější než v minulých dnech 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

summer. U sebe nese to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: do balko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Bleskovka. Knižní odměna je připravená v Bleskovce Českého rozhlasu Pardubice, je z nakladatelství Kazda a jedná se o knihu Ideální manžel, což je román o lásce, která bolí, o odpuštění, které se rodí těžce a o naději, která může přijít i tehdy, když už v ní nevěříte. Citlivý, lidský a plný emocí, takový je první román Eriky Jamesové v českém překladu. Ideální manžel, tedy publikace, dílo, které můžete získat za správnou odpověď, když zavoláte do studia Českého rozhlasu Pardubice na telefonní číslo 726 46 48 48 a hlavně, když poznáte dnešní oslavenkyni po hlase.
2: Podívejte se mě upřeně do očí.
3: A to bych nerád.
2: Nebojte se. Ne. Podívejte.
3: Vždycky, když se vám dívám do očí, jak mám takový dojem, že jeden z nás šilhá, já to nejsem.
2: Vy chcete říct, že já šilhám?
3: To jsem neřekl, jako kdybyste jedním okem stačila venku řídit dopravu ještě.
1: Kdo to byl ve scénce s Miloslavem Šimkem? Zavolejte na to už zmíněné číslo 726 46 48 48 a kdo odpoví správně, tak dostane knihu, o které jsme tady taky už před chvilkou mluvili. Tak na telefonu už máme prvního volajícího, telefon bliká, koho pak zdravíme, krásné ráno.
4: Dobrý den, tady Jana, vás vítám.
1: Tak paní Jano, znáte odpověď?
4: Je to Míša Kuklová.
1: Tak bohužel není. Musíme se rozloučit, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: 726 46 48 48, takové je tedy telefonní číslo do Bleskovky. Nevyšlo to na první pokus, ale věříme, že na podruhé už někdo z vás bude úspěšnější. Tak kdo pak teď volá? Hezké ráno.
5: Dobrý den, tady Jitka Celinská.
1: Tak, paní Jitko, no, co myslíte vy?
5: Ursula Kluková.
1: To Uršula Kluková, tak vy jste nezaváhala, bylo to hned jasné, hned jste to věděla?
5: Bylo.
1: Tak my, Uršule, gratulujeme k dnešním půlkulatinám, občas chodí taky do naší humoriády a ještě doplníme, ano, že své dětství a mládí strávila v Broumově, původním povoláním dětská sestra, vystudovala střední zdravotnickou školu v Trutnově a začala pracovat jako dětská zdravotní sestra, záhy se začala věnovat divadlu, nejdřív amatérsky a potom profesionálně. No tak připomínka dnešních narozenin Uršuly Klukové vám udělala radost, protože díky ní jste uspěla v Bleskovce, tak velká gratulace i vám.
5: Děkuju.
1: Mějte se a naslyšenou.
5: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Sichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.újezdskebabileto.cz.
3: Michaela Spáčilová, zprávy.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které pečuje v regionu o lidi s touto neurovývojovou poruchou. Centrum nabídne dvě sociální služby, odlehčovací a domov pro osoby se zdravotním postižením. Celková kapacita bude 7 lůžek. Vítězem krajského kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 v Pardubickém kraji se stala Vraclav na Orlicko-Ústecku. Obec získala zlatou stuhu a finanční odměnu 2,25 milionu korun. V krajském kole soutěžilo 23 obcí, porota ve Vraclavi ocenila dlouhodobý rozvoj obce, zapojování obyvatel, péči o historické dědictví a krajinu a také spolkový život. V Královéhradeckém kraji se zítra vůbec poprvé v historii sejde komise pro sucho ustanovená před 5 lety. Vedle zástupců kraje v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech kraje, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách. Pro letošní komunální volby nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Ještě krátce ze sportu. Čeští atleti jsou poprvé v samostatné historii mistrovství Evropy bez medaile. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Meky, 7. na 15. stovce. A počasí. Dnes čekejte většinou oblačno a je zataženo během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pokud míříte na sousední Hradecko, čekejte komplikace na silnici číslo 11 v Třebechovicích pod Orebem. Nehodu máme hlášenou v místní části Štěnkov. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dáme si Beatles v podání Karla Gotta, je krátce po 7:30, pondělí 17. srpna a za chvíli už se podíváme taky do dnešních novin.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pondělí 17. srpna, za 6 minut bude 7:45 a my jsme tady u dnešních novin s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Deník hledá nejzanedbanější místa v regionu. Zapojit se můžete i vy a pomoct najít největší ostudy vašeho okolí, které pak společně ukážete všem kandidátům na starostu nebo primátora ve vašem městě, aby věděli, co proměnit v místa pro život, na která budeme hrdí. Právě v těchto dnech startuje velký projekt deníku Starosto. Vyřeš to. Není to o politice, je to o nás. Je tady předvolební čas, kdy se hodně mluví o vizích a slibech a deník tedy chce mluvit o realitě, o tom, co vidíme každé ráno z okna a nebo cestou do práce. Chce vytvořit mapu míst, která volají po změně bez ohledu na to, kdo sedí na radnici. Další podrobnosti najdete v dnešním vydání všech regionálních deníků.
1: Během své dovolené navštívil prezident Petr Pavel o víkendu Vysokomický autodrom, kde společně se svými přáteli prověřil své schopnosti na závodním okruhu, a to nejen na vlastním motocyklu. Vedení zdejšího autoklubu Karosa pro něj připravilo překvapení ve formě testovací jízdy na závodním speciálu z disciplíny supermoto. Podrobnosti v orlickém deníku.
0: Nouzový signál zaslaný na telefony může podle aktivistů dostat do nebezpečí oběti domácího násilí. Píše o tom server britské veřejnoprávní stanice BBC. Tamní vláda v pátek večer rozeslala milionům lidí v Anglii a Walesu varování před velmi vysokým rizikem požárů. Mobilní telefony vydali hlasitý zvuk a zobrazili takzvané závažné upozornění. Šlo zatím nejrozsáhlejší využití britského systému nouzových zpráv. Podle aktivistů někteří lidé používají tajně druhé telefony, přes ně kontaktují rodinu, odborníky anebo hledají cestu ze vztahu. Hlasitý alarm mohl prozradit existenci těchto zařízení násilným partnerům.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Zatímco Evropu sužuje sucho, americký středozápad se potýká se silnými bouřkami. Píše o tom list do New York Times. Intenzivní déšť, povodně a silný vítr zasáhly hlavně státy Illinois, Indiana a Ohio. Nejméně 8 lidí zemřelo a stovky tisíc domácností přišly o elektřinu. V některých oblastech se sesouvaly silnice, strhávaly střechy a obyvatelé museli být zachraňovaní z rozbodněných ulic a domů. Co chystá počasí v Pardubickém kraji na dnešek, na to se zeptáme meteorologů.
1: Počasí.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je pondělí 17. srpna za minutu a půl 7:45. Noc na dnešek ta byla ve znamení docela velké oblačnosti, taky se objevily dešťové kapky, teploty byly nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia. A pojďme na to počasí přes den, už nám ho vykreslí meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Hezké ráno přejeme.
2: Dobré ráno. No tak dneska musíme počítat, byť to tak teď nevypadá, i s nějakýma dalšíma kapkama. Teď po ránu máme na mnoha místech polojasno až skoro jasno, na západě už je oblačno, leckde už i zataženo, takže je to takové pěkně rozmístěné. Nicméně, co se bude týkat dnešního dne kompletně, tak na většině území budeme mít oblačno až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami v průběhu dne, místy budou i bouřky. No a ty bouřky mohou být výjimečně i silné, je vydána výstraha. No a v těch silných bouřkách očekáváme kroupy do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalové srážky kolem 30 mm. Teploty dneska 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, no a vítr ten máme teď slabý, v průběhu dne se rozfouká a bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rostové podmínky máme mírně nepříznivé, v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré až velmi dobré, aby o to je na jedničce mírná zátěž.
0: A můžeme pokračovat nocí a zítřkem, jaké tam bude počasí?
2: Zpočátku bude zvětšená oblačnost, oblačno je zataženo, místy s přeháňkami nebo s deštěm, ale v průběhu noci ty srážky budou slábnout, bude i se protrhávat víc oblačnost, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den po ránu polojasno, skoro jasno, ale během dne zase přibude oblačnost a budeme mít oblačno až zataženo a s výjimečnými přeháňkami. Ke konci dne potom srážky budou postupně přibývat, měly by se pak vyskytovat místy. Maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, mělo by to být nejchladnější den tohoto týdne. No a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude stáčet na jeho západ a bude slábnout.
0: A co další dny v tomto týdnu, co nás tam čeká?
2: Každý den musíme počítat s nějakými přeháňkami, nemělo by jich být moc, ale budou se vyskytovat. Teploty pomaličku porostou s tím, že maxima by měly být ve čtvrtek a v pátek, a to 27 stupňů zhruba, pak zase pomaličku budou klesat na takových optimálních 25 stupňů Celsia.
0: Taková je tedy předpověď počasí pro tento týden, 34. v roce 2026. Předpověď pro nás měl meteorolog Jaroslav Tuček. Moc děkujeme a přejeme vám hezký celý týden. Naslyšenou.
2: I vám naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
1: Rekordman v české i československé historii.
0: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy začínají prodávat stavební parcely v lokalitě Stará kolonie. V Jevíčku otevřeli nové terapeutické dílny. O poporodní návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou je větší zájem, než mohou porodní asistentky zvládnout. A počasí v kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Svitavy nabízejí k prodeji 27 stavebních pozemků v nové obytné lokalitě Stará kolonie. 16 parcel je určeno pro dvojdomy, dalších 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Ceny podle mluvčí svitavské radnice Kateřiny Kotasové zohledňují náročnost vybudování inženýrských sítí.
2: Ceny parcel se pohybují od 4700 korun za metr čtvereční po 4900 korun za metr čtvereční. Odrážejí náročnou výstavbu technické infrastruktury. Kupující mohou při splnění podmínek spojených s dokončením stavby a přihlášením se k trvalému pobytu získat ale také dodatečnou slevu.
0: Charita Moravská Třebová otevřela v Jevíčku novou pobočku sociálních služeb Ulita. Prostory pro terapeutické dílny připravilo město, které do jejich rekonstrukce investovalo 2 miliony korun. Charita následně zajistila vybavení za další 3 miliony, vysvětluje ředitelka Ludmila Dostálová.
3: Máme tady pobočku sociálně terapeutických dílen, která slouží k tomu, abychom přijali další klienty, kteří jsou z území Jevíčska. Vymýšlíme s nimi různé aktivity, mezi ty nejdůležitější patří výroba kvalitních mídel a taky výrobku ze skla nebo dalších rukodělných věcí.
0: Matky v šesti nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 tisíc.
4: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
5: Zbylé dvě návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí šesti nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
6: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
5: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
7: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
5: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat i o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siňaková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve dvou setech krajanku Barboru Krejčíkovou. Bousková také ve dvou sadách porazila Stefanionovou z Itálie a Siňaková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, ráno místy polojasno až skoro jasno. Během dne na většině území srážky, místy bouřky, a to výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z Chrudimska, stala se v na místní komunikaci v obci Lukavice a v Pardubicích bourala dvě osobní auta ve Štrosově ulici, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Cihelna 2026 v Králíkách nabídla jiný pohled na začátek druhé světové války. Co by se mohlo stát, kdyby Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu a začalo se bránit? I to uslyšíte za chvíli. Je pondělí 17. srpna, krátce po 8. hodině, ještě se podíváme na muziku. Čekají nás olympici 8. den, taky Eva Farná, Boží Mlejny Melou, Annie Lennox, Tomáš Linka. Na začátek hodiny jsme připravili píseň kovbojskou, což jsou Marek Lambora a Eva Burešová.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje, posloucháte nás v pondělí 17. srpna, 4 minuty před 8:45. Fiktivní boj o Československo, nejmodernější vojenské stroje i historické vybavení, ukázky práce policistů, záchranářů, hasičů, celníků a nebo vězeňské služby. To a mnoho dalšího nabídl letošní ročník vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Scénář letošní hlavní bitvy pracoval s možností, že by Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu a začalo se bránit. Celý souboj sledovala přímo na místě reportérka Barbora Soukupová.
1: Na základě mobilizační vyhlášky se povolávají celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze.
2: Začátek historické ukázky, kterou připravilo Vojenské muzeum Králíky z kluby vojenské historie, v podstatě kopíruje události v září a říjnu 1938. Němci si nárokují české příhraničí a československé vojsko, přestože je mobilizované, po příkazu vlády a na základě Mnichovské dohody ustupuje.
3: A teďka nám dovolte, abychom vám předvedli fikci. To znamená, že od toho 30. září 1938 se to začíná vyvíjet trošku jinak.
2: Prezident Edvard Beneš se obrací na Radu společnosti národů, aby situaci řešila. Začíná politické vyjednávání, zatímco československá i německá armáda navyšuje síly. Německo na jaře 1939 napadne Československo, které se brání. Je zatlačováno směrem na Moravu, vyhazuje do povětří Vranovskou přehradu, získává čas.
3: Ten tlak německé armády je silný, takže naše jednotky ustupují.
2: Politická vyjednávání ale pokračují a na pomoc přicházejí spojenci z Rumunska a zapojí se i Francie. Fiktivní bitva končí vyvěšením bílé vlajky Německa a dalším vyjednáváním s velkým otazníkem.
4: Hele, bylo to docela dobrý, jakože líbilo se mi to, bylo to zajímavě jako udělaný. I celkově, jak to bylo prostě zahraný, ta střelba a všechno takhle.
2: Komentuje vojenské vystoupení jeden z návštěvníků Honza.
4: Je to jako zajímavý, já si bych to jako nechtěl zažít, takže doopravdy.
2: Další dynamické ukázky zachycovaly napadení zásobovacího konvoje armády, vzpouru na vězeňském dvoře nebo bránění napadené policejní eskorty. Vězeňská služba zároveň připravila stanoviště se simulací cely a s věcmi zabavenými od vězňů, mezi nimi například i lano Jiřího Kájinka, říká vedoucí stráže věznice Mírov Robert Čada.
5: Ano, je to vlastně po dokonaném útěku Jiřího Kájinka, takže tady máme lano, kterým se nám vlastně spouštěl z věznice.
2: Svou práci i vybavení na Cihelně představili také hasiči, záchranáři, náři, celníci a další. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pondělní ráno pokračuje, 8:45, 17. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Před námi je další díl rubriky Co v učebnicích nebylo, a tentokrát se podíváme do vesmíru. Martin Písařík vám řekne, kde je rok kratší než den.
1: Počasí.
0: Dnešní den v Pardubickém kraji, tak ten bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Po ránu ještě může být místy polojasno až skoro jasno. Postupně se zatáhne úplně všude a přidá se taky déšť anebo přehánky. Místy bouřky, výjimečně i silné, můžou být i kroupy, silné nárazy větru a příbalové srážky kolem 30 mm. Teploty dnes až 26 stupňů Celsia, na horách do 20. Po 9. hodině bude vysílat Miroslav Hruban a je tady s pozvánkou. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno. Přemýšlím, kde je rok delší než den, nebo kratší než den, jak jsi to říkal, kratší než den.
0: Rok je kratší než den.
2: To nebude nikde tady u nás na planetě, asi ne?
0: To nebude, je to ve vesmíru. A podíváme se docela daleko, ale o tom bude řeč za chvíli. Co u tebe po 9?
2: Tak my zůstaneme tady na zemi s velkým Z. V našem kraji vystoupáme na Hlásku, což je věž Pardubického zámku. Povíme vám, co zajímavého o tamtud uvidíte a také, co uvidíte v té Hlásce přímo. Nevím, jestli piješ kávu?
0: Piju.
2: Piješ, tak se dozvíme v dopolední, jestli káva škodí anebo prospívá našemu zdraví. Věci se konečně dohodly na nějakém konečném výsledku. No a naším hostem ve vysílání v radioporadně bude odborník na outdoor Vítek Hruška. Ten se hodí pravidelně každý rok, no a tentokrát budeme probírat takzvaný backpacking a minimalismus. Tyhle pojmy si vysvětlíme, řekneme, k čemu to je všechno dobré a jak s tím začít.
0: Miroslav Hruban za mikrofonem mezi 9. a 12. hodinou, tak zatím naslyšenou.
2: Hezký den.
0: A teď písnička z roku, kdy si šla pro občanku Eva Farná z roku 2008, Boží mlejny milou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 desetin pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Jsou tady další zprávy s Michaelou Spáčilovou.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami také na východě Čech. V Pardubickém kraji platí výstraha od dnešních 12 do 15 hodin. Silné bouřky mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojedinělé i s rychlostí kolem 20 metrů za sekundu. Vysoké Mýto bude ode dneška hostit tradiční týden hudby. Pětidenní festival na náměstí Přemysla Otakara II. Nabídne koncerty v různých žánrech od roku a popu přes hip-hop a punk rock až po country. Vstup na koncerty je volný a festival potrvá do 21. srpna. Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě na Torlicí na Rychnovsku bude mít novou ošetřovnu. Vznikne z buňky, která dříve sloužila horské službě, k dispozici má být do konce srpna. Sloužit bude jako jednotka intenzivní péče i přijímací místnost pro zvířecí pacienty. Srážka tramvaje s popelářským autem blokuje provoz v Moskevské ulici v Praze. Nehoda se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči, kteří zasypávají uniklé provozní kapaliny. Tramvajové linky jezdí odklonem. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu X24, která jezdí mezi stanicemi IP Pavlova a Kohinor. Na řadě je sport. Americký cyklista Andrew August ovládl závod Czech Tour. Celkově druhý byl Ital Alessandro Fancelu, který vyhrál závěrečnou čtvrtou etapu z Kroměříže na Pustevny. Nejlepší z Čechů Václav Ježek dojel etapu jako čtvrtý a celkově obsadil 7. místo. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno a je zataženo. Během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska, stala se na místní komunikaci v obci Lukavice, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tyhle hračky jste možná taky měli doma. Představíme s autorem novou knihu, která zabrala přes 20 let příprav. Jmenuje se Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Teď ještě Michal David a potom taky Marcias. Vám všem přejeme klidné pondělí.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pondělí 17. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty před 8:45. My se díváme do servisu agentury ČTK. Ta teď vydala zprávu: Blažek a Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze, kritizovali spěch před obžalobou i medializaci. Ústavní soud odmítl taky podnět Jiříkovského. O vině se rozhodne u trestního soudu, vzkázal soud. V bitcoinové kauze spěch před podáním obžaloby není protiústavní, pokud všechno zůstane v mezích zákona. Další zprávy u nás uslyšíte v 9 hodin. A teď se vydáme do světa hraček, konkrétně svět hraček Baťa 1932 až 1938. Tak se jmenuje kniha, kterou sepsal náš dnešní host, pan Michal Bidenský. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré, pěkné ráno, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
0: Tak vy jste 20 let hledal ty hračky, dokumenty, informace. Když se dnes podíváte na tu hotovou knihu, říkáte si, stálo mi to za to těch 20 let?
1: Tak jako myslím, že to stálo, protože ze začátku teda jsem ani nepřemýšlel, že bych vlastně vydal knížku, nakonec teda i sám, takže my totiž jsme sbírali vlastně hračky už od roku 1990, asi 9, a vlastně mezi ten sortiment teda vlastně patřila i tahle ta výroba firmy Baťa. Takže já jsem ze začátku ani nevěděl vlastně, že sbírám vlastně výrobky firmy Baťa ze Zlína.
0: Mm-hmm. A kdy nastal ten okamžik, že se začala kniha opravdu rodit, že bylo jasné, že něco takového vznikne?
1: Takhle vznikla pravděpodobně, ta myšlenka vznikla pravděpodobně kolem roku 2020, kdy jsme vlastně připravovali s kolegou Mirkem Smahou v publikaci Fenomen továrny hraček Hůž. Jo, to znamená, to je vlastně výrobce v Litvínově, firma Heller Schiller, na který jsme pracovali také asi kolem 12 let. Mm-hmm. Jo, takže vlastně v té době mi to asi napadlo.
0: Mohli bychom říct, že jste takový detektiv starých hraček, protože jste pátral po některých. Jaká byla třeba nějaká nejbizarnější nebo nejzajímavější cesta, jakou se k vám nějaká Baťova hračka dostala?
1: Tak ze začátku vlastně jsem neměl ani žádné prospekty, abych vlastně se utvrdil, že to je vlastně výroba Baťa. Takže postupně vlastně s nálezy různých vlastně prospektů jsem si vlastně začal vytvářet sbírku, která se, dejme tomu, před těmi 10-15 lety rozrůstala, ale potom vlastně ty nálezy z České republiky ustaly a já jsem musel začít vlastně pátrat vlastně po celém světě. Takže některé exponáty jsou dokonce i z Indie, ale jsou tam i hodně ze Spojených států, Anglie. Hmm. Jo, teď třeba tady ve studiu, jsem dones figurku velice v dobrém stavu ze Spojených států, kterou jsem získal vlastně před měsícem. A je to vlastně figurka děvčete ve Valašském kroji, která vlastně, dá se říct, úplně v nepoužitém stavu.
0: Jak se vůbec pátrá ve světě po gumové hračce vyrobené ve Zlíně před 90 lety? Máte nějakou síť sběratelů, aukcí, kontaktů po světě?
1: Takhle, jako tím, že sbírám vlastně hračky i já se specializuji na hračky 19. století, takže jsem vlastně měl některé nálezy i třeba z německých osad ve Spojených státech, ale bylo to spíš jako intuitivní, jako dá se říct, jo, protože už mám takovou nějakou citlivost, takže se to objeví, některé vlastně exponáty mám třeba i z eBaye, z auční, jako, no, syně.
0: A jaké máte svoje osobní pocity, když objevíte nějakou hledanou figurku a povede se vám ji získat?
1: Tak jako dá se říct, že stále mám ještě radost toho ještě, i když jako samozřejmě někdy jsem rád, že už z těch nálezů tolik není, protože vlastně, že dneska vlastně my, jak jsme vydali tu knížku Fenomen továrny Heller Schiller, tak vlastně my zvedáme ceny, jo? To znamená i teďka ta knížka, co vyšla, Svět hraček Baťa 1932-38, vlastně teď vlastně už jde do prodeje. Už jsem zásobil vlastně knihovny, jak bylo povinností, takže už je po to velký zájem teda, takže některé knížky se prodaly i skoro za 3000, ale cena bude stanovena asi na těch 390-460 korun, takže vlastně my vlastně tím vydáním další lidé se specializují a ceny jdou nahoru. A spousta lidí si třeba ty exponáty ani neprodává, ale nechá si jako vzácnost.
0: Kdybychom se podívali už na tu samotnou knihu, třeba i na titulní stranu, tak jak vypadá? Jak byste ji popsal posluchačům a jak vznikala?
1: Takhle, ta titulní strana vlastně, dá se říct, vznikla vznikla jako ten nápad, dá se říct, na mě přišel asi před rokem asi a půl, protože vlastně já, titulní strana vlastně představuje prospekt od firmy Baťa z roku 36-37, takže mě napadlo, že bych vlastně ty figurky, které byly v tom prospektu namalované, že bych vlastně je dal do stejných míst se stejným stínem, ale vyfocené, jako jo, dá se říct jako exponáty nafocené, nekreslené. Takže třeba ten, vlastně na přední straně ten fotbalista, ten pochází až ze Spojených států, nevěsta s baretem pochází z Chorvatska a vlastně liftboy, obsluha výtahu, ta pochází z Bristolu, z Anglie. Jo, takže pouze teda ten, to skautské vlče pochází z naší republiky.
0: Tak neuvěřitelná práce se skrývá za tím vším.
1: Takže tohle trvalo vlastně, dá se říct, nakonec 10 let, než jsem je pozbíral po světě.
0: Michal Videnský, autor knihy Svět hraček Baťa 1932 až 1938, je naším dnešním hostem, tak si budeme o této knize povídat i za chvíli po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, v našem studiu je Michal Videnský, který vydal knihu Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Baťa, to jsou dnes pro nás hlavně boty, málo kdo už ví, že Baťa ve Zlíně vyráběl taky gumové hračky. Jak vůbec velkou část tehdejší výroby představovali a jak se to stalo, že se dostal Baťa vůbec k hračkám?
1: Tak myslím si, že vlastně Baťa začal vyrábět hračky také, že se inspiroval jinými výrobci. Já teda nezbírám jenom kaučukové nebo hračky z přírodního kaučuku, teda gumové, od firmy Baťa, ale i jiné výroby, to znamená třeba i německé, takže já sbírám vlastně i vlastně výrobky výrobců 19. století. Mm-hmm. Jo, takže vlastně Baťa začal vyrábět vlastně hračky až, dá se po těch 70-80 letech, co vlastně ta výroba už probíhala ve Spojených státech, v Anglii, v Německu, ale i v Petrohradě, třeba v Rusku. Jo? Takže vlastně Baťa se inspiroval a dá se říct, že do té výroby zahrnul vlastně i sochaře. Takže ty figurky jsou velice realistické a propracované. Jo? Takže si myslím, že v té době byly skoro na jako nejlepší úrovni v těch 30. letech.
0: Když se budeme dívat do vaší knížky, předpokládáte, že se tam někdo najde, neboli najde třeba svoji hračku, kterou měl doma?
1: Tak myslím si, že najde. Třeba hračka Kocoura Felixe, který se začal vyrábět už v roce 1935 odhaduji.

0: vyrábět gumové výrobky už kolem roku 1931, to znamená, to bylo ještě za Tomáše Bati. Mm-hmm. Jo, takže se rozvinula a pravděpodobně ještě za Tomáše Bati, který zahynul v roce 1932, se začaly vyrábět některé druhy nafukovacích hraček. Ale vlastně ten největší rozsah výroby začal až za Jana Antonína Bati. Jo, po roce 35, dá se říct, jo. Mm-hmm. Takže nejdřív to byly ty, vlastně to v knížce, jsou tam ty nafukovací hračky, hračky do vody nafukovací, ale i pro hraní na břeh, jo, semíšové.
1: Vy jste taky tvůrce dioramat, což jsou takové malé stroje času. Co je při té tvorbě nejtěžší? Sehnat správné hračky, vytvořit prostředí nebo uhlídat historickou přesnost?
0: Tak tady jako, já jsem teda vytvářel dioramata i vlastně s pardubickým tématem. Takže tady vlastně jsem třeba vytvořil diorama, které představuje část Peršínského náměstí, to znamená ta řada domů u Jonáše, napravo pak teda ty lékárny, Honisovy lékárny takzvaný, dříve teda Prouzy lékárny a vedle vlastně kde budovy, která byla tenkrát hospodou. Jo, dneska tam je vlastně Kosmas nebo byl tam Helios. Takže tam vlastně ten první ten vlastně byl nápad a teď jsem hledal vlastně, dá se říct, vhodnou fotografii, kterou bych mohl použít a upravit, aby se hodila vlastně do toho dioramatu, kde jsem měl připravený už figurky, třeba velikosti figurek. Takže vlastně základ tam byly vlastně dobové figurky a vlastně potom jsem si musel změřit budovu, proměřit. Samozřejmě tam jsem proměřoval i dlažební kosky, jo, to znamená i ty vozové, i ty pochozní, jo, takže tady vlastně pomáhal vlastně i tady vlastně východočeská galerie, nebo ta Gočárova galerie vlastně, jo, že mě nechala, takže jsem si to vyfotil z prvního poschodí a pak vlastně počítači jsme to upravili. Takže tady vlastně to výchozí bylo vlastně ty figurky, jo, pak vlastně ty miniatury třeba do obchodu Jonášova domu, kde vlastně se v té době v 20. letech prodávaly vlastně knížky v jedné výloze, ale i obrazy, takže jsem vlastně pak už všechno vlastně dotvářel. Jo, takže jsem tam použil třeba dubový nábytek, který jsem sehnal miniaturní zase v té velikosti. Mám tam vlastně i osvětlení taky, co jsem za ty léta se mi podařilo získat, ale třeba zrcadla secesní jsem vyráběl pak osobně, jo, jako repliky miniaturní.
1: Neuvěřitelné. Tvůrce dioramata, zároveň i autor knihy Svět hraček Baťa 1932 až 1938, Michal Videnský byl naším hostem, tak díky za váš čas, ať máte i nadále trpělivost, ať vás všechno baví.
0: Tak děkuji, díky. Zdravím posluchače.
1: Naslyšenou, mějte se.
0: Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Radnice v Litomyšli hledá nový název pro bytové domy u nemocnice. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek neuspěl s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno a je zataženo srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Radnice v Litomyšli hledá nové pojmenování pro bytové domy u nemocnice. V minulosti v nich fungovaly domy s pečovatelskou službou a místní jim proto tak stále říkají. Dnes už jsou ale v objektech běžné městské byty a radnice chce jejich nový název vybrat společně s občany, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
2: My bychom vlastně chtěli, aby současní obyvatelé těch bytů neměli pocit, že žijí v nějaké instituci, která už zde ani nefunguje, takže hledáme vlastně názvy, které by více odpovídaly tomu současnému využití těchto domů. Pokud má někdo nějaké nápady, tak nám může napsat na e-mailovou adresu našeho zpravodaje.
0: Hygienici zkontrolovali v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin už 126 letních dětských táborů nebo stravovacích zařízení, která na tábory dodávají jídlo. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty celkem za 14 000 korun.
3: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, a právník Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na údajný spěch před podáním obžaloby, úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale nevidí důvod k zásahu. O vině se podle něj rozhoduje až u trestního soudu. Dopady sucha dnes projedná vláda na prvním zasedání po 2 týdenních prázdninách. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Znovu také začne pracovat Národní koalice proti suchu. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni Celsia. Na severozápadě země ale třeba dnes spadnou až ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji. Teploměry tam budou hlavně ve druhé polovině týdne ukazovat až 30 stupňů. S ochlazením přišly do Česka také bouřky. Meteorologové varují, že je dnes odpoledne mohou doprovázet i kroupy a silný vítr. Přívalové deště mohou topit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné, přehánky, ale meteorologové očekávají až do víkendu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace máme hlášené. Z Chrudimska osobní auto bouralo mimo vozovku v obci Lukavice, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A teď už přejeme krásné a pohodové pondělní dopoledne s datem 17. srpna a samozřejmě bude ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Máme toho připraveného opravdu spoustu, je na co se těšit, tak to vezmeme hezky postupně. Začneme z vesela a s humorem. Aby člověk získal hlasy voličů, nemusí dělat úplně psí kusy, někdy to jde totiž úplně samo a za chvilku vás o tom přesvědčí dnešní oslavenkyně herečka Uršula Kluková, která kdysi také kandidovala. Jak uslyšíte, do voleb mohla jít klidně s heslem když musíš, tak musíš. Určitě si počkejte na detaily. To je ten humor, pak se spolu půjdeme podívat na Pardubický zámek, do nejvyššího místa, kam se vystoupat lze, a to tedy do věže zvané Hláska. Podíváme se do okolí, podíváme se i na to, co ve věži můžete vidět. No a co se muziky týká, tak tu obstarají Petr Kotwald, Jiří Korn, zaspívá také Bryan Adams. Všechno nejlepší přejeme Petram a Petruším k dnešnímu svátku a pohodový poslech.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: 9 hodin 12 minut, pondělí 17. srpna, to už jsem zmiňoval, ale zdůrazňuji to z toho důvodu, že čas se pomalinku krátí. Politické strany a hnutí mají už jenom pár týdnů na to, aby do říjnových voleb přetáhli voliče na svou stranu. Někdy to může dát pěknou fušku, jindy to jde úplně bez práce. Na předvolebním mítinku si to před mnoha lety ověřila i herečka Uršula Kluková, které přejeme pevné zdraví k dnešním 85.
1: Když jsem kandidovala u nás v Kouna, to jsem se úplně poprskala, ale do komunálních voleb, tak jsem musela jezdit na ty meetingy a přihlásil se jeden pán a říkal, paní Kluková, mohl bych se vás na něco zeptat? A já jsem říkala, no prosím, a neurazíte se? Já jsem říkala, no já nevím, no zeptejte se. No ne, jenom abyste se neurazili, ano, prosím vás, tak se zeptejte. No tak víte, vy chodíte s pejskem tam, to bylo u nás v Broumově, dolů pod klášter, tam ho chodíte venči, tam je takový lesejček, a já jsem říkala, no chodím. A neurazíte se? Já jsem říkala, prosím vás, já nevím, no tak co chcete? No ne, že chodíte tam venči toho pejska. Já jsem říkala, no chodím, no. No víte, tam je taková pekárna. Já jsem říkala, no já tam právě v té pekárně dělám a tam nahoře je takový obrovský okno, že jo. A já jsem říkala, no je. A víte, tak a neuražte se, prosím. A já jsem říkala, prosím vás, tak už to řekněte. No tuhle jste šla taky venči toho pejska, my jsme tam stáli u toho okna s chlapama a vy jste se nejdřív začala kolem sebe rozhlížet a potom najednou sukně nahoru, kalhoty dolů, abyste se tam vyčurala. Já jsem říkala, no prosím vás, a to se tam sem pletete. No ne, že my jsme vás pozorovali, víte. To byla taková krása, vás budu volit.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělní dobré dopoledne, které nás teď zavede do srdce Pardubic na renesanční zámek. Pokud tam budete, stojí za to podívat se na zámek a město z výšky. Pohled do všech světových stran nabízí zámecká věž, tedy Hláska. Vyhlídka je přístupná celoročně. Můžete si na ní koupit samostatnou vstupenku anebo ji navštívit jako takový bonus při prohlídce zámeckých expozic. Ve věži najdete stálou výstavu a taky dalekohledy. Víc už se ale dozvíte z naší reportáže, kterou na pardubickém zámku natočila Tereza Brázdová.
1: Hláska pardubického zámku se nachází v severním křídle a já už teď vstupuji na točité schodiště s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích Tomášem Libánkem. Kolik nás čeká schodů?
2: Čeká nás 172 schodů. Musíme taky trochu dávat pozor na hlavu. Pojďme nahoru.
1: Jinak je to 8 pater, říkám to správně?
2: Těch vlastně úrovní tady my máme víc, ale říkáme 8 pater, ano.
1: Tak už jsme se trochu vydýchali, jsme na ochozu Hlásky. Dívám se tady na plánek, který je tu na zdi namalovaný. Je to takový bokorys věže, průřez. V kolika jsme metrech, počítám-li správně, nějakých 34 metrů?
2: Podlaha je 33 metrů nad zemí. Myslím si, že máme pěkný výhled. Jsme o malinko výš, než kdybychom byli na ochozu Zelené brány. Tato ta část Hlásky, ta nejvyšší, tak ta byla dostavena na konci 16. století. Vlastně už po ty největší slávě o období Pernštejnu.
1: Když už Pernštejnové prodali své sídlo.
2: Zámek tehdy patřil Habsburkům, královský komoře. Chtěli vlastně severní křídlo nějakým způsobem velkoryse pojednat a přizvali si Urlikova a stali se de Salu, významného architekta tehdejší doby, a ten vlastně dotvořil tuto část zámku.
1: Nám se otevírá pohled do všech světových stran. Vidíme Kunětickou horu, rybniční soustavu Lázní Bohdaneč. A vlastně tak vy jste koncipovali i tu expozici podle těch světových stran.
2: Z té severní části, tak my vlastně hodně vidíme do krajiny, vidíme i na Kunětickou horu, která souvisela i s tou pernštejnskou krajinou. Za to ta druhá část, vlastně ta jižní, tak my tam tím jižním rohem vidíme do města, takže tam jsme z našich archivů vytáhli fotografie, které zase víceméně vypovídají o historii města Pardubic.
1: Tady vidíme právě všechny ty dominanty, díváme se na Zelenou bránu, jak na historické fotografie, tak i v reálu. Vy už jste říkal, že vlastně Zelená brána sice vyšší, ale to vyhlídkové místo není tak vysoké jako Hláska.
2: Pokud bereme úplně tu špičku, tak samozřejmě Zelená brána je vyšší, ale my se teďka díváme z vyššího místa, než se můžeme podívat za Zelený brány. Mělo to i jako obranný účel, že by mohli vidět třeba pohyb případných nepřátel, ale hlavně to sloužilo k hlášení nějakých katastrof, jako byly požáry a podobně, takže odtud je opravdu vidět i do ty zemědělské krajiny.
1: Já když si teď tady vemu dalekohled, tak mám Pernštejnské náměstí, respektive jenom tu jeho jednu stranu, jako na dlani.
2: Přesně tak, je to jako na dlani, zároveň teda dalekohledem můžu sledovat i panoramata Orlických hor, Krkonoš. Samozřejmě vždycky záleží na oparu, viditelnosti, ale dost často právě v těch podzimních měsících vidíme hodně daleko. Samozřejmě to tady máme i potom opatřený popisky těch jednotlivých vrcholů a věcí, které prostě můžeme z věže vidět.
0: Říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek, který nás pozval na zámeckou věž zvanou Hláska. No, myslím si, že mnohé určitě tahle reportáž nalákala k návštěvě, jenom tedy zdolat těch 172 schodů. No jinak samozřejmě zámecké zahrady, valy také stojí za návštěvu. Zkrátka, pokud třeba v těchto dnech míříte do Pardubic, nejste přímo z krajského města, určitě si výlet na zámek udělejte. A my posíláme další muziku. Za chvilku to bude Elton John a teď skupina Krištof. Hezké pondělní dopoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Elton John už od 4 let prý začal hrát na klavír, no a velmi známý je také svou sbírkou extravagantních brýlí, prý jich má přes 25 tisíc kousků, takže taková britská Naďa Urbánková v kalhotách. Ale pojďme pryč od muziky, jdeme se věnovat jazykovědě. Co přesně dřív hledal a dělal hokynář, to nám vysvětlí Dagmar Magincová.
1: Ve středověku jsme z němčiny převzali hned dvě pojmenování pro drobného kupce, který ve svém krámku prodával potraviny a různé spotřební zboží, jako uhlí nebo svíčky. Říkalo se mu fragnář podle staroněmeckého fragner a pak hokynář podle středohornoněmeckého hukner. A tenhle hukner, později hacker, nejspíš souvisel se slovesem hokn, které dnes sice znamená dřepět, krčit se, trčet někde, ale původně se užívalo ve významu nosit náklad na zádech, tak jak ho nosili podomní obchodníci. A mimochodem, stejně jako ten tradiční podomní obchod, bývalo i provozování hokynářství dost nuznou obživou.
0: Říká jazykovědkyně Dagmar Magincová a zítra ve stejném čase si řekneme o původu slova maglajs.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tak někdy se mi sní,

0: Když se řekne sádlo, co vás napadne? Možná někoho škvarky, někdo by ho namazal na chleba nebo přidal do pekáče pod nějaký dobrý kus masa, ale sádlo nepatří jenom tam. Babské rady vám teď ukážou, že sádlo může prospět suché pokožce, koženým doplňkům i vrzajícím pantům.
1: Babské rady.
2: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak teď už víte, k čemu všemu může být dobré sádlo. My si dáme Gypsy Kings, no a za pár okamžiků se opět s Františkem Kinským vydáme na jeden z našich krásných zámků. Těšte se.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky.
3: Tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, a teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka, ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo, prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra, dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník, za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký?
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba? Ne, já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Meteorologové varují před bouřkami také na východě Čech. Pardubice připravují obnovu mostu Červeňák přes Chrudimku. Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. V regionu dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Meteorologové varují před silnými bouřkami také na východě Čech. V Pardubickém kraji platí výstraha od dnešních 12 do 15 hodin. Silné bouřky mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru. Město Pardubice chce opravit historický most Červeňák přes Chrudimku. Radnice nechá za 680 tisíc korun zpracovat projekt rekonstrukce, která má zachovat co největší část původní ocelové konstrukce. Most je kvůli špatnému technickému stavu zavřený od konce roku 2018. Po opravě bude přístupný pěším a cyklistům.
2: Ocelová konstrukce Červeňáku pochází z roku 1885. V nejhorším stavu je prostřední část mostu, kde koroze poškodila nosné prvky. Podle odborníků je konstrukce v tak špatném stavu, že na most nesmějí ani pěší. Město proto dřív zvažovalo jeho zbourání. Proti tomu vystupovali ekologičtí aktivisté, kteří dlouhodobě usilují o jeho záchranu. Zastupitelé nakonec podpořili rekonstrukci mostu. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Královéhradecký kraj bude i dál podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice od různého odpadu, podporuje hejtmanství už od roku 2008. Do roku 2029 uvolní organizátorům z rozpočtu 300 tisíc korun, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
3: Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace. O přidělení finanční podpory kraj rozhodl na základě žádosti Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci pořádá.
0: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, která podle Šebestiána připravila.
4: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho hodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o více než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali. Mezi měsíc o 0,3%, meziročně pak o více než 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubicka, konkrétně ze silnice nižší třídy v Opatovicích nad Labem v ulici Ve Střídni. Zasahují tam také záchranáři, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné pondělní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice přejeme všem, kteří ladíte naše vysílání. Pavel Bobek nám bude dělat společnost, také Richard Miller anebo opět Radeček, to je skupina, která zahraje, a Maria Čírová k tomu ho zaspívá. Tolik, co se týká muziky, no ale samozřejmě nabídneme toho mnohem víc. Něco pro milovníky kávy například. Myslím si, že u mnohých nesmí po ránu chybět na stole. Po letech debat a někdy i protichůdných studií se zdá, že vědci mají jasno. Káva našemu zdraví spíš prospívá, než škodí. Píše o tom časopis Scientific American, který se podíval na nejnovější poznatky. Podrobnosti tedy nabídneme už za malou chvíli. Vypravíme se také do Bohdanče, kde by rádi obnovili dva rybníky, o tom také bude řeč. No a samozřejmě věřte, nevěřte, naše dopolední soutěž nebude chybět ani dnes. Jenom v rychlosti doplním, o co hrajeme. Bude tady opět knížka, jmenuje se Po hranici Čech a Moravy. Tak už teď držíme palce a ještě jednou krásné pondělní dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem.

Lásko mě ubývá sil, to byl Pavel Bobek v pondělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Pardubice. Jak už jsem říkal před chvílí, lázně Bohdaneč na Pardubicku obnoví dva menší rybníky. Jmenují se Horní a Dolní Truhličky. Lokalitu několik desetiletí nikdo pravidelně neudržoval, postupně zarostla náletovými dřevinami a rákosem. No a s pomocí spolku Pestré Polabí se to teď mění. Zbývá oživení vodních ploch, práce začnou v říjnu a trvat by měly do února příštího roku. Ještě doplním, že rybníky nejsou ničím napájené, sloužily totiž k odvodnění okolních lesů a polí. Práce se zaměří na obnovu rybníků, opravu hrází a výpustních zařízení a vytvoření nových tůní. Součástí bude také odstranění náletových dřevin a obnova okolních mokřadů. Celé to bude stát přes 5 milionů korun, z většiny to zaplatí evropské a státní dotace. Jinak ty nádrže, ty rybníky Truhličky leží v městských lesích nedaleko silnice na Křičeň a jsou pozůstatkem unikátní rybniční soustavy z doby Pernštejnu. Tahle lokalita je cená výskytem chráněných rostlin a živočichů. No a teď Pestré Polabí v těchto místech začalo s pastvou skotského náhorního skotu. Kráva je totiž k obojživelníkům citlivější než třeba křovinořezy a je to tedy přirozenější způsob údržby. Rybníky, jak už jsem naznačil, jsou vyschlé, protože málo prší. Vysychat tedy začaly už dávno v minulosti a v 70. nebo 80. letech se úplně přestaly využívat k rybolovu. Teď tedy probíhá jejich obnova. Luna před námi, opět Radeček za chvilku a přejeme dál hezké pondělí.

0: Petardeček, Maria Čírová, vloupám se, je 10 hodin, skoro 22 minut k tomu a pokračuje pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice, ve kterém pro vás teď máme dobrou zprávu, minimálně tedy pro ty, kteří se rádi napijí kávy. Vědci se po desetiletích sporů snad konečně shodli na tom, že káva je zdraví prospěšná. Píše se o tom na webu Scientific American a my si o jeho závěrech řekneme víc s naší redaktorkou Naďou Kubínkovou. Hezké dopoledne, Naďo.
1: Hezké dopoledne.
0: Takže je to definitivní, je káva zdravá?
1: Tak v zásadě ano. Scientific American cituje pestrou škálu studií a metastudií mluvil s jejich autory a dospívá k závěru, že to tak opravdu je, ale jak to v podobných případech bývá, je tam spousta ale a pokud. Ovšem ten samotný trend z poslední doby je dost jasný. Jen od začátku letošního roku autoři článku objevili 3 studie, které prokazují prospěšný účinek kávy na snižování rizika demence pro zdraví jater a dokonce i střevního mikrobiomu.
0: A co třeba vysoký tlak, který byl v minulosti s nadměrným pitím kávy spojovaný? Ani toho se není třeba bát?
1: Tak i na téhle frontě máme dobré zprávy. Organizace American Heart Association, to je nezisková organizace, která financuje výzkum v oblasti kardiovaskulárních nemocí, právě minulý týden vydala studii, podle které káva nemá škodlivé účinky na srdce a dokonce může být i pro srdeční činnost prospěšná.
0: No co když mi káva chutná s 3 cukry a pořádnou dávkou smetany?
1: Já mám to štěstí, že ne. Tak tady už se dostáváme k těm pokud a ale, která jsem zmínila před chvílí. Cukr určitě zdravý není a smetana nebo mléko, to jsou tuky, takže taky potenciální problém. Stejně problematické je nadměrné pití kávy. To je trochu individuální, ale autoři zmíněné studie dospěli k závěru, že 5 káv denně je ještě v normě a přispívá ke snižování rizika infarktu, diabetu, mrtvice nebo srdečních arytmií.
0: Tak to je docela pestrá škála prospěšných účinků. Čím to, že v minulosti lékaři a vědci tvrdili opak?
1: Tak to samotné pití kávy se dokonce spojovalo s výskytem rakoviny slinivky a ještě před 10 lety americké úřady vedly kofein mezi látkami s potenciálně karcinogenními účinky. Za tím posunem stojí lepší vědecké poznání, založené na větším počtu studií s větším počtem účastníků. Jejich závěry už taky nejsou tak zkreslené dalšími faktory, jako je prostředí, stres, předchozí zdravotní stav a podobně. Ono je to ale velmi obtížné nějaký konkrétní účinek připsat právě kávě, když každý člověk za den vypije a sní spoustu jiných věcí, pokud nemáme skutečně velký vzorek lidí.
0: Takže lékaři teď budou kávu naopak doporučovat?
1: Tak to asi ne, nebo určitě ne plošně. Jeden z autorů studie pro American Heart Association, Gregory Marcus, dokonce přímo varuje před dalekosáhlými závěry nebo nějakým doporučováním, že by kávu měli pít všichni. Americký kardiolog Marcus také říká, že bychom se neměli nechat strhnout k tomu, abychom věci, jako je káva, hodnotili černobíle, jen jako jednoznačně dobré nebo jednoznačně špatné. Káva může být zdraví prospěšná, ale záleží na kontextu a nic se nesmí samozřejmě přehánět.
0: Tak o kávě a její prospěšnosti i rizicích mluvila Naďa Kubínková. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 11.3 minuty k tomu a pokračuje pondělní dobré dopoledne, ve kterém se teď vydáváme do Sezemic. O víkendu tam měli celkem veselo, pořádali sezemickou lávku, což je tradiční akce, která baví místní obyvatele už mnoho let. Teď vás ale nevezmeme k hrátkám na řece Loučné, spíš se projdeme po hlavní silnici s místní knihovnicí Petrou Procházkovou. Mě i Jitku Slezákovou seznámila s místními architektonickými perlami.
1: Každý Sezemák určitě vám řekne datum 1227, kdy byla o Sezemicích první písemná zmínka. My jsme na to samozřejmě patřičně hrdí, že jsme starší než Pardubice, je dobré to říct. Každopádně v tu dobu jsme skutečně byli ves a z doby 1227 z poloviny 13. století pochází náš krásný kostel Nejsvětější Trojice a u něj nádherná 15 metrů vysoká zvonice. Obě dvě stavby rozhodně stojí za zhlédnutí.
2: No ty stavby, alespoň jednu bychom mohli zmáknout, začali jsme tou zvonicí. K ní tedy bohužel nedoběhneme, protože to je přeci jenom kousek tady od radnice, ale určitě si alespoň popíšeme.
1: No, zvonici si určitě stojí za to popsat, protože je to krásná 15 metrů dřevěná zvonice s cibulovou věží a v té věži jsou hned 4 zvony. Ten nejstarší pochází z roku 1553 a je dobré zmínit, že na něm je náš sezemický znak.
3: Asi se tam nedostaneme do té zvonice, takže můžeme jenom, když odbočíme na Holice, je to tak? Pořádný traktor tady. Tak
1: určitě.
3: Jedeme kolem.
1: Přesně tak, zvonici určitě nepřehlédnete, protože jak jsem říkala, má 15 metrů a v Čechách druhou takovou nenajdete. Nemá obdoby tato stavba. Ale určitě se můžete zastavit v našem krásném kostele, u kterého stojí zvonice, kostel Nejsvětější Trojice.
2: Tak a ještě zmíníme v rychlosti vilu Jana Řehounka, protože to je také stavba, která je vidět z silnice, je kousek od řeky Loučné a určitě ji poznáte třeba jenom kvůli tomu takovému obloukovému plotu.
1: Přesně tak, tahle ta vila je opravdu unikátní a vás by možná nejvíc zajímalo, že ji postavil stavebník Jan Řehounek. Byl to majitel místní cihelny a cementárny. On v podstatě tu vilu pojal jako důmyslný reklamní projekt, protože projektanta Antonína Kratochvíla vlastně zaúkoloval tak, aby na tu vilu použil co nejvíc jeho výrobku z betonárky. Takže to byl vlastně takový první billboard v Sezemicích.
3: No to pořádný billboard a zůstává dodnes, když pojedete přímo po té hlavní silnici z Hradce do Pardubic, tak po levé straně za hasičskou zbrojnicí najdete tohle vilu. Nádhera.
0: Tak to byla naše malá rychlá zastávka v Sezemicích. Teď už posíláme Karla Černocha a za chvilku si s námi můžete zasoutěžit ve Věřte, nevěřte.
4: Každý kluk

0: 10.40, pondělí 17. srpna, doufám, že jste připraveni, jdeme si zasoutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak nejprve, o co hrajeme? Mám tady knihu, jmenuje se Po hranici Čech a Moravy, píše se, že je to průvodce místy, kde se potkávají česká a moravská kultura a historie. Čekala vás 8 kapitol a 8 jedinečných úseků cesty a tematické kapitoly plné historických i kulturních souvislostí, reprezentovaných hrady, zámky a dalšími významnými stavbami. Takže něco pro společníky, nebo ideální společník pro milovníky všeho českého a moravského. To je cena, o kterou tento týden soutěžíme. No a dneska si ve Věřte, nevěřte vyzkouším, jak pozorně posloucháte naše vysílání, anebo jaký máte úsudek. Na začátku dobrého dopoledne jsme vás pozvali na návštěvu pardubického zámku a věže zvané Hláska. Vede na ní 172 schodů a nabízí úžasný výhled na zámek, na město, ale samozřejmě také do daleké krajiny. Je to určitě jedna z dominant města. Na výšku má Hláska 50 metrů. Když jsme u těch dominant, tak další z nich je bezesporu Zelená brána, kde s výhledem také neuděláte chybu. Navíc přes léto každý pátek a sobotu nabízí výhledy na západy slunce. Otevřené je až do 22 hodin, takže to je taková pozvánka pro vás zároveň. No a ještě doplním, že Zelená brána je o 9 metrů vyšší než zámecká věž Hláska. Od země ke špičce má 59 metrů. Přesto tvrdím, že když se budete rozhlížet ze zámecké Hlásky, budete výš, než kdybyste se rozhlíželi ze Zelené brány. Teď se zamyslete, jestli to je pravda, a nebo ne. Tady máme dvě věže, zámeckou Hlásku, Zelenou bránu, a ze zámecké Hlásky, když se budete rozhlížet, budete výš, než kdybyste se rozhlíželi ze Zelené brány. Volejte 726 46 48 48. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Pavlína. Nevím, jak jsem poslouchala, ale já si myslím, že ta Hláska je výš. Ale mohla jsem se přeslechnout, takže úplně to netvrdím, ale...
0: Že je výš, že když jste na Hlásce, tak jste výš, než kdybyste byli na Zelené bráně. Přestože Hláska je tedy nižší.
2: Mm-hmm.
0: Takže mi věříte.
2: Takže věřím. Já jsem to poslouchala, ale prostě... To je takový, když se tomu člověk úplně...
0: Rozumím,
2: tak
0: ano.
2: Tak to může uniknout, že jo? Ale myslím si, že budu věřit.
0: Jo, a čím to je tady, když je ta věž vyšší, nebo nižší tady než Zelená brána, že byste byla výš?
2: Já nevím.
0: To už vás moc zkouším. Ne, dobře, píšu si, že Pavlína věří, to je pro mě důležité, podstatné, a uvidíme, jak to je, jestli tedy jste udělala dobře. Moc díky za zavolání, zdravíme k vám.
2: Naslyšenou.
0: Tak, to byl první tip, který zazněl, i když nebyl úplně zcela jistý, uvidíme, jak na tom bude další soutěžící. Dobrý den.
3: Dobrý den, já si myslím, že taky ta Hláska je výš.
0: Že tedy, když se rozlížíte z Hlásky, že jste výš, než když se rozlížíte ze Zelené brány.
3: Ano.
0: Uh-huh. Tak ještě poprosím.
3: Protože mi to připadne, že, že ta Hláska to je jako trošku na kopečku. Nevím.
0: Jo, takhle by to
3: bylo. My jsme se tam byli podívat, jsme byli, ale... Myslím si, že jo, že to je výš.
0: Jo, tak je pravda, že zámek je trošku na kopečku, to by mohlo být to právě ono, co by mohlo způsobit, že byste se rozlíšili z vyšší výšky. Ještě poprosím vaše křestní jméno.
3: Ana.
0: Paní Ana, tak píšu si, že paní Ana věří, a také uvidíme, jak to je. Moc díky za tip, ať se daří.
3: Mějte se hezky,
0: naschledanou. No ale stejně pořád v těch hlasech neslyším úplně jistotu, jak to je nebo není. Potřeba bych někoho, kdo tady bouchne do stolu a řekne, takhle to je. Dobrý den, kdo pak je na lince?
4: Dobrý den, tady pozdravím Zdeněk.
0: A vy zníte jistě, Zdeňku.
4: Já už jsem vás poslouchal pozorně ráno a já vám věřím.
0: No tak dobrý, takhle mi to stačí, zní to sebejistě, takže vás nebudu ani lámat. Moc díky za tip a mějte se hezky, naslyšenou.
4: Jo, naslyšenou.
0: Tak jo, tři telefonické tipy máme za sebou, všichni tři volající věří, ale samozřejmě ještě máte možnost se vyjádřit také skrze e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. 59 metrů měří Zelená brána, 50 metrů měří Hláska na zámku. Přesto tvrdím, že když se rozhlížíte z Hlásky, zámecké věže, tak jste výš než na Zelené bráně. Jak to je? Zamyslete se a napište nám.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Pardubice stále s vámi, posloucháte Věřte, nevěřte, což je naše dopolední soutěž, ve které vždy něco tvrdíme a vaším úkolem je uhodnout nebo odhadnout, jestli je to pravda nebo ne. Dnes jsme se zaměřili na zámeckou věž Hlásku, tedy mluvím o pardubickém zámku samozřejmě a také na Zelenou bránu, což je další dominanta města a přemýšlíme, když vystoupáte na ochos, vyhlídkový ochos na Hlásce, na zámecké věži, jestli jste výš anebo níž, než je ochos na Zelené bráně. Já tvrdím, že to je výš, byť tedy Zelená brána je vyšší než je zámecká Hláska. No musím říct, že ze začátku to vypadalo jednoznačně, všichni věřili, ale pak se najednou strhla smršť e-mailů a přišli spoustu pozdravů a tam píšete, že nevěříte. Takže teď v tuto chvíli je to zhruba tak 50-50 a bude to skutečně napínavé do poslední chvíle. Pojďme kouknout na některé vaše vzkazy. Dobrý den a krásný den a dnes budu a to nevěřit, píše Martina. Ano, Hláska na zámku má výhled výš než Zelená brána, to si myslí Roman. Dobrý den, nevěřím, hezký den Michal, dobrý den, já si myslím, že nemáte pravdu, i když zámecká Hláska jejím umístěním budí dojem, že je vyšší než Zelená brána. Zdravím, Zdena z Lančkrou napíše, hezké dopoledne do rádia, já si myslím, že vyhlídka z Hlásky je níž, tak nevěřím. Majka s Chrudimi, dobrý den a my dva nevěříme, což jsou posluchači Miluše a Jan, kteří přejí pěkný den, tak my děkujeme vám také, krásný den, nevím, ale myslím si, že nemáte pravdu a tak dále, Pepa z Vysočiny, ten mi zase věří, pak tady máme od Radka Eš, Hláska je na kopečku, takže vyhlídka je vyšší než je Zelená brána. No, jak to tedy je? Zámek Pardubice byl vybudován na navážce, to znamená, že i zámecká věž byla postavena ve vyšší nadmořské výšce než dominanta města Zelená brána. Přestože je tato hlavní městská věž vyšší, má 59 metrů, tak její ochos se nachází níž než vyhlídka ze zámecké Hlásky. Takže kdo věřil, ten udělal dobře a mám tady tedy opravdu spoustu lístečků se jmény těch, kteří věřili. Tak už tady míchám a chvilka napětí, vítězem či vítězkou se stává posluchač Pavel, který poslal e-mail. Pavle, napíšu vám o adresu do mailu, gratulace, kniha je vaše, ještě doplním tedy v rychlosti, jak se jmenuji, abyste věděli, o co jsme hráli po hranici Čech a Moravy. Zítra ve stejném čase budeme hrát o stejnou cenu, díky všem, kteří se zapojili do našeho bádání, no a když to nevyšlo dnes, zítra to zkuste znova, třeba budete o chlup úspěšnější.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Sichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy začínají prodávat stavební parcely v lokalitě Stará kolonie. V Jevíčku otevřeli nové terapeutické dílny. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad. V regionu dnes čekejte většinu oblačno až zataženo srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Svitavy nabízejí k prodeji 27 stavebních pozemků v nové obytné lokalitě Stará kolonie. 16 parcel je určeno pro dvojdomy, dalších 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Ceny podle mluvčí Kateřiny Kotasové zohledňují náročnost vybudování inženýrských sítí.
3: Ceny parcel se pohybují od 4700 korun za metr čtvereční po 4900 korun za metr čtvereční. Odrážejí náročnou výstavbu technické infrastruktury. Kupující mohou při splnění podmínek spojených s dokončením stavby a přihlášením se k trvalému pobytu získat ale také dodatečnou slevu.
2: Charita Moravská Třebová otevřela v Jevíčku novou pobočku sociálních služeb Ulita. Prostory pro terapeutické dílny připravilo město, které do jejich rekonstrukce investovalo 2 miliony korun. Charita následně zajistila vybavení za další 3 miliony, vysvětluje ředitelka Ludmila Dostálová.
4: Máme tady pobočku sociálně terapeutických dílen, která slouží k tomu, abychom přijali další klienty, kteří jsou z území Jevíčska. Vymýšlíme s nimi různé aktivity, mezi ty nejdůležitější patří výroba kvalitních mídel a taky výrobku ze skla nebo dalších rukodělných věcí.
2: Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání Teplé Vltavy. Do odvolání také pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský potok Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moci volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stále expozice státních galerií v Praze, Brně a v Olomouci.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, během dne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak později slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. Záchranáři zasahují u nehody na silnici číslo 37 v Opatovicích nad Labem. A dopravní nehodu máme hlášenou také přímo z Pardubic, z místní části Staré Čivice. Stala se na silnici první třídy číslo 2. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po jedenácté, hladíte Český rozhlas Pardubice, dál přejeme pěkné pondělní dopoledne. Cestování na lehko nemusí znamenat, že se budete muset obejít bez věcí, které opravdu potřebujete. Vítek Hruška, odborník na outdoorové vybavení a zkušený cestovatel, poradí, jak přemýšlet nad výbavou minimalisticky a co si skutečně zabalit na cesty. Řeč bude také o backpackingu, jeho výhodách, úskalích a o tom, jak si cestování s batohem co nejvíce užít. Za chvíli v radioporadně z muziky Petr Spálený nebo Dalibor Janda.
5: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Radioporadna.
1: Je tady radioporadna Českého rozhlasu Pardubice a na tu dnešní jsem se opravdu hodně těšil, protože dneska budeme cestovat na lehko. Jak se zbalit tak, abychom sebou nevzali půl domácnosti, co opravdu potřebujeme a co naopak můžeme nechat doma. O minimalismu při cestování a backpackingu si budeme povídat s outdoorovým specialistou, také mým kamarádem Vítkem Hruškou ze společnosti Sportbart. Dobré odpoledne. Dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Mirku.
1: Ještě stále dopoledne. Já furt jak skáču z té směny na směnu, tak občas zapomínám, z které části dnes jsem. No, s tebou bych si mohl povídat i o cestování. Ty máš spoustu zajímavých zážitků. Úplně už se mě v hlavě honí nápad na to, že třeba to běžkování, o kterém jsme se bavili minule, by byl skvělý tip na rozhovor.
2: Na to se upřímně těším, zvlášť v těchto hicových dnech.
1: A dopadne to teda někdy?
2: No, já věřím, že jo. Čekám na pozvání.
1: Tak se budeme těšit. Dnes to tedy bude ale o něčem trochu jiném. Minimalismus a backpacking, to jsou taková dvě cizí slova, která spolu vlastně souvisí. A než se pustíme do těch rad, asi bychom na úvod měli oba tyhle pojmy vysvětlit. Co si tedy pod tím představit?
2: Tak já bych řekl, že minimalismus je vlastně způsob myšlení a backpacking způsob cestování. To je takový úplně základní rozdělení. A když bych to měl nějak trošičku přiblížit našim posluchačům, tak je to tak, že my rozeznáváme vlastně dva druhy minimalismu. Minimalismus produktový a minimalismus vlastně, jak bych to řekl, myšlenkový. Ten produktový, to je ten minimalismus, který známe od těch výrobců, kteří vlastně nám neustále servírují lehčí, menší a kompaktnější produkty. A ten druhý minimalismus je ten, který vlastně si nastavujeme sami v sobě a který vlastně říká, co všechno můžeme nechat doma, nechat za sebou, co vlastně nepotřebujeme k tomu, abychom se cítili dál dobře. O co všechno můžeme osekat ten svůj život.
1: V čem je backpacking lepší než třeba klasické organizované cestování?
2: V té svobodě. V té možnosti rozhodnout se teď a tady podle té nastalé situace, jaká je, co budu dělat, kam se vydám, kde složím hlavu, co si dám, kde dobrého k jídlu a tak podobně. Takže ta svoboda, ta variabilita je hrozně osvobozující. Svoboda je osvobozující, co jiného by to bylo, ale to je asi ten hlavní rozdíl.
1: Já tady ještě doplním, že backpacking je tady, jak jsi říkal, způsob cestování, kdy si všechno táhneme na těch zádech.
2: To je ono. A backpacking, ano, to je vlastně z toho anglického slova back jako záda a pack jako balení. Takže všechno, co si dokážeme zbalit do batušku, do batohu, do krosny, tlumoku, hodit na záda a s čím vyrazíme do přírody. Ale nutně to nemusí být do přírody. Ten backpacking může být třeba i cestování po městě. Proč ne?
1: Kde je ta správná hranice mezi minimalistickým batohem a batohem, ve kterém už chybí něco důležitého?
2: No, to je hrozně tenká. A začíná přesně tam, kde začíná narůstat míra ohrožení a stoupá míra našeho diskomfortu. Takže všechno to, co můžeme vlastně nechat doma, aniž bychom byli omezeni na tom pohodlí nezbytně nutném, a abychom byli ohroženi na zdraví a duchu, tak to je asi ta správná míra.
1: Minimalismus, jak už si naznačil, může být tedy i psychologická věc, způsob myšlení. Mění se člověku během delšího cestování pohled na to, kolik věcí vlastně potřebuje ke spokojenosti? A nebo teď nemusí to být jenom ta dílka toho cestování, třeba vyrazím někam na 14 dní, ale čím častěji tedy provozuju ten backpacking, tak poznávám, že toho potřebuji méně a méně? Funguje to takhle?
2: No to jsou právě ty spojité nádoby, kdy vlastně čím častěji ten backpacking dělám, tím víc mám často sklon k tomu minimalismu. Takže na začátku vlastně často lidé postupují stylem, že vezmu velký batoh a teď to tam ládujou, všechno naplněj, on má 20 kilo, pomalu se pod tím zlomněj vejpůl a vyrazí. Po pár dnech dorazí teda zpátky do té civilizace, vrátí se domů a začnou vytahovat ty věci a teď zjišťují, co všechno vlastně nepoužili. Vůbec nepoužili. A toho je většina. Takže takhle vy se vlastně učíte, jak postupně cestujete čím dál častěji, tak zjišťujete, co všechno ještě nepotřebujete a co naopak třeba byste si příště mohli vzít, aby to cestování bylo příjemnější, pohodlnější. A co je na tom nejzajímavější, že se nám to často promítá potom zpátky do toho našeho života. Takže my pak vlastně, když se vrátíme, tak často zjišťujeme, co zbytečných věcí ve svém životě máme.
1: Jako doma, třeba v domácnosti.
2: Doma, přesně tak. Hmm. A co vlastně věcí nepotřebujeme, anebo je dublujeme. Jo, máme jich mnoho stejného typu, stejného určení.
1: Tak teď mám takovou představu, že Vítek Hruška cestuje jenom s plecháčkem a rybičkou.
2: No, rád bych, ale vzhledem k tomu, že cestuje ještě s dětma často, tak máme těch věcí o něco víc.
1: Jak si zabalit, tak o tom budeme mluvit za malou chvíli.

0: Vítek Hruška, outdoorový specialista, také cestovatel, naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si o minimalismu a backpackingu. Asi si zbalím jiné věci na 14 dní na jih Evropy a něco jiného na několika týdenní poznávání Skandinávie. Je ale něco, co balím vždy, nějaký univerzální základ té minimalistické výbavy, který by měl člověk mít v batohu bez ohledu na to, kam právě vyráží?
1: Výjima toho batohu, který asi musím vzít
0: bez
1: vždycky,
0: toho to nejde,
1: tak pak už mě napadají jenom úplně dvě základní věci, které jsou vlastně nezbytně nutné. A to je jídlo a pití. Jo, všechno ostatní upravuji podle toho, kam vlastně vyrážím. Ty jsi to tady zmínil, pokud prostě pojedu do města nebo takový ten backpacking po civilizaci, tak spousta lidí třeba vyhledává přespávání v penzionech, v hostelech. Pak nepotřebujete, možná si vezmete třeba vlastní spacák nebo vložku do spacáku, abyste neleželi v lůžkovinách, které tam prostě půjčuje spousta lidí, ale často nepotřebujete stán, často nepotřebujete karimatku. Když naopak, jak si na začátku řekl, vyrážíte třeba do divočiny Skandinávie, no tak tam naopak potřebujete ten stán, potřebujete spacák, potřebujete karimatku. Takže ta výbava je hodně variabilní, ale bez čeho se nikdy neobejdete, je právě to jídlo a pití. Ten pitný režim je nezbytně důležitý. Když budete podceňovat pití, nebudete mít energii, budete slabší, o to hůř se vám půjde, půjdete pomaleji, ujdete méně, nebudete s toho mít tak dobrý pocit. Jídlo, to známe všichni, vždycky se říká, že nenajedený chlap je bručoun, že jo, tak já myslím, že to platí obou pohlavích, takže jídlo je taky nezbytně důležitý.
0: No, zastavil bych se možná u těch tekutin, u té vody, protože přece jenom voda není lehká, nějaké množství spotřebu denně, a jsem-li v divočině, tak jak to řeším?
1: No, všichni jsme se ve škole učili, že litr vody je zhruba 1 kilo. Jo. Tak každý se asi dobře spočítá, že když sebou ponesete 3 litry vody, že už se to celkem pronese. Je takové doporučení, když plánujete trasu, tak se podívat, kdy a kde se dostanete blízko vody. Zjistit si, pokud je to trochu možné, jestli ta voda je tam celý rok, anebo jestli je to jenom sezónní záležitost, třeba od podzimu do jara, což často bývá. A pak samozřejmě ověřit, v jakém místě se ta voda nachází, protože když třeba půjdete přes pastviny, často to bývá třeba v alpských oblastech, že jdete a víte, že je tam co chvíli potůček, co chvíli studánka, ale jdete to po pastvinách, kde jsou krávy, kde je dobytek, a tam často bývá nakáleno, tak říkajíc, a to není úplně dobrá voda pro pití bez toho, abyste ji předtím nějak ošetřili. Takže já doporučuji první věc, podívat se, kde tu vodu po cestě najdete, a trošičku případně plánovat tak, abyste během toho dne měli záchytné vody, kde tu vodu dokážete potkat, ať už v civilizaci prostřednictvím nějakého krámu nebo občerstvení, anebo mimo civilizaci právě skrze ty jezírka, studánky. A pak druhá věc, tahat si sebou filtr na vodu, případně nějaký dezinfekční prostředek, ať už UV lampičky, které se na to prodávají, anebo nějaké tablety, které ale mění trošičku tu chuť té vody. Nicméně v takovéhle chvíli si myslím, že je důležitější mít třeba ne úplně tak dobrou vodu, ale zdravou a životně nezáhlednou. V Čechách je to celkem bezpečné. My v Čechách třeba filtry vůbec nepoužíváme, i když je sebou nosíme pro sichr, kdyby fakt bylo nejhůř. Ale právě třeba v místech, kde je horší dostupnost zdravotní péče, anebo jsou rozšířené různé střevní choroby a podobně, tak tam určitě doporučuju. Bez toho bych to vůbec nevyrážil.
0: Vybavila se mi zkušenost jedné kamarádky, která byla na přechodu v Americe po 40 kilometrech vodní nádrž, a když za ten den došla k té nádrži, tak tam byla uhynulá kráva v té vodě a nastal problém.
1: Je to velký problém, my jsme se takhle setkali, když jsme byli naposledy, zároveň teda poprvé se ženou ve Finsku právě na běžkách, tak jsme tam potkali Fina, který nám dával spoustu dobrých rad. Samotáře, který putoval se saněmi sněhem opuštěnou krajinou. A jedna z těch věcí, který nám říkal, byla: vždycky dávejte pozor na to, co je proti proudu nad vámi. Protože nikdy nevíte, kde je tam jaký uhynulý zvíře. Tady může studánka vypadat krásně čistě a 300 metrů nad váma leží los, sob, spadlej v tom hnící a vy to pak pijete.
0: Backpacking je často spojovaný s dlouhým cestováním a nízkými náklady. To je potřeba také zmínit. Znamená minimalistické cestování automaticky také levnější cestování?
1: Může a nemusí. záleží, jak to pojmete. Když to pojmete jako sport s utrácení peněz, tak se můžete dostat i pod těch legendárních 7 kilo, ale bude vás to stát nemalou část vašich úspor a měsíčních příjmů. Pokud ale budete cestovat s rozumem, tak vlastně ten minimalismus může být třeba jen o tom, že místo 7 triček na 7 dní vezmete 3. Mm-hmm. Místo 7 párů ponožek vezmete 2 páry. A takhle vlastně osekáte tu výbavu a ušetříte vlastně na té váze, ale neutratíte peníze navíc. Pokud ale chcete mít lehký spacák nebo ultralehký spacák, lehký stán, lehkou karimatku, tak se bavíme o tisících za ten jeden konkrétní produkt. Jo? Třeba já jsem si teďka kupoval ultralehký péřový spacák právě do chladných podmínek, kde byla váha někde kolem 1 kila a tam se bavíme o 10 000 třeba jenom za ten spacák.
0: Jo? Takže ta počáteční investice bývá vyšší, ale pak už...
1: Počáteční investice bývá vyšší a já doporučuji to otočit, nejdřív vyrazit.
0: Vyzkoušet,
1: co všechno potřebujete a co vlastně nepotřebujete a až posléze nakupovat a doplňovat a vyměňovat.
0: Za chvilku se zeptám na to, pro koho je tenhle způsob cestování vhodný.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.
4: Já teď nemám.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: 11.30, radioporadna Českého rozhlasu Pardubice, dnes s odborníkem přes outdoor, také můžeme říct s cestovatelem, s Vítkem Hruškou ze společnosti Sportbart. A před chvilkou jsem začal téma, pro koho je tohle cestování vhodné, ten minimalismus a vůbec takové to putování. A nemusí to být úplně exotika, vlastně putovat můžeme i tady po našich českých luzích a hájích. A ptám se proto, že znám jednu paní, která už má vyšší věk, přesto je velmi aktivní a celkem často si posteskne, já bych tak jela na Šumavu, já bych jela tamhle, ale já se tak bojím. Takže i takový člověk může tohle vyzkoušet.
1: No jej, jenom tomu přizpůsobíte tu trasu, kterou chcete absolvovat. Jak jsme zmínili na začátku, vy nemusíte nutně spát na divoko, někde v korunách stromů nebo pod nimi, ale můžete vlastně naplánovat tu trasu od chaty k chatě, od útulny k útulně, od nějakého přístřešku k přístřešku. Jsou trasy, kde vlastně, pokud se bojíte třeba, že byste byli sami, které jsou poměrně exponované a těch lidí tam potkáte spoustu. My třeba teďka naposledy, co jsme šli se ženou a s dětmi a se známými, s kamarády, tak postupně na etapy jdeme Stezku Českem, to určitě spousta našich posluchačů bude znát. A to je prostě trasa, kde potkáte spoustu stejně smýšlejících lidí a nemusíte se ničeho bát, protože vždycky víte, že vám někdo pomůže, když budete potřebovat. Nejste daleko od civilizace, takže i když by se vám cokoliv stalo, což se prostě občas stane, nějaká ta nehoda, někde vás píchne, něco vás zabolí, promoknete, promrznete, to k tomu patří, tak vždycky je ten únik na tu nejbližší zastávku autobusu nebo do té nejbližší obce.
0: Pojďme zpátky k backpackingu. Existuje něco, co si dříve vozil sebou a dnes už bys to do batohu vůbec nevzal?
1: No, já si vzpomínám na svoji úplně první výpravu, kterou jsme podnikli s mým kamarádem. Původně to měla být teda výprava, že budeme dobývat Triglav. Řekli jsme to rodičům večer předtím, než jsme měli vyrazit, a mý rodiče řekli, že jsem se zbláznil, že nikam nepojedu, protože jsem nikde v horách nebyl. Takže jsme se zbalili a jeli jsme na Šumavu, respektive do Českého lesa. A vypadalo to tak, že jsme si zbalili každý starou vojenskou celtu, koupili jsme plechovky s gulášem, koupili jsme bochník chleba a s tímhle jsme vyrazili. A já můžu říct, že nic z toho, kromě toho batohu, už nenosím. Takže nekupuju bochník chleba, nenosím sebou konzervy s jídlem a nenosím sebou vojenskou celtu. Protože všechny ty věci jsou vlastně těžký, objemný a zjistil jsem, že je k životu nepotřebuju. Co ale potřebuju, je ten pobyt v té přírodě, takže tomu rád dál holduju.
0: Tak to byla také zkušenost k nezaplacení. No. I takhle můžou vypadat začátky. Já jsem někde četl, že backpacking může být způsob, jak poznat nejenom svět, ale hlavně sám sebe. Souhlasíš s tím?
1: No úplně bezmezně. Já to teda podepíšu. Souhlasím a není to jenom o tom, že poznáte sebe. Ale my třeba s manželkou to používáme jako takový terapeutický prostředek, takovou manželskou poradnu pro pokročilé, protože nám to pomáhá utíct od těch problémů všedního dne. A zjišťujeme, že se společně pak cítíme vždycky daleko líp a že se najednou rozumíme a to, co nás navzájem na sobě štve doma, když se prostě handrkujeme, protože řešíte nádobí, děti, luxování a spoustu úkolů, který úplně odpadnou, když vylezete z toho baráku a nasadíte batoh na záda, pak už řešíte jenom, kde složíte hlavu a kolik ještě ujdete, kde se napijete, co si dáte k večeři a kdo postaví stán. A to jsou vlastně hrozně jednoduchý základní potřeby. A hrozně vás to osvobodí.
0: Pojďme teda také poradit našim posluchačům. My jsme si teď povídali tady o tom, co to ten backpacking je. Řekli jsme si, co je dobré, co je méně dobré. Kdybych chtěl začít, kdyby mě to zaujalo, to tvoje povídání, tak jak začít? Asi to není dobré vyrazit rovnou na měsíc do Asie nebo na Trigla.
1: No, mý rodiče by řekli, že není dobré začít na Triglavem. Myslím si, že bohatě stačí, když se naplánujete výlet po okolí. Například i tady. V okolí Pardubice spousta krásných míst, které můžete absolvovat, nebo jejich návštěvu můžete absolvovat právě skrze ten backpacking, kdy prostě jeden den vyrazíte v pátek, v sobotu, přespíte někde venku a druhý den zase na vlak. My třeba s mým taťkou dřív, když jsme byli malí, tak jsme jezdili do údolí Doubravy. Krásný k Chotěboři, vlakem dojedete, moc pěkný, doporučuju. Je to krátký, můžete tam přespat. Toulovcovy Maštale, taky moc hezký místo. Těch míst, kde můžete přespat i tady v našem okolí, je množství a určitě bych začínal tímhletím, takže kratším výletem, kde máte ty unikové trasy, no a postupně můžete přidávat kilometry, můžete přidávat exotiku, Takže samozřejmě velmi populární jsou takové trasy, jako je Santiago de Compostela třeba. Jo, to je vlastně jižní Evropa. Nebo jsou velmi populární třeba jihovýchodní Asie. Jo, tam se velmi často jezdí, protože je to celkem levná, přívětivá oblast. Takže těch místka můžete... Já doporučuji začít Českem. Mně se doma líbí, je to tu krásný. Vlastně zjistíte, že všechno máte za humny.
0: Sám nebo ve dvou?
1: No, jak jsem zmínil, my to třeba používáme jako tu terapii, takže my rádi se ženou cestujeme ve dvou, ale to je hrozně individuální. Jo? Já jsem stádové zvíře a potřebuji sdílet ty emoce a ty radosti s někým. Já to sám nemám tak hluboký prožitek, potřebuji někomu říct, tyjo, podívej se, to je ale krásný výhled. Je, to je vůně, cítíš to tu louku. Takže to je důvod, proč já rád cestuju s někým. Ale znám spoustu lidí, kteří milují tu samotu. Utečou od toho všedního dne, od té práce, od toho ruchu třeba v kanceláři, sdílené kanceláři, že jo. A jsou strašně rádi sami. Takže je to jenom na vás.
0: Ale možná v rámci těch začátků asi lepší vyrazit ve dvou.
1: Jasně, v rámci začátku je určitě lepší vyrazit ve dvou, už jenom proto, že se třeba dělíte o některé vybavení. Například, když nesete stán, tak si rozdělíte, jeden nese pruty a kolíky, druhý nese třeba tropiko. Když nesete věci na jídlo, můžete si rozdělit třeba hrnce, nože, příbory a takovéhle věci.

0: Minimalismus a backpacking, způsob cestování, který čistí hlavu a řekněme nastartuje znova člověka do života, má to samé pozitivní vlivy, jak tady poslouchám od Vítka Hrušky, který je naším dnešním hostem. Když tedy se do toho pustíme, do toho backpackingu, tedy cestování, kdy si všechno neseme na zádech a neseme toho co nejmíň, samozřejmě, nejenom kvůli hmotnosti, ale abychom si nezaplevelili ten batoh zbytečnostmi. Je to takový způsob cestování, kdy je dobré plánovat, anebo to je spontánní záležitost, kdy prostě jdu a řeknu si, hele, doleva se mi to líbí víc než doprava, jdu tam.
1: No, trošičku navážu na to, co už jsme řekli kolem té vody. Jo, je dobré mít nějaké záchytné body. Mm-hmm. Někdo potřebuje mít život nalajnovaný minutu po minutě. Jo, to je taková ta svatba za rok, auto za 3 roky, za 5 let dovolená v Chorvatsku. Někomu stačí jenom vědět, že má nějaký 1, 2, 3 záchytný body na té trase. Někdo je pankáč a prostě vyrazí a ví, že jenom, že má tolikhle dní a kam dojde, tam dojde a kdy dojde, dojde. My zastáváme názor teda s tou naší partou, skupinou nebo se ženou, když vyrážíme, že si nastavíme takové boje, kolem kterých se motáme, kam jdeme, záchytné body, tak abychom věděli, že nás čeká třeba ten konkrétní den tolik a tolik metrů výstupu nebo takové a takové možnosti úniku z trasy, která třeba může být neprůchozí z důvodu toho, že tam třeba spadly stromy, nebo byl sesuv, nebo dojdeme k toku, který tam ve skutečnosti už není. A nebo naopak dojdeme k údolíčku, kde je místo toho tok. To se taky může stát. Takže je dobré mít nějaké varianty, je dobré vědět, kam jdete, ale jako plánovat to úplně krok za krokem, podle mě to vlastně není úplně reálné, pokud se bavíme o tom backpackingu v přírodě. Pokud se bavíme o městě, tak tam samozřejmě to můžete mít opravdu naplánované pomalu podle jízdního řádu autobusů, jo, ale v té přírodě to takhle úplně není, protože ta příroda vás neustále překvapuje. V dobrém i ve zlém. A je potřeba na to být připraven.
0: Ano, když se rozhodnu pro tento styl cestování, na co ještě se připravit? A teď nemyslím jenom ty příjemné věci, ale i nepříjemné. A třeba i v zahraničí. Je to určitě tam i nejistota?
1: No,
0: jazyková bariéra podobně?
1: Jasně, to je to, co jsem právě teďka zmínil. Vás vlastně každý den překvapuje něco nového. Jednou vás třeba překvapí to, že vás bodne najednou v zádech nebo píchne v koleni a vy zjistíte, že jako už nemůžete jít tak rychle, jako jste šli doteď. Jo? Nebo vás překvapí to, že pijete vodu daleko rychleji, než jste si představili, že budete pít. Nebo vám dojde o něco dřív jídlo. Může vás velmi nemile překvapit to, že dojdete do civilizace někde v zahraničí a zjistíte, že vám nikdo nerozumí. I když se snažíte mluvit velmi jednoduchou angličtinou nebo rukama, nohama a že nejste schopni se domluvit. Na druhou stranu úžasný na tom je, že zatím se mi nikdy nestalo a neznám nikoho, komu by se to stalo, že by se nakonec nedomluvil. Znám spoustu lidí, kteří vládnou stěží svým mateřským jazykem a dokážou se v zahraničí domluvit úplně kdekoliv a kdykoliv. A dokonce jsou to většinou ti nejlepší tlumočníci v té skupině, když jde skupina.
0: No, tak i tohle vás může potkat, když se pustíte do backpackingu. Už jsme dali tedy i tipy, jak začít, kam vyrazit, stezka Českem, když chci mít společnost. Když jsem samotář, ty jsi říkal České středohoří, úžasné místo.
1: To jsem dával tady tobě jako svůj soukromý tip.
0: Je to, jsem neměl říkat?
1: Protože jsem nechtěl, aby to všichni slyšeli, protože teď tam bude samozřejmě narváno. My jsme si to se ženou před pár lety dali trošku zkráceně, protože v průběhu trasy se nám ozval kamarád, že se mu narodilo dítě, takže jsme přesně využili té únikové možnosti, došli na nejbližší dopravu a jeli úplně někam jinam, abychom s nima oslavili narození dítěte, ale pravdou je, že zrovna třeba České středohoří je trošku opomíjený kraj, co se týče backpackingu. Tam je spousta krásných míst, které ale často lidé navštěvují pouze autem, dojedou tam, výjdou si na ten kopec, na tu vyhlídku a zase jedou pryč. A přitom ta krajina je krásná a vlastně lidu prázdná celkem. Takže to je zrovna místo, které bych doporučil, ale například Orlické hory, další krásné místo, které není přeplněno turisty, které máme hrozně rádi. A nejen proto, že teda pod Orlickými horami žijí.
0: Tak to byl Vítek Hruška, náš dnešní host. To povídání by mohlo klidně ještě pokračovat, protože Vítek se určitě mi dáte zapravdu moc hezky poslouchá. Tak věřím, že tady není naposled, že se zase brzy uslyšíme a bude to třeba o nějakých cestovatelských zážitcích z nějaké trošku větší exotiky. Vítku, díky, že se dorazil, ať se daří a naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se fajn.

0: To byl Petr Rezek. Je pondělí 17. srpna, svátek má Petra a dnes je to přesně 425 let od narození Pierre de Fermata, francouzského matematika, který se zabýval hledáním teorií čísel. Na matematiku se dětí ptala Petra Beránková.
1: Co je to obvod?
2: To je, že nějaký lidé odvodují nějaký lidi do domu.
3: Nějaký člověk, třeba když dostane z práce pánáka.
1: Jak se obvod měří?
2: Že tam seba si musím změřit, kolik mám na těch plotů. Že můžeme měřit báky.
1: Co je to objem?
3: Objem, že třeba mé maminka nádobí.
2: Že moje mamka třeba čistý lahve.
3: Že našli na muži nějaké mušle.
1: Jak se objem měří?
3: Objem se měří tak, že se to vezme takový speciální metr a takhle se to zaměří.
1: Co je to hmotnost?
3: To je, že se to hejbe jako taková puzina.
4: Že je to taková slezská hmota.
1: Co je to délka?
3: Že asi takovýhle stůl měří takovou délku, jako tenhle celý bák.
1: A jak se měří délka?
3: Měřítkem. Může se metrem, kejčíškem, metrem a ještě se může speciálním metrem.

0: Pecho Boys doznívají v pondělním dobrém dopoledni, které také spěje do svého finále. Za 5 minut přesně tady bude čas oběda. No a také čas předat moderátorské žezlo Honzovi Amberskému, který už sedí proti mně. Ahoj.
1: A který už doobědval, ahoj.
0: Co jsi měl dobrého?
1: Prosím tě, můj oblíbený těstovinový salát jsem udělal.
0: Zbylo něco pro mě?
1: Zbylo, ale ne pro tebe. To mám dneska na celý odpoledne.
0: Výborně, tak doufám, že pro posluchače máš pozitivnější zprávy než pro mě.
1: No, úplně nevím, protože magistrát v Pardubicích vydal povolení k demolici velké části areálu pardubického pivovaru, tak nevím, do jaké míry je to, nebo není dobrá zpráva. Budeme se tomuto tématu věnovat po 14. hodině a možná dobrou zprávou jsou písničky od srdce, to je jasná věc, mezi 12. a 13. hodinou. Pravda je, že sice to zkoušíte, ale nemůžete si vybírat ve všední den, vybírá náš hudební redaktor, ale my rádi přidáme vaše polední písničkové pozdravy a gratulace. Yeah.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice v Litomyšli hledá nový název pro bytové domy u nemocnice. Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců. A čekáme oblačnou až zataženou oblohu, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice si zadala studii úpravy křižovatky ve směru na Slatiňany. Změny by měly zajistit jednodušší napojení benzínové stanice, obytné zóny u bývalého pivovaru i navazujícího průmyslového areálu. Radnice v Litomyšli hledá nové pojmenování pro bytové domy u nemocnice. V minulosti v nich fungovaly domy s pečovatelskou službou a místní jim proto tak stále říkají. Dnes už jsou ale v objektech běžné městské byty a radnice chce jejich nový název vybrat společně s občany, říká mluvčí města Petra Jiráňová.
5: My bychom vlastně chtěli, aby současní obyvatelé těch bytů neměli pocit, že žijí v nějaké instituci, která už zde ani nefunguje, takže hledáme vlastně názvy, které by více odpovídaly tomu současnému využití těchto domů. Pokud má někdo nějaké nápady, tak nám může napsat na e-mailovou adresu našeho zpravodaje.
4: Hygienici zkontrolovali v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin už 126 letních dětských táborů nebo stravovacích zařízení, které na tábory dodávají jídlo. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty, celkem za 14 000 korun.
6: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovací služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmu. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
4: Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce část případů týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze pro holding nevymáhá zpět. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali, meziměsíčně o 0,3%, meziročně pak více než o 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví.
0: Počasí.
4: Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, během odpoledne na většině území srážky, místy bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, později slabě stoupne a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v kraji hlášené nemáme, kolonu čekejte na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Cvitav, zdržení do 10 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré pondělní poledne Petrám a Petruším, vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku, přátelé. A také nabídka písniček pro tuto hodinu, ze které můžete vybírat. Tak zahrajeme třeba Víťu Vávru, v nabídce máme i Václava Neckáře, Marka Ztraceného, Michala Tučného, Anuka, Brontosaury, Ivetu Bartošovou, Elány a nebo Michala Hrůzu.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Řeka v plamenech a Honza Kalousek na začátek. Telefon, pro jistotu zopakujeme, 726-46-4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kde je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Otohrad Anna.
0: Tak,
2: a já bych chtěla zahrát písničku Své dceři Teče, která má dneska svátek, do Žamberka. A taky možná dcerka Martina má svátek a před měsícem porodila krásnou vnučku Aničku. Takže děvčatům bych ráda nechala zahrát nějakou pěknou písničku, jestli tam je volný Marek Ztracený.
0: Marek Ztracený je volný zatím, tak je už volný. Je váš.
2: Tak moc krát děkuju.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky.
2: Mějte se hezky v rádiu.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: po uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený na vaše vyžádání z našeho playlistu a někdo opět na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Anička z České Třebové. A včera se to na večer povedlo, to jste měl telefon za telefonem, že?
1: Ano.
2: Tak to bylo moc hezký, to se mě taky líbilo. Ale chtěla bych nechat zahrát Ivetu Bartošovu, paní Miladě Šťastný, za to, že mě poslala taky písničku.
1: Dobře.
2: A vám moc tam přeju hezký pořady a mějte se tam krásně.
1: Děkujeme. Tak tuhle písničku si rád vychutnám, protože Můžeš lhát patří mezi moje favority od Ivety Bartošové. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a stále pro vás žijící šance třeba poslat gratulaci všem Petrám, které dnes slaví svůj svátek a také Petruše, také pěkné jméno napsané dnes 17. srpna v kalendáři a možná také někdo z vás slaví narozeniny, marodí, má dovolenou, je mu smutno a tak dále a tak dále. Od toho jsme tady. Tak, teď je připravený Víťa Vávra, jeho citronová holka a také další z vašich pozdravů. Píšete, milé rádio, prosím o zahrání pro naši milou vnučku Petru Novákovou ze Sloupnice k dnešnímu svátku. Chtěli bychom jí popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví, ať se jí daří, to jí přejí děda a baby a ostatní přívraťáci.

A Vítě Vávra, písničky od srdce, tedy ty polední, vaše vzkazy a pozdravy s výběrem z našeho playlistu pokračují směle dál, kupředu krok teď uděláme s dalším z vašich pozdravů, který tu máme tentokrát na SMS-kovém čísle 900 11 04. Píšete, zahrajte písničku Drahušce Škulové k narozeninám, zdraví, štěstí a pohodu a trpělivost přejí Neveklovi a Markovi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: ne. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský,
1: který teď rád zveřejní další váš polední písničkový pozdrav. Dobrý den, zahrajte prosím všem Petrám, hlavně vaší zprávařce Petře Beránkové. Díky moc, napsala Boženka.

Kalifornské snění kapely Beach Boys znělo vysíláním Českého rozhlasu Pardubice 1:05. Další z vašich pozdravů k nám dorazil do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz. Píšete tentokrát: dobrý den, prosím o písničku pro dceru Peťku, která poletí až za kanál do daleké Anglie. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejeme, děkujeme za krásné společné chvíle s tebou a vnoučaty. Krásný sváteční den přejí babi a děda z Opatova a pozdrav letí i za vnoučátky Miry a Laurinka.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich poledních písničkových pozdravů. Tak telefonní linka je stále k dispozici 726464848, stejně jako e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo SMS-kové číslo 900104. A z nabídky tady ještě máme Miroš Birku s Martou, Brontosaury Elány nebo Michala Hrůzu. Teď tedy další z vašich SMS-ek. Zahrajte nám na chalupu nějakou pěknou písničku, ať je nám pěkně veselo. Díky moc, Věra a Martin, tak tady máte. Čo?

rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak. A teď také další z vašich SMS-ek, kterou tady vybírám. Píšete: dobrý den, zahrajte prosím pro mého manžela Víťu nějakou pěknou písničku s poděkováním za 20 společných let. Dnes máme výročí a já se těším na zbytek života. Zita.

Balčíček od Brontosauru, no možná jste si teď doma pěkně zatoncovali, nebo možná třeba i v práci, záleží na tom, kde posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a já vím, za volantem to jde těžko, milí šoféři, vidíte. No ale nevadí, můžete si třeba někde zastavit a zatancovat si na vymyslenou od kapely Elán, nebo si třeba jenom tak pobrukovat a ťukat do rytmu téhle písničky do volantu. Ale hlavní je se soustředit na řízení, abyste dojeli správně kolečkama dolů, anténkou nahoru. Proč to říkám? Protože teď budeme hrát šoférům, konkrétně kamionákům. Máme poslat nějakou pěknou písničku, píše Zdenda. No tak Zdendo, jestli i vy patříte mezi kamionáky, kterým necháváte zahrát, tak tady jsou Eláni i pro vás.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A poslední volající této hodiny, kde na drátě? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jarka. Prosím vás pěkně, já bych chtěla dneska zahrát Ivetce Sinkové do Linharty, protože slaví krásné narozeniny a hodně zdraví, hodně štěstí, hodně krásných dalších dní v životě, ty nejhezčí dny, které s náma, kteří se dáváme jako kamarádi Ivetkou, a aby s náma měla trpělivost. Máme ji prostě rádi. To se nedá jinak říct. Protože je to naše sluníčko.
1: Dobře. Tak pošleme teď písničku. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Část našeho kraje zasáhnou silné bouřky, informují o tom meteorologové. Gočárova galerie v Pardubicích dnes nabízí letní výtvarnou dílnu. Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejhorší požár v historii. A čekáme oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Část Pardubického kraje by dnes měly zasáhnout silné bouřky. Druhý stupeň výstrahy meteorologů platí pro celé Svitavsko, Hlinecko a taky okolí Lančkrouna a Králík. Bouřky zasáhnou celé Česko, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky meteorologové očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude taky foukat silný vítr.
4: Ojediněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
3: Gočárova galerie v pardubických automatických mlýnech dnes nabídne letní výtvarnou dílnu pro dospělé a dospívající od 15 let. Účastníci si můžou vyzkoušet různé výtvarné techniky a dostanou prostor pro vlastní tvorbu i experimentování. Program je určený za začátečníkům i pokročilým a akce začíná v 16:30. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni Celsia. Na severozápadě země ale třeba dnes spadnou až ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji. Teploměry tam budou hlavně ve druhé polovině týdne ukazovat až 30 stupňů Celsia. Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohl zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šířil dál.
5: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, během odpoledne na většině území srážky, místy bouřky výjimečně i silné. Denní maxima 23 až 26 stupňů a povane mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Komplikace čekejte v Pardubicích v části Svítkov mezi křižovatkami ulic Školní a K Besedě máme hlášenou nehodu 3 osobních aut a se zdržením počítejte na příjezdu do Litomyšle od Svitav.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tu tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastněním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledujou teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Mě hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo?
3: Protože
2: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívá? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Kdo mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče. A často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
2: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Uh-huh. Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel, Hrolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, když jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život, tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy v ním teďka neudělám chybu. Prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. Ale ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
2: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, to tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude umí popel. To, tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si prostě... řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste blíž.
3: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano, Mordor.
3: Jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo, tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten Borec, křičel moje jméno, protože jsem se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílého žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned, prostě ne. Naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo, pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně bychom to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
2: až
3: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce a pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka a už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet, aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mýho života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s těm dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na dva životy.
2: A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci, a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života

0: to by mě stejně jako radost nedalo. To by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o Poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou, jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
1: Musí mít. Zkrátka musí potom.
0: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
0: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Moravská Třebová vysadí v okolí města přes 130 stromů. Pardubice připravují obnovu mostu Červeňák přes řeku Chrudimku. Policisti a celníci zajistili na Teplicku 10 kg drog, při zásahu zadrželi 2 cizince. A zítra čekáme velkou oblačnost, srážky a teploty do 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Kolem Moravské Třebové letos přibude víc než 130 nových stromů. Město je nechá vysadit ve 4 lokalitách podél polních cest. Náklady na výsadbu vyjdou asi na 1 milion 300 tisíc korun, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
2: Z ovocných stromů to bude například jabloň domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí nebo slivoň švestka. A mimo to se zaměříme i na jiné listnaté stromy, jako hřešák královský, javor babika a lípa.
0: Město Pardubice chce opravit historický most Červeňák přes Chrudimku. Radnice nechá za 680 tisíc korun zpracovat projekt rekonstrukce. Ta má zachovat co největší část původní ocelové konstrukce. Most je kvůli špatnému technickému stavu zavřený od konce roku 2018. Po opravě bude přístupný pěším a cyklistům.
3: Ocelová konstrukce Červeňáku pochází z roku 1885. V nejhorším stavu je prostřední část mostu, kde koroze poškodila nosné prvky. Podle odborníků je konstrukce v tak špatném stavu, že na most nesmějí ani pěší. Město proto dřív zvažovalo jeho zbourání. Proti tomu vystupovali ekologičtí aktivisté, kteří dlouhodobě usilují o jeho záchranu. Zastupitelé nakonec podpořili rekonstrukci mostu. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kg heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom 2 cizince, kteří podle nich drogy dováželi, prodávali a pro vyšší zisk drogy ředili. Vyšetřovatelé u obou mužů zajistili peníze a další majetek v hodnotě přes 1 000 000 korun. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení. Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazivních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu říká.
4: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
1: Počasí.
0: Později odpoledne čekáme na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky výjimečně i silné, maxima do 26 stupňů. Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů, zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou oblačnost, ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, které budou ke konci dne přibývat. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky budou zítra dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zdržení čekejte na trase Chrudim Vysoké Mýto. U Hrochovatýnce pracují silničáři, jezdí se kyvadlově a dnes k tomu přibyl kyvadlový semafor v Čankovicích, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Velká část bývalého pardubického pivovaru může v budoucnu zmizet. Magistrát totiž vydal povolení k demolici této historické budovy, které se to ale naštěstí netýká. Její osud řeší památkáři. Investor stále počítá s tím, že ji zbourá. No, víc se uslyšíte za chvíli a uslyšíte i písničky, které nestárnou. V této hodině se o ně postarají Helena Vondráčková, také Fools Garden, Lešek Semelka a nebo Pavel Vítek.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

je tady léto, zpívala vám šarmantní osobnost z roku 2000, zpěvačka Helena Vondráčková. Letos jsou ve finále 30. ročníku František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká a Saskia Burešová. A vy z této desítky můžete vybírat tu nejšarmantnější osobnost. Do konce září čekáme vaše hlasy. Posílat je můžete elektronicky, a to na e-mail sarm@rozhlas.cz, SMS-kou ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení osobnosti na číslo 304030 a nebo poštou na adresu Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. 30. šarmantní osobnost opět vyhlásíme na gala večeru, ten se bude konat už pátek 23. října v 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

0: svět.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pardubický magistrát povolil zbourání velké části areálu bývalého pivovaru. Zmizet by tak mohly budovy, ve kterých se pivo vyrábělo a nebo taky stáčelo. Povolení nebo se netýká čelní historické budovy z 19. století. O její budoucnosti stále rozhodují památkáři. Pokud by ale ochranu nezískala, tak investor stále počítá s tím, že ji zbourá. Podrobnosti nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Tak prozraď tedy, co všechno teď může investor v areálu zbourat?
2: Tak povolení se týká skoro celého areálu, kromě té nejstarší budovy, jak jsi říkal, v jeho čele. Její součástí je i ten typický komínek, kde se kdysi sušil slad a který připomíná pivovarnickou historii místa. Zbourat se naopak můžou třeba někdejší výrobní provozy, stáčírna a další objekty uvnitř areálu. Rozhodnutí ale ještě není pravomocné, běží odvolací lhůta. Investor navíc zatím nemá termín případného bourání. Nejdřív chce vybrat tým, který připraví harmonogram bouracích prací.
1: Jak to tedy vypadá s tou historickou budovou z 19. století?
2: Teď záleží hlavně na ministerstvu kultury. To rozhoduje, jestli se z budovy stane kulturní památka, jak by si přálo město. Do té doby se zbourat nesmí. Pokud ministerstvo památkovou ochranu budově neudělí, radnici už moc možností na její záchranu nezbude, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
3: V podstatě jediná pojistka, kterou tam potom město má, je, že vlastně nabyl platnosti nový územní plán, kde vlastně tato část pivovaru je zaznamenána jako významný architektonický prvek, kdyby se měly vést nějaké jednání, měli by se k tomu vyjadřovat naši architekti, ale už to není taková ochrana. Principiálně jakoby ty páky města potom jsou už jako velmi malé.
2: Investor mi potvrdil, že s demolicí té historické budovy počítá. Budova je podle něj ve špatném stavu a nahradit by ji chtěl novou, která by zároveň zachovávala charakter původního pivovaru a připomínala jeho historii. O její možné podobě už jednal i s městem. Pardubice tam by tam chtěli třeba muzeum nebo mini pivovar a investor je takovému využití otevřený. Další jednání ale podle investora vázne, tvrdí, že s ním město už delší dobu nekomunikuje. Primátor naopak říká, že obě strany jsou dál v kontaktu.
1: Můžeš prosím tě ještě připomenout, co vlastně investor v areálu chystá?
2: Společnost Consequans, která pivovar před 2 lety koupila, chce dnes nevyužívaný areál výrazně proměnit. Vzniknout by tam mohly byty, hotel, mezinárodní škola, soukromé zdravotnické zařízení, restaurace nebo kavárny.
1: O zbourání velké části bývalého pardubického pivovaru a o osudu historické budovy jsme mluvili s redaktorkou Annou Svobodovou. Děkujeme, hezký den.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Veronika Vajtová, to je žena, kterou můžete potkat třeba, jak stoupá na kole na Kozlovský kopec nebo na Andrlův chlum, ale jezdí pěkně svižně i po rovině. Je to amatérská závodnice a díky výborným letošním výsledkům si vyjala také účast na mistrovství světa. O jaké závody šlo a nejenom o tom si povídala Víta Balcerová s touto česko-třebovskou sportovkyní.
1: Jednalo se o mezinárodní závody pro amatéry, které se konaly v Rakousku a v Itálii.
2: Jezdíte jenom s amatéry?
1: Jsem jezdila i s profesionálníma cyklistkama, ale s přibývajícími roky už jezdím závody amatérské a kategorii veteránský, což je Masters.
2: Jak jste začínala s cyklistikou?
1: Od malička mě sport bavil, vedl mě k tomu táta s mamkou. Do té cyklistiky závodní jsem se dostala díky místnímu rodákovi Milanu Dostálovi, který má cykloservis, měl i syna, který se věnoval cyklistice, takže tímhle způsobem.
2: V kterém to bylo roce?
1: To bylo v roce 2008.
2: Napadá mě, jak trénujete a pod kým?
1: Dneska už si trénuju se svým manželem. Dřív mě s tím pomáhal Milan Dostál a vedl mě potom dlouho František Trkal, úspěšný cyklista. Ty mě dali ty základy a teď v tom pokračujeme s manželem.
2: Moniko, je jasné, že musíte tréninky si vyjezdit. Stačí kolo nebo ještě něco?
1: V té hlavní sezóně už je to jenom o kole. Mimo sezónu pak chodím běhat, posilovna. Taky součást mý přípravy je i moje práce, kdy vlastně nejsem už jenom na tom kole, nezapojuji jenom ty nohy, ale tím, že dělám v lese, tak prakticky používám celé tělo. To mi dává taky dostatečný základ a fyzično. V podstatě jsem celý den venku.
2: Z rozhovoru vyplynulo, že vás tady čeká účast na mistrovství světa, které jste si vyjela. Jak dlouho ještě se chystáte takto špičkově jezdit?
1: Vyjela jsem si mistrovství světa i mistrovství Evropy. To mistrovství světa bohužel se koná v Japonsku. Je to pro mě finančně náročné i časově. Budu se účastnit jenom toho mistrovství Evropy. Je první víkend v říjnu. To se vlastně už teďka směřuju tu přípravu.
2: Kolik toho najezdíte denně?
1: Během toho týdne, kdy chodím do práce, ty tréninky nejsou tak dlouhý, je to třeba hodina a půl až dvě hodiny. Občas tam mám takový nějaký bloky přípravný, kdy třeba tři dny jezdím větší objem, jo, že třeba tři a půl, čtyři hodiny tomu věnuju.
2: Jak si mám představit, že trénujete? Po rovině, nějaké převýšení?
1: Využívám terény kolem České Třebové, protože Česká Třebová je úžasné místo, kde se dá jezdit jak rovina nebo kopce. Máme tady Kozlov, v Ústí nad Orlicí máme Andrlák, to jsou asi takový stěžení kopce, který jezdím, když si trošku dál, tak jedu na Lázek, Laudon, Lanškrouna. Dá se to pěkně jako nakombinovat.
2: Moniko, dá se říct nějak krátce, co vás dovedlo v cyklistice až mezi špičku? Vůle nebo jsou to lidé?
1: Ten sport je vlastně mi dán od malička. To kolo mě absolutně uchvátilo, takže ta láska k tomu kolu a určitě ta vůle.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Už za chvíli bude 3:15, konkrétně za 8 minut a právě v tuto chvíli přichází na řadu Zámecké léto. Velmi oblíbený to pořad, který jsme na vaši žádost na letošní léto opět zařadili. A tak s průvodcem Františkem Kinským vyrazíme na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením 4 živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky.
3: Tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: česko-francouzská herečka a šansoniérka Chantal Poulin dnes slaví kulaté 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala hlavně díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou, ale i díky svým šanzonům. A Tomáš Maleček připravil krátký narozeninový medailonek.
1: C'est une chanson. Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulin pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
3: Říká, potřebuji šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
5: A je. Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstala úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulin také výtvarnicí a že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol., Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
3: Dobrý den.
4: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude fungovat nejméně do roku 2030. Se stížnostmi na postup policie a státního zastupitelství aktéři bitcoinové kauzy u ústavního soudu neuspěli. Nehoda brzdí provoz na hlavním tahu mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Hrušové.

0: A zítra nás čeká velká oblačnost a teploty do 22 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude fungovat nejméně do roku 2030. Krajský úřad schválil její rozšíření. Kapacita se zvýší o víc než 67 tisíc metrů krychlových, tedy téměř na 200 tisíc. Skládka se přitom nebude rozšiřovat do okolí, její těleso se ale zvýší zhruba o 3 až 4 metry. Odpady by tam mělo být možné ukládat minimálně ještě 4 roky. Drůbežárna v Kosičkách na Královéhradecku má za sebou první návozy nových nosnic. Nahradit musí 250 000 slepic v schovu, který musela farma v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. S dalšími dodávkami počítají v září a v říjnu. Podle ředitele farmy Jana Pozdílka umístí všechny nosnice už jen v halách. Klecové chovy totiž společnost ruší.
1: Klecový chov v České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč. Takže jsme klecové chovy poslední halu v Kosičkách ukončili, ta hala dneska stojí prázdná, ta nebude obnovená.
0: Gočárova galerie v Pardubických automatických mlýnech dnes nabídne letní výtvarnou dílnu pro všechny zájemce od 15 let. Účastníci si můžou vyzkoušet různé výtvarné techniky a dostanou prostor pro vlastní tvorbu i experimentování. Program je určený začátečníkům i pokročilým a akce začíná v 16.30. Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případů a kritizovali taky údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru jiříkovského státu.
2: Kromě Blažka si stížnost podali taky advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
3: Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
2: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Nejnavštěvovanějším filmem je v Česku aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži navštívilo už téměř 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak film Odysea.
4: Počasí.
0: Později odpoledne čekáme na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné, maxima do 26 stupňů Celsia. Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů a zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou oblačnost. Ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, které budou ke konci dne postupně přibývat. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky budou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte na Vysokomícku v obci Hrušová na silnici číslo 35 havarovala sanitka s osobním autem. Na místě je policie a tvoří se kolony, hlavně od Litomyšle směrem na Vysoké Mýto, postojíte až 15 minut. A pozor taky při cestě ze Slatiňan na Sobětuchy v křižovatce u Rabštejnské Lhoty bourala dvě osobní auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V této hodině připomeneme víkendovou cihelnu 2026 v Králíkách, která nabídla jiný pohled na začátek druhé světové války. A přidáme i písničky, které nestárnou, konkrétně od Petra Spáleného, Tiny Turner, Miroš Birky, Nika Kejmena anebo Václava Neckáře.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Tak si představte, že v roce 1843 se v Dašicích vzněla školní budova. Byla zcela zničena a požár navíc ještě zničil i dalších 37 domů a mnoho stodol. Tak zdravíme do Dašic, posloucháte Český rozhlas Pardubice a jdeme se věnovat meteorologii.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je teď na telefonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A nejste tam náhodou, vy nám opět prozradíte, co nás čeká a nemine, tak pojďme se věnovat zbytku dnešního dne. Jak to bude vypadat, přiženou se bouřky nebo nepřiženou?
2: Přiženou a už de facto na jihozápadě, na bouří regionu, takže za chvilku začne bouřit i Chrudim. Takže očekáváme v těch následujících hodinách hodně oblačnosti, oblačno zataženo na většině území s deštěm nebo s přáňkami, místy s bouřkami, které mohou být výjimečně silné nebo dokonce i velmi silné, a to hlavně na tom jeho východě regionu. Co se týká teplot, maxima jsme měli na 28 stupní, nicméně teď s tím deštěm už ty teploty trošku spadnou. No a vítr nám fouká od severozápadu o rychlosti 2-6 metrů za sekundu, tam, kde jsou bouřky, tak nám přechodně zesiluje.
0: A jak to bude vypadat dál, tady hlavně třeba v úterý 18.
2: V úterý 18. v noci oblačno až zataženo, stále z počátku ještě místy budou přehánky nebo nějaký ten déšť, ale v průběhu noci ty srážky budou ubývat, bude ubývat i oblačnost. A ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 14 do 11 stupňů Celsia. Vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. A přes den po ránu celku slunečno, polojasno až skoro jasno, ale v průběhu dne se opět zatáhne, bude oblačno až zataženo a výjimečně se objeví nějaká přehánka. Ke konci dne pak ty srážky budou přibývat, měly by se pak objevovat místy. Maximální teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. A vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2-6 metrů za sekundu, tím, že večer se pak změní na jihozápadní a bude postupně slábnout.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Jde, naslyšenou.

0: Fiktivní boj o Československo, nejmodernější vojenské stroje i historické vybavení, ukázky práce policistů, záchranářů, hasičů, celníků a nebo i vězenské služby. To a mnohé další nabídl letošní ročník vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Scénář letošní hlavní bitvy pracoval i s možností, že by Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu a začalo se bránit. A celý souboj sledovala redaktorka Barbora Soukupová.
1: Na základě mobilizační vyhlášky se povolávají celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze.
2: Začátek historické ukázky, kterou připravilo Vojenské muzeum Králíky z kluby vojenské historie, v podstatě kopíruje události v září a říjnu 1938. Němci si nárokují české příhraničí a československé vojsko, přestože je mobilizované, po příkazu vlády a na základě Mnichovské dohody ustupuje.
3: A teďka nám dovolte, abychom vám předvedli fikci. To znamená, že od toho roku 30. září 1938 se to začíná vyvíjet trošku jinak.
2: Prezident Edvard Beneš se obrací na Radu společnosti národů, aby situaci řešila. Začíná politické vyjednávání, zatímco československá i německá armáda navyšuje síly. Německo na jaře 1939 napadne Československo, které se brání. Je zatlačováno směrem na Moravu, vyhazuje do povětří Vranovskou přehradu, získává čas.
3: Tlak německé armády je silný, takže naše jednotky ustupují.
2: Politická vyjednávání ale pokračují a na pomoc přicházejí spojenci z Rumunska a zapojí se i Francie. Fiktivní bitva končí vyvěšením bílé vlajky Německa a dalším vyjednáváním s velkým otazníkem.
4: Hele, bylo to docela dobrý, jakože líbilo se mi to, bylo to zajímavě jako udělaný. I celkově, jak to bylo prostě zahraný, ta střelba a všechno takhle.
2: Komentuje vojenské vystoupení jeden z návštěvníků Honza.
4: Je to jako zajímavý, já si bych to jako nechtěl zažít, takže doopravdy.
2: Další dynamické ukázky zachycovaly napadení zásobovacího konvoje armády, vzpouru na vězeňském dvoře nebo bránění napadené policejní eskorty. Vězeňská služba zároveň připravila stanoviště se simulací cely a s věcmi zabavenými od vězňů, mezi nimi například i lano Jiřího Kájinka, říká vedoucí stráže věznice Mírov Robert Čada.
5: Ano, je to vlastně po dokonaném útěku Jiřího Kájinka, takže tady máme lano, kterým se nám vlastně spouštěl z věznice.
2: Svou práci i vybavení na Cihelně představili také hasiči, záchranáři, náři, celníci a další. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Po zhruba 6 hodinách vyšetřování nehody porota vrátila verdikt náhodné smrti. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Traktory této značky se staly píchou našeho průmyslu. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
2: Rekordman v české i československé historii.
1: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Nějaký podobný šutér by se určitě zase moc hodil. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Má něco s jedním pánem, žaloval Václav Neckář v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jenom příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti o odporu proti okupaci totiž sehrála regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo informovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu z roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je z domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Martinové, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 8 minut před čtvrtou. Za chvíli po zprávách Viléma Brandy Humoriáda s Pavlem Kučerou a Vladimírem Hronem. A po 17. hodině i den v kraji, ve kterém shrneme aktuální události pondělí s datem 17.8.2026. Teď ale ještě spotřebitelský servis. Někdy nám píšete o případech, kdy se závada na výrobku při kontrole v servisu neukázala. Jak postupovat, když už se blíží konec záruky, tak to dnes řekne spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Aleš už třikrát reklamoval mobilní telefon, který po určité době přestane fungovat a lze ho zapnout pouze s připojenou nabíječkou a z reklamace se pokaždé vrátil s vyjádřením, že se voda neprojevila a reklamace se tady neuznává. Blíží se tady konec záruky a pan Aleš se obává, že další opravu už bude muset zaplatit. Pane posluchači, je možné, že i prodejce hraje na to, že se blíží konec záruky, proto je potřeba samozřejmě, pokud se vada objeví ještě před koncem záruky, abyste si nechal potvrdit soudním znalcem a reklamaci zopakoval s tímto potvrzením.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš,

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji platí výstraha před silnými bouřkami. Proseč na Chrudimsku vypsala zakázku na další etapu lesních cest. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. A zítra čekáme velkou oblačnost s teplotami do 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Přes Pardubický kraj v tuto chvíli přecházejí bouřky. Druhý stupeň výstrahy podle meteorologů platí pro celý kraj. Výjimkou je Žamberecko, tam platí první stupeň. Bouřky zasáhnou celé Česko, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologa Štefana Hanžáka může silné bouřky doprovázet přívalový déšť, kroupy i silný vítr.
2: Ujedněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příval

0: Olovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
1: V Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice si zadala studii úpravy křižovatky ve směru na Slatiňany. Změny by měly zajistit jednodušší napojení benzínové stanice, obytné zóny u bývalého pivovaru i navazujícího průmyslového areálu. Proseč vypsala zakázku na další etapu lesních cest. Náklady radnice odhaduje na víc než 6 milionů korun. Trasa má usnadnit přístup do lesů rodinám z kočárky, cyklistům nebo bruslařům. Stavba by měla začít na jaře. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to po jednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci, říká Babiš.
2: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
1: Ruská policie zatkla nejméně 35 lidí před budovou nejvyššího soudu v Moskvě. Dnes se tam projednává odvolání proti vyloučení ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Medúza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloko Kiril Gončarov. Strana uvedla, že mezi zatčenými je i jeden její člen.
3: Počasí.
1: Později odpoledne čekáme na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky výjimečně silné, maxima do 26 stupňů. Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů, zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou oblačnost, ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, které budou ke konci dne přibývat a maxima zítra 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda komplikuje provoz na 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U Hrušové bourala dvě auta, na místě policie, v místě se tvoří kolony. A pozor taky na Chrudimsku, na výjezdu z Rabštejnské Lhoty směrem na Seč bouralo auto, tak opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
5: Krásný den všem.
4: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: To byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co
1: já
0: tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako sen.
0: Řízek. Jo tak, dobře.
1: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš. Hačni si, Františku, udělej si
0: pohodlí. Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi. Kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hele, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko,
0: jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš ano. Už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny hvězdami. Plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK, a zaspíval zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko. A chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji, mějte, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník. Přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den. S Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme moc pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básnit.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A jimi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 22.
11: 29. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo.
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty jsi tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Yeah.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: No, tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej sladce.
13: To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Já mám sny. Naštěstí je všechno, jak má být.

0: čase být.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém openéru, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej?
2: Pome,
1: a teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo,
4: on je vlastnické střevo a...
3: Dobře,
5: já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: vám.
5: Jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
8: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdičko a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
8: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku zvězdičko, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
8: a chtěla bych Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
13: teda...
14: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal ale že pro mě má sultána s tyrlem.
15: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku. A já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro. Já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry. A pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čum. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu,
12: tak jsem sundal
15: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecáš? No, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O té reakce FUK se hezky smál během fóru kolegů pana vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
16: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svýho zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl u žovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady.
2: To já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo, no a...
11: Přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsat.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak ale je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Moravská Třebová vysadí v okolí města přes 130 stromů. Velmi silné bouřky postupují na jihovýchod Česka. Tři osobní auta bourala na trase Polička Svitavy. A zítra nás čeká velká oblačnost a teploty do 22 stupňů Celsia. Odpolední zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Kolem Moravské Třebové letos přibude víc než 130 nových stromů. Město je nechá vysadit ve čtyřech lokalitách podél polních cest. Náklady na výsadbu dosáhnou zhruba 1,3 milionu korun, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
4: Z ovocných stromů to bude například jabloň domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí nebo slivoň švestka. A mimo to se zaměříme i na jiné listnaté stromy, jako hřešák královský, javor babika a lípa.
3: Dopravu na trase s Chrudimi na Vysoké Mýto zkomplikuje od 20. srpna oprava průtahu obcí Čankovice. Už teď kvůli stavebním pracím řídí provoz kyvadlově semafor. Od 20. srpna až do 18. prosince bude státní silnice číslo 17 mezi okrajem Hrochovatýnce po konec Čankovic uzavřena úplně, informuje o tom ČTK. Charitní šatník v Litomyšli rozdává darované oblečení lidem v obtížné životní situaci. Provoz šatníků zajišťuje 11 dobrovolnic v seniorském věku. Každý rok tam společně stráví přes 1000 hodin. Letos je to 30 let, co šatník ve městě funguje. Přes Česko právě teď prochází silné bouřky. Zasáhly

0: Přetáhli už severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. Hasiči museli třeba ve Středočeském kraji vyjíždět k polámaným větvím a vyvráceným stromům. Na několika místech taky čerpají vodu ze zatopených nižších míst. Třeba ve Skutči na Chrudimsku foukal vítr v nárazech rychlostí víc než 100 km za hodinu. Podle meteorologů na některých místech taky padaly kroupy. Na Vysočině, Moravě a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích v roce 2006 a lidé tam mohli získávat informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
1: Tato koncepce je stará už více než 20 let. Vznikla krátce po vstupu do Evropské unie. Už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
0: Eurocentra každý rok pořádají zhruba 13 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Jejich rušení kritizuje třeba poslanec lidovců Václav Pláteník nebo poslankyně Pirátů Michaela Moricová, podle kterých vláda nemá ke stávajícímu systému žádnou alternativu. Počasí. Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak na východě Čech čekáme velkou oblačnost, ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, které budou ke konci dne postupně přibývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky budou zítra dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zpomalte na trase Polička Svitavy. Na silnici 34 nedaleko obce Květná bourala 3 osobní auta. Nehodu máme hlášenou taky v Litomyšli v ulici 17. listopadu. A ještě jedna nehoda, tentokrát v Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku. Na výjezdu z obce směrem na Seč havarovalo auto, najelo do spadlého stromu tak opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Buďte vítáni, velká část bývalého pardubického pivovaru může v budoucnu zmizet. Přineseme vám podrobnosti. Tyhle hračky jste možná také měli doma. Představíme je s autorem v nové knize. A to už za chvíli v této hodině. No a přidáme také písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Karla Gotta, Terezu Kernlovou, Hanu Zagorovou anebo na Abu.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vambers.

0: Pohledneme trochu do historie. V roce 1910 byla zahájena stavba vodovodu v Bohdanči. To je tedy 17. srpen roku 2010, před 116 lety, ale co se stalo právě dnes, Viléme Brando?
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. Značná část bývalého pivovaru v Pardubicích by mohla zmizet. Magistrát totiž vydal povolení k demolici. Kterých částí se zbourání bude týkat a jaké budovy by naopak v areálu v centru krajského města měly i nadále zůstat, řekne naše reportérka už za pár minut. V Chrudimi plánují další kruhový objezd. Radnice si zadala studii úpravy křižovatky ve směru na Slatiňany. Změny by měly zajistit jednodušší napojení benzínové stanice, obytné zóny u bývalého pivovaru i navazujícího průmyslového areálu. Charita Moravská Třebová otevřela v Jevíčku novou pobočku sociálních služeb Ulita. Prostory pro terapeutické dílny připravilo město, které do jejich rekonstrukce investovalo 2 miliony korun. Charita následně zajistila vybavení za další 3 miliony, říká ředitelka Ludmila Dostálová.
3: Máme tady pobočku sociálně terapeutických dílen, která slouží k tomu, abychom přijali další klienty, kteří jsou u zemi Jevíčska. Vymýšlíme s nimi různé aktivity, mezi ty nejdůležitější patří výroba kvalitních mídel a taky výrobku ze skla nebo dalších rukodělných věcí.
2: Pardubická radnice chce opravit historický most Červeňák přes Chrudimku. Za 680 tisíc korun nechá zpracovat projekt. Rekonstrukce má zachovat co největší část původní ocelové konstrukce. Most je kvůli špatnému technickému stavu zavřený od konce roku 2018. Vítězem krajského kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 v Pardubickém kraji se v neděli stala Vraclav. Obec nedaleko Vysokého Mýta získala zlatou stuhu a taky finanční odměnu 2,4 milionu korun. V krajském kole soutěžilo 23 obcí. Porota ve Vraclavi ocenila dlouhodobý rozvoj obce, zapojování obyvatel, péči o historické dědictví a krajinu a taky spolkový život. A ještě zpráva ze sousedního kraje. Drůbežárna v Kosičkách na Hradecku má za sebou první návozy nových nosnic. Nahradit musí 250 000 slepic z chovu, který musela farma v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. S dalšími dodávkami počítají v září a v říjnu. Podle ředitele farmy Jana Pozdílka umístí všechny nosnice už jen v halách, protože klecové chovy společnost ruší.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Přesně ve 17:15 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Asi nejzásadnější informací dnešního dne je, že pardubický magistrát povolil zbourání velké části areálu bývalého pivovaru. Zmizet by tak mohly budovy, ve kterých se pivo vyrábělo a stáčelo. Povolení se netýká čelní historické budovy z 19. století. O její budoucnosti stále rozhodují památkáři. Pokud ale ochranu nezíská, investor stále počítá s tím, že ji zbourá. Podrobnosti nám teď řekne Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, připomeň, co všechno teď tady může investor v areálu zbourat.
1: Tak povolení se týká skoro celého areálu, kromě nejstarší budovy v jeho čele, jak se zmínil. Její součástí je i typický komínek, kde se kdysi sušil slad a který připomíná pivovarnickou historii místa. Zbourat se naopak můžou třeba někdejší výrobní provozy, stáčírna a další objekty uvnitř areálu. Rozhodnutí ale ještě není pravomocné. Běží odvolací lhůta, investor navíc zatím nemá termín případného bourání, protože nejdřív chce vybrat tým, který připraví harmonogram bouracích prací.
0: Mm-hmm. Jak to tady vlastně vypadá s tou historickou budovou z 19. století?
1: No, teď záleží hlavně na ministerstvu kultury. To rozhoduje, jestli se z budovy stane kulturní památka, jak by si město přálo. Do té doby se zbourat nesmí. Pokud ministerstvo památkovou ochranu budovy neudělí, radnici už moc možností nezbude, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
2: V podstatě jediná pojistka, kterou tam potom město má, je, že vlastně nabyl platnosti nový územní plán, kde vlastně tato část pivovaru je zaznamenána jako významný architektonický prvek, kdyby se měly víc nějaký jednání, měli by se k tomu vyjadřovat naši architekti, ale už to není taková ochrana principiálně, jakoby ty páky města potom jsou už jako velmi malé.
1: Investor mi řekl, že se ještě definitivně nerozhodl, ale zatím s demolicí původní budovy počítá. Budova je podle něj totiž ve špatném stavu a nahradit by ji chtěl novou, která by zachovala charakter původního pivovaru a připomínala jeho historii. O její možné podobě už jednal i s městem. Pardubice by tam chtěli třeba muzeum nebo pivovar a investor je takovému využití otevřený. Další jednání ale podle investora vázne. Tvrdí, že s ním město už delší dobu nekomunikuje. Primátor naopak říká, že obě strany jsou dál v kontaktu.
0: Můžeš ještě připomenout, co investor vlastně v areálu chystá?
1: Společnost Consequence, která pivovar před 2 lety koupila, chce dnes nevyužívaný areál výrazně proměnit. Vzniknout by tam mohly byty, hotel, mezinárodní škola, soukromé zdravotnické zařízení, restaurace nebo kavárny.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, a to k budoucnosti a k osudu bývalého pivovaru v Pardubicích. Děkujeme, hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech.
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6:30, posloucháte pořad Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Co se týče historických dat měření, tak zatím nejtepleji bylo 17.8. v roce 1892 bez jedné desetiny 630 stupňů a nejchladněji v roce 1885, to bylo jenom lehce přes 8 stupňů.
1: Počasí.
0: Máme za sebou bouřky, které na některých místech našeho kraje byly velmi silné. A jak to s počasím bude dál, to nám prozradí Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Co se týká teplot, maxima jsme měli 28 stupňů, nicméně teď s tím deštěm už ty teploty trošku spadnou. No a vítr nám fouká od severozápadu a rychlosti 2-6 metrů za sekundu, tam, kde jsou bouřky, tak nám přechodně zesiluje.
0: A jak to bude vypadat dál, tady hlavně třeba v úterý 18.
2: V úterý 18. v noci oblačno až zataženo, stále z počátku ještě místy budou přehánky nebo nějaký ten déšť, ale v průběhu noci ty srážky budou ubývat, bude ubývat i oblačnost. A ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 14 do 11 stupňů Celsia. Vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. A přes den po ránu celku slunečno, polojasno až skoro jasno, ale v průběhu dne se opět zatáhne, bude oblačno až zataženo a výjimečně se objeví nějaká přehánka. Ke konci dne pak ty srážky budou přibývat, měly by se pak objevovat místy. Maximální teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, tím, že večer se pak změní na jihozápadní a bude postupně slábnout.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Jde, naslyšenou.
0: No a my si jdeme zase hrát písničky, které nestárnou. Hanička písnička, biograf láska a za chvíli i Abba a Fernando.

0: Tak slíbili jsme biograf Láska, také jste ho slyšeli v dobrém odpoledni v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Abu odsouváme z časových důvodů na konec hodiny, ale teď si pojďme připomenout dnešní ráno. Když totiž řekneme Baťa, automaticky nám naskočí boty. Míň lidí už ale ví, že svého času tenhle podnikatel vyráběl i gumové hračky. Právě o nich je nová kniha pardubického autora Michala Videnského, nazvaná Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Materiály pro ní hledal přes 20 let. Publikace symbolicky vychází v roce, kdy si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati, a Jakub Malý se v dnešním ranním vysílání ptal na její počátky. Celý rozhovor najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Ze začátku teda jsem ani nepřemýšlel, že bych vlastně vydal knížku, nakonec teda i sám, takže my totiž jsme sbírali vlastně hračky už od roku 1990, asi 9, a vlastně mezi ten sortiment teda vlastně patřila i tahle ta výroba firmy Baťa. Takže já jsem ze začátku ani nevěděl vlastně, že sbírám vlastně výrobky firmy Baťa ze Zlína.
2: Mohli bychom říct, že jste takový detektiv starých hraček, protože jste pátral po některých. Jaká byla třeba nějaká nejbizarnější nebo nejzajímavější cesta, jakou se k vám nějaká Baťova hračka dostala?
1: Tak ze začátku vlastně jsem neměl ani žádné prospekty, abych vlastně se utvrdil, že to je vlastně výroba Baťa. Takže postupně vlastně s nálezy různých vlastně prospektů jsem si vlastně začal vytvářet sbírku, která se, dejme tomu, před těmi 10-15 lety rozrůstala, ale potom vlastně ty nálezy z České republiky ustaly a já jsem musel začít vlastně pátrat vlastně po celém světě. Takže některé exponáty jsou dokonce i z Indie, ale jsou tam i hodně ze Spojených států, Anglie. Hmm. Jo, teď třeba tady ve studiu, jsem dones figurku velice v dobrém stavu ze Spojených států, kterou jsem získal vlastně před měsícem. A je to vlastně figurka děvčete ve Valašském kroji, která vlastně, dá se říct, úplně v nepoužitém stavu.
2: Jak se vůbec pátrá ve světě po gumové hračce vyrobené ve Zlíně před 90 lety? Máte nějakou síť sběratelů, aukcí, kontaktů po světě?
1: Takhle, jako tím, že sbírám vlastně hračky i speciál, já se specializuji na hračky 19. století, takže jsem vlastně měl některé nálezy i třeba z německých osad ve Spojených státech, ale bylo to spíš jako intuitivní, jako dá se říct, jo, protože už mám takovou nějakou citlivost, takže se to objeví, některé vlastně exponáty mám třeba i vlastně z eBaye, z auční, jako, jo.
2: Kdybychom se podívali už na tu samotnou knihu, třeba i na titulní stranu, tak jak vypadá? Jak byste ji popsal posluchačům a jak vznikala?
1: Titulní strana vlastně představuje prospekt od firmy Baťa z roku 36-37, takže mě napadlo, že bych vlastně ty figurky, které byly v tom prospektu namalované, že bych vlastně je dal do stejných míst se stejným stínem, ale vyfocené, jako jo, dá se říct, jako exponáty nafocené, nekreslené. Takže třeba ten na přední straně ten fotbalista, ten pochází až ze Spojených států. Nevěsta s baretem pochází z Chorvatska a vlastně liftboy, obsluha výtahu, ta pochází z Bristolu, z Anglie. Jo, takže pouze teda to skautské vlče pochází z naší republiky.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Fiktivní boj o Československo, nejmodernější vojenské stroje i historické vybavení, také ukázky práce policistů, záchranářů, hasičů, celníků a nebo vězenské služby. Tohle a spoustu dalšího nabídl letošní ročník vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Scénář letošní hlavní bitvy pracoval s možností, že by Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu a začalo by se bránit. A celý souboj sledovala redaktorka Barbora Soukupová.
1: Na základě mobilizační vyhlášky se povolávají celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze.
2: Začátek historické ukázky, kterou připravilo Vojenské muzeum Králíky z kluby vojenské historie, v podstatě kopíruje události v září a říjnu 1938. Němci si nárokují české příhraničí a československé vojsko, přestože je mobilizované, po příkazu vlády a na základě Mnichovské dohody ustupuje.
3: A teďka nám dovolte, abychom vám předvedli fikci. To znamená, že od toho roku 30. září 1938 se to začíná vyvíjet trošku jinak.
2: Prezident Edvard Beneš se obrací na Radu společnosti národů, aby situaci řešila. Začíná politické vyjednávání, zatímco československá i německá armáda navyšuje síly. Německo na jaře 1939 napadne Československo, které se brání. Je zatlačováno směrem na Moravu, vyhazuje do povětří Vranovskou přehradu, získává čas.
3: Tlak německé armády je silný, takže naše jednotky ustupují.
2: Politická vyjednávání ale pokračují a na pomoc přicházejí spojenci z Rumunska a zapojí se i Francie. Fiktivní bitva končí vyvěšením bílé vlajky Německa a dalším vyjednáváním s velkým otazníkem.
4: Hele, bylo to docela dobrý, jakože líbilo se mi to, bylo to zajímavě jako udělaný. I celkově, jak to bylo prostě zahraný, ta střelba a všechno takhle.
2: Komentuje vojenské vystoupení jeden z návštěvníků Honza.
4: Je to jako zajímavý, já si bych to jako nechtěl zažít, takže doopravdy.
2: Další dynamické ukázky zachycovaly napadení zásobovacího konvoje armády, vzpouru na vězeňském dvoře nebo bránění napadené policejní eskorty. Vězeňská služba zároveň připravila stanoviště se simulací cely a s věcmi zabavenými od vězňů, mezi nimi například i lano Jiřího Kájinka, říká vedoucí stráže věznice Mírov Robert Čada.
5: Ano, je to vlastně po dokonaném útěku Jiřího Kájinka, takže tady máme lano, kterým se nám vlastně spouštěl z věznice.
2: Svou práci i vybavení na Cihelně představili také hasiči, záchranáři, celníci a další. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice,

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ilustrace z knížek, vtipné perokresby a také další tvorbu výtvarníka, spisovatele a muzikanta Jaromíra Mikeše Synovi můžete prohlédnout v Laskavárně v Moravské Třebové. Vernisáž se bude konat už tento pátek a nabídne i křest Mikešovi nejnovější knihy a koncert. Reportérka Věra Pavlasová se ale na výstavu vydala už s předstihem a rozhodně nebyla sama.
1: Jsou to krásné obrázky, černobílý, vtipný.
2: Paní Ester Tesoli, co se vám na nich líbí nejvíc?
1: Že jsou vtipný, odlehčující, zábavný a hlavně mně se osobně líbí, že tam vždycky vystínou část města Moravské Třebové, hlavně ty historické části.
2: Já už mám u mikrofonu autora obrázku Jaromíra Mikeše. Podle čeho jste vybíral ze své sbírky ty, které tady zveřejníte?
3: Vybíral jsem je pouze na Mátkově, ale především jsem je směroval na Moravskou Třebovou, protože v minulosti jsem je měl ve větším měřítku, například ve Svitavách ve fabrice, kde jsem mohl umístit téměř 150 obrázků, když to tady se jich tolik nevyjde.
2: Takže na každém obrázku je zachyceno něco z Moravské Třebové i tamhle na těch vtipných?
3: Ne, na těch vtipných ne, to jsou ilustrace ke knížkám a ke knížce, která právě 21. srpna má být tady v Laskavárně křtěna a ty obrázky, ty ilustrace jsou součástí některých z těch knížek. Kdežto ty velké obrázky, ty A3, jsou publikace k městům a tyhle ty jsou vyloženě směrovány na Moravskou Třebovou.
2: Já se vrátím k té knižce, kterou tady budete křtít, to je také o Moravské Třebové?
3: No přímo není, to je to beletrie, to výběr povídek, některý jsou směřovaný na Moravskou Třebovou a místní rodáci se tam někteří poznají, a takže ví, že to patří tady k našemu rodnému městu.
2: A teď pojďme ještě k tomu 21., to znamená tento pátek, vy tady budete nejen křtít, ale i hrát.
3: Budeme tady křtít samozřejmě tu novou knížku, součástí bude výstava tady těch ilustrací a pak samozřejmě tady zahraje country, kapela Proč ne Bět, jejíž jsem kapelníkem, a takže ta přispěje k dobré pohodě.
2: Akce začíná v Laskavárně v odpoledne v 17 hodin z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: 6. Pondělní den v kraji je za námi a před námi už jenom nabídka toho, co nás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice čeká zítra. Začneme hned ráno, protože v Holicích se o víkendu bude konat 36. mezinárodní setkání radioamatérů. Na bohatý program pozve v ranním vysílání ředitel mezinárodního setkání radioamatérů David Šmejdíř. Srpen je na zahradě měsícem sklizně, ale i časem, kdy je potřeba myslet na další péči o rostliny, jak o ně správně pečovat v radioporadně po 11. hodině, prozradí zahradník František Hlubocký. Představíme vám také mladé výtvarníky, kteří tráví čas prázdnin v Boru u Skutče malováním a na závěr svého pobytu také představí své práce na vernisáži. A povíme podrobnosti i o anketě Strom roku, která slaví 25 let a pořadatelé proto letošní ročník trochu pozměnili a tentokrát můžeme vybírat rovnou strom čtvrtstoletí. Ve finále se tak utkají vítězové z minulých let a nabídneme i druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vambek.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Silná bouřka v Pardubickém kraji vyřadila z proudu na 4000 domácností. Svitavy začínají prodávat stavební parcely v lokalitě Stará kolonie. Víc než 100 klientů lázní v Jeseníku postihly zažívací obtíže. A zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 22 stupňů Celsia. Pěkný podvečer u zpráv přeje Vilém Branda. Silná bouřka dnes odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Přibližně 4000 domácností je bez proudu. ČES pracuje na odstranění závad. ČTK to sdělila mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy Šárka Lapáčková-Beránková. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Svitavy nabízejí k prodeji 27 stavebních pozemků v nové obytné lokalitě Stará kolonie. 16 parcel je určeno pro dvojdomy, dalších 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Ceny podle mluvčí Kateřiny Kotasové zohledňují náročnost vybudování inženýrských sítí.
4: Ceny parcel se pohybují od 4700 korun za metr čtvereční po 4900 korun za metr čtvereční, odrážejí náročnou výstavbu technické infrastruktury. Kupující mohou při splnění podmínek spojených s dokončením stavby a přihlášením se k trvalému pobytu získat ale také dodatečnou slevu.
3: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude fungovat nejméně do roku 2030. Krajský úřad schválil její rozšíření. Kapacita se zvýší o víc než 67 tisíc metrů krychlových, tedy téměř na 200 tisíc. Skládka se přitom nebude rozšiřovat do okolí, ale její těleso se zvýší zhruba o 3 až 4 metry. Odpady by tam měly být možné ukládat minimálně ještě 4 roky. Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutna.

0: se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
1: Belgičtí hasiči se snaží dostat pod kontrolu největší lesní požár v historii země. Šíření plamenů směrem do Německa jim pomohl zastavit déšť. V jiných místech ale hašení komplikuje náročný terén. Oheň už na východě Belgie spálil 3000 hektarů a úřady kvůli němu evakuovali stovky lidí. Do zasažené oblasti dnes přijel i belgický král Filip. Ten na místě poděkoval hasičům a ocenil mezinárodní pomoc. Počasí. Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů, čekáme místy přehánky nebo déšť. Během noci budou srážky i oblačnost ubývat. Zítra pak v Pardubickém kraji bude ráno polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, které budou ke konci dne přibývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky zítra dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Komplikace čekejte ve Svitavách, kousek od čerpací stanice OMV v ulici Kapitána Jaroše srazilo osobní auto cyklistu. A pozor taky v Pardubicích na nadjezdu Paramo ve směru na Hradec a centrum města narazilo auto do svodidel.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
3: Další vydání pořadu Na cestách bude hodně na daleké cestě, protože my se sice scházíme v České republice, ale budeme cestovat až do Asie. Mým hostem je, troufám si říct, jeden z největších odborníků na daleký Vietnam, Zdeněk Porkert. Vítejte u mikrofonu.
4: Dobrý den, já bych si jenom dovolil lehce opravit, ve Vietnamu totiž se nemenuju Porkert, oni to nějak neumí moc vyslovit, tak mě překřtili a říkají mi Pocket. A ono to v překladu znamená něco jako kecal. Oni z toho mají strašnou legraci, tak na mě takhle pokřikují a ono možná s tím kecalem nejsou i daleko od pravdy.
3: Tak zůstaňte s námi, po písničce cestujeme daleko, daleko.

0: Dozněla první písnička a my se Zdeňkem Porkertem se vydáváme do Vietnamu. Už jsme slyšeli vaši vietnamskou přezdívku, vy máte na internetu i jakési zvláštní jméno vietnamista, ono je to oprávněné. Jestli se nepletu, tak vy do Vietnamu, do té daleké Asie jezdíte už minimálně 12 let. A tak mi povězte, proč jste si vybral zrovna Vietnam a téměř pořád Vietnam?
1: No, já bych to trochu opravil, on to není jenom Vietnam. Já jsem projel prakticky všechny země jihovýchodní Asie, od Indie po Šanghaj, po Hongkong, snad s výjimkou Bangladéše a Butánu, ale já jsem si zamiloval ten Vietnam a ten důvod je jednoduchý. Většina těch zemí, kterými navštívíme, exotické země, tak tam jedeme jenom jednou v životě. A protože tam jedeme jenom jednou v životě, tak chceme vidět to nej. A každá ta země má takových 5-7 míst, kam všichni jezdí. Oni se stali historicky známé, protože tam byla třeba i dobrá doprava a jsou zajímavé. Lidi tam jedou, zase o tom píšou, zase posílají fotky, zase publikují filmy, další tam jedou a těch 5-7 míst je stále hustších a hustších. A i když je dneska daleko víc zajímavých míst, tak se ten počet nezvětšuje. A najednou, když my ale do té země jedeme po druhý, po třetí, tak se těmto místům vyhneme už a začne se nám ta země otevírat. Začne to být skutečný prožitek, protože to je tak jiná kultura, takových zajímavých věcí a čím víc tu zemi poznáváme, tím víc vlastně víme, že nic nevíme. Teď bych na to navázal, proč Vietnam? No, já bych řekl, ono je to úplně jedno. Jestli je to Vietnam, já bych si třeba i vybral Indii, nebo Kambodžu, Barmu. To jsou tak krásné země, ale proč Vietnam, to je víceméně náhoda. To jsou osobní vztahy. Prostě byl to Vietnam, ale pro mě by to mohla být klidně Indie.
0: Já musím přiznat, že my se Zdeňkem Porkertem známe delší dobu, nevidíme se poprvé zdaleka, ne poprvé, protože když jsme s Českou televizí Ostrava natáčeli postřehy odinut právě z Vietnamu, tak on mi moc pomohl jednak cennými informacemi, protože je opravdu odborník na Vietnam, a potom i zajímavými kontakty. Takže my jsme třeba spali v jedné destinaci poblíž rýžových teras, rýžových polí na terasách u velice dobré kamarádky a přítelkyně Zdeňka Porkerta. Budeme jí pracovně říkat třeba Mája, my se k tomu možná ještě dostaneme. No a že ten záběr Zdeňka Porkerta je velice široký, to stačí, když se podíváte na internet, na toho vietnamistu, a tam najdete opravdu už ne ta turistická témata. Já budu jenom malinko číst. Nošení dětí ve Vietnamu. Nebo i ve Vietnamu se kácí sochy. Z vietnamské mentality, bambusový červy, zlaté zuby, jedovaté ovoce ve Vietnamu, blondýnky ve Vietnamu. Vidíte, že témat je spousta, ale já mám takový pocit, že my to musíme zúžit, protože my bychom se z toho nevyhrabali. A mě by zajímala jedna strašně zajímavá cesta. V podstatě projekt. Když se řekne Mekong, tak já jsem byl ohromen, když jsem slyšel název tohohle veletoku. 10. nejdelší veletok světa, 4500 kilometrů. A Zdeněk Porkert ho v roce 2019 proplul při takové zvláštní expedici. Proč jste si ten Mekong vybral a proč zrovna na lodi?
1: Abych řekl pravdu, já miluji severní Vietnam, ale současně miluji vodu. Já jsem na vodě téměř vyrost. V roce 1972 jsem stavěl jako jeden z prvních windsurfing na Císařský louce. Mě lodě provázejí celý život. Plavil jsem se po mořích, když už se potom otevřely hranice. Ale byla doba těžká, lodě jsme si ještě museli stavět sami. A když jsme se přesouvali na moře, tak jsme museli proplouvat kanály nebo polaby. A když jsem viděl a navštívil xkrát deltu Mekongu, tak mě pojala myšlenka proplout tu deltu, ale ne po těch hlavních kanálech, ne nějaké turistické místo, ale skutečně výpravu na x dní plout na nějaký loďce. Začal jsem teda googlit a nic jsem nenašel. musím říct, že mě mělo trknout, když jsem nic nenašel, že to teda asi nebude úplně jednoduchý.
0: Musím prozradit, že Zdeněk Porkert po Vietnamu cestuje nejenom lodí, ale on cestuje po Vietnamu i na kole, autobusem, motorkou, dokonce i na vodním bůvolu, takže to jenom dokumentuje to, že on tu zemi má opravdu nejenom v maličku, ale v podstatě pod kůží. My se tam po písničce zase vrátíme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme se dostali k tomu, že nic neexistuje, když Zdeněk Porkert, můj dnešní host pořadu Na cestách, hledal informace o tom, jak se plavit po kanálech kolem veletoku Mekong. Já jsem měl šanci plavit se po jednom tom turistickém kanálu a řeknu, že to nebyl vůbec zajímavý zážitek, protože ten byl tak narvaný loděmi, že ty se do sebe v podstatě zaklíňovali. Ti průvodci, kteří vozili turistické skupiny na těch lodích, ty se hádali, strkali do sebe. A my jsme neplavali, my jsme se tak prodírali tím kanálem a to doporučit nemůžu. Ale když jsem se díval na film z vašich zážitků po Mekongu, tak vy jste nakonec našel. A jak dlouhá vlastně ta cesta byla?
2: Ta cesta byla dlouhá asi 400 kilometrů, pluli jsme 8 dní, ale nejdřív jsme museli udělat nějaký tým, tak jsem se rozhodl, že budeme tři, ještě dva kamarádi, známí už protřelí cestovatelé, kteří mají za sebou Afghánistán, Pákistán, Mekong několikrát, tak jsme si řekli, že my tři teda poplujeme. Sehnal jsem kamaráda ze severního Vietnamu, to byl vlastně jediný takový nováček, ale byl to Vietnamec, který trošku měl anglicky, takže aby nám pomohl s překladem. A teď jsme potřebovali loď, potřebovali jsme někoho, kdo tu loď bude řídit, protože tam nejde loď s nějakým přívěsným motorem, to jsou prostě čínský růzy. No a museli jsme najít někoho, kdo bude ochotný s náma plout. Ale tam právě bych se zkusil nastínit několik těch problémů. Jedním z nich je, že Vietnamci a vůbec Asiaté mají nějaký zvláštní gen, já nevím, jak bych to nazval, který jim totálně znemožňuje se orientovat v mapách.
1: To musím potvrdit, máme stejnou zkušenost. Dokonce i v Hanoji nevěděli lidé z jedné ulice, co je o dvě ulice dál, instituce, kterou jsme třeba hledali, nebo památku, protože se prostě vůbec neorientovali. Ale vy jste potřebovali mít nějaký plánek i nebo trasu, itinerář a podobně. To musela být docela s těmi Vietnamci, bych řekl, kovbojka. Ale čím vy si vlastně vysvětlujete tu dezorientaci Vietnamců?
2: Já jsem jednou o tom tak trošku meditoval, když jsem jel na kole po Čechách, tak já se někdy řídím i podle sluníčka, že jo. My máme už stovky, tisíce let, prostě víme, že slunce bude vždycky na jihu, ono trošku teda na západě, na východě, ale vždycky je na jihu. Ale Vietnam, ten je těsně pod obratníkem Raka, to znamená tu a tam je slunce na severu, na jihu a pak je tam ještě neustále pod mrakem, to znamená, oni netuší, kde je sever, jih, západ, východ. A moje domněnka je, že z toho i vyplývá, že jim mapa nic neřekne. Ale vůbec nic. Obyvatel Hanoje není schopný najít na mapě, kde bydlí. A s tím trošku souvisí ten náš problém, protože já jsem začal komunikovat nejdřív s různými homestay, agenturami, hotely, jestli by mě mohli pomoct zajistit loď a oni mě říkali, kudy chci plout. Tak jsem jim poslal přibližně mapku, mě ho poslali obratem zpátky, že ne, že jim mám poslat přes jaký města, místa popluju, protože ta mapa jim neřekla vůbec nic, jenomže tam žádný města, místa nejsou tam. Se musí plout podle mapy.
1: To se to pak cestuje teda.
2: To je strašné. A teď si představte, že jsme museli najít někoho, kdo s náma popluje, ale nebude naším průvodcem, ale my budeme jeho průvodci. My z Prahy, z Evropy, o deltě nevíme nic a máme korigovat, řídit lidi, kteří vyrostli v deltě.
1: Pojďme mrknout na tu loď a vydáme se na cestu.
2: Potřebovali jsme sehnat loď a tu jsme nesehnali. Tak nakonec jsme to nechali teda až na místě. Sehnal jsem kamaráda Vietnamce a s tím jsme objížděli břehy a jsme viděli nějakou loď, která vzdáleně trošku odpovídala mým představám. Tak jsme se tam začali ptát, telefonovat, za chvíli přijeli dva takový hoši na totálně rozpadlý motorce, že jsou rybáři, že ta loď je jejich. Tak jsme se s nima hned na místě domluvili, že s náma druhý den poplujou, že přes noc teda loď zbaví ryb, smradu, odmontují sítě, udělají tam nějaké podlážky, na kterých se dá ležet. To teda skutečně udělali. Podařilo se a druhý den jsme skutečně vyjeli.
1: Celou cestu, kdybychom mapovali, tak nám pořad na cestách nestačí ani několika díly. My to teď budeme brát tak trošinku letem světem. A já si myslím, že posluchače naše vždycky zajímá třeba i to, čím se při takové expedici český cestovatel a jeho kamarádi živí. Já tím narážím na to, že mám opět sebou samozřejmě při natáčení našeho pořadu vám už známý cestovatelský kufřík. Takže cvaknul zámek a já vyndám první rekvizitu. Trošku jako nápovědu, k čemu se dostaneme.
2: No tak vidím rýži.
1: Vidíte správně, není to ale rýže, že bych ji vysypal z nějakého pytlíku nebo dokonce z varného sáčku. Není to bílá rýže, jak jsme zvyklí si ji doma připravovat, ale jsou to klasy s rýžovými zrnky, které se mi podařilo ještě z té naší cesty uchovat. Byla rýže jednou z těch ingrediencí, které jste používali při té plavbě, anebo když jste byli na vodě, to byly hlavně ryby?
2: Já bych to zkusil trošku rozšířit, tento dotaz, čím jsme se živili, a zkusil bych trošku nastínit celou tu deltu jako dneska největší místo, největší oblasti s rýžovými poli. V 19. století Francouzi za doby francouzské Indočíny přišli s tím, že je to obrovský potenciál, ta delta, že by se tam dalo pěstovat strašně moc rýže, ale jsou to bažiny, jsou to močály a museli nejdřív tu deltu nějakým způsobem odvodnit a začali projektovat, kopat kanály. Těch kanálů tam jsou tisíce a tisíce, vlastně celá ta delta tvoří obrovskou síť kanálů, který tu deltu odvodnili, a zvlášť na západě, tam jsou obrovská rýžová pole, kde jsou tři sklizně ročně a mají výnosnost asi 7x větší než na severu, na těch rýžových políčkách, a tím vlastně oni úplně zlikvidovali problém hladu v celém Vietnamu. Ta delta je obrovskou jakou zásobárnou rýže.
1: No. Takže ti Francouzi vám vlastně nejenom připravili vám ty vodní cesty, ale Vietnamcům v podstatě obživu.
2: Ano, přesně tak. A v té deltě dneska se nepěstuje jenom rýže. Třeba v těch východních oblastech tam je jedna sklizeň a zbytek roku se na těch polích chovají ryby, krevety, žáby, různá další havěť. A tím se to využívá. Tam je totiž další problém, na který my jsme vlastně narazili při té plavbě, a to jsou přílivy, odlivy. To jsme vůbec netušili. V těch kanálech je velké množství hrází, protiprílivových hrází. A ty se snaží zabránit přístupu té slané vody, která samozřejmě pro ty rýžová pole není dobrá. A ty buď uzavírají ty kanály, nebo se jednou za den otevřou. A když se jednou za den otevřou, tak na těch kanálech začne skutečný, musím to tak nazvat, maso. Ty lodě se perou. Tam stejně jak na silnicích známe skútry, tam oni neznají slovo přednost. Kdo je větší, tak převálcuje tu menší loď. Tam se běžně ty lodě potápí, na internetu je vidět pár záběrů těch bitev v těch otevřených kanálech. Ale teď bych se měl dostat k té vaší otázce, co se tam jí. No tak Vietnam, to je země street foodu. Tam, kdekoliv se přistane, tak jídla je obrovské množství, tak jsme vlastně nemuseli se o to vůbec starat. Ano, tu a tam jsme něco na té lodi uvařili, dokonce jsme pekli žáby, to je pravda, ale jinak jsme si tam vozili hlavně ovoce.

0: Bavíme se Zdeňkem Porkertem v pořadu Na cestách, tentokrát po veletoku nejenom Vietnamu, ale to je veletok, který je dlouhý 4500 kilometrů přes několik zemí, to znamená, my jsme ale jenom v té části vietnamské. No, co všechno jste tak mohli na těch kanálech vidět?
1: Ta samotná plavba je velmi romantická, to je skutečně krása a čím užší kanál, tím je to zajímavější. Vlastně člověk proplouvá, dá se říct, téměř tunelem. Některé kanály jsou lemované palmami nipa, to jsou vlastně mangrové palmy, které rostou z vody a uzavírají ten kanál, takový baldachín tvoří. Je to velmi romantické. Vlastní řeka je teda hodně špinavá tu a tam člověk třeba vidí nafouklé prase plavat.
0: Vy mluvíte o romantické plavbě, ale je ten život těch Vietnamců okolo toho toku, nejenom Mekongu, ale i těch kanálů, tak romantický? Já si myslím, že až tak úplně nebude.
1: Zvláštní romantiku tam člověk nevidí, je to obydlená oblast, je tam spousta vesnic, městeček, samozřejmě chytají ryby, loví různou havěť, spousta lodí na některých kanálech, to je pravda, ale zásadní problém není, že by tam byl problém třeba s nějakýma komárama nebo něco, to vůbec není problém, ale co je zajímavé, Vietnam je rozdělený na takový, já říkám, království. To znamená, je oblast, kde najednou jsou kameníci, je oblast, kde všichni pěstují okurky nebo ananasy nebo jsou tam nějaké keramické vesnice a my jsme vpluli do cihlářské oblasti. V deltě totiž jsou dvě věci, které jsou velice důležité pro výrobu cihel. Jednou z nich je vlastní jíl, a druhou je něco, jak vypálit cihly. No a obě věci tam jsou. Jíl, ten stačí vyhrabat z kanálu a na topení se používají plevy z rýže. Po kanálech tam plujou lodě, obrovský lodě naložený plevama a těma se topí v pecích.
0: A je to tak, jak jsme to viděli i my v těch horách, jak se vlastně zrno odděluje od plev. Mě to fascinovalo, já jsem si tam připadal jak ve středověku, protože z ošatky, když byl vítr, tak se z výšky sype to zrní, ta rýže, ta zrna rýžová a vítr sám udělá tu práci, oddělí ty plevy, rýže padá rovně na zem, plevy poodletí vedle a je tam najednou hromada těch plev. Popisuju to správně?
1: Popisujete to správně, ale je potřeba si uvědomit, že severní Vietnam a jižní Vietnam jsou dva úplně rozdílné světy. Jižní Vietnam, delta, to jsou roviny, tam už dneska ve velké míře se používá technika, používají se kombajny, mlátičky, tam už skutečně tímto způsobem se zrno od plev neodděluje.
0: Takže jsme technicky oddělili zrno od plev, máme loď naloženou plevami a kam plave? Já jsem viděl fotografie z té vaší expedice a tam jsou takové zvláštní věže, které vypadají, no já nevím, k čemu to přirovnat.
1: No, já bych to přirovnal k vánočním vosím hnízdům s tím rozdílem, že nejsou vysoký 3-4 cm, ale asi takový 10 metrů. Obrovské homole, které se naplní těma cihlama a vypalují se plevami.
0: No, já ale musím prozradit na Zdeňka Porkerta, že on se nejenom koukal, nejenom fotil, nejenom filmoval, ale on si prostě i ty vypálené cihly nakládal na záda a pomáhal Vietnamcům nakládat na lodě při expedici těch cihel. Ve Vietnamu se nevozí cihly na kolečku, ale nosí se na zádech.
1: A ještě bych k tomu dodal, trošku smutné většinou, ženy nosí cihly na zádech.
0: Takže vy jste byl exot?
1: Dá se to tak říct.
0: Kolik jste si naložil, jenom pro zajímavost?
1: No, já jsem si naložil stejně, jako si nakládají ty ženy a oni to nosí skutečně na zádech. To znamená, to dvěma rukama drží na těch zádech a když jsem to měl naložený, tak mě kamarád fotil. A já jsem z těch fotek zjistil, že ona po tajmu, aniž bych to viděl, mě cihly ubrala, protože nevěřila, že bych byl schopný unést tolik cihel, co unese jako ona žena.
0: Kolik jich asi bylo?
1: Je těžké odhadnout, ale já si myslím, že to kolik 20 cihliček to bylo.
0: Tak i to jsou zážitky z putování po kanálech řeky Mekong Zdeňka Porkerta, dnešního hosta pořadu Na cestách.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Pořadu Na cestách putujeme Vietnamem se Zdeňkem Porkertem, jinak také vietnamistou, zkrátka jednoduše řečeno velkým odborníkem na Vietnam, který poznal, a já si to dovolím klidně říct, Vietnam zevnitř, a to z 99% vlastně bez cestovky. Odhlédněme teď od té vaší expedice, jenom shrňme tu cestu, kolik jste uplavali, nějakou statistiku zajímavou jsem viděl, tak nám to jenom v kostce shrňte.
2: No tak uplavali jsme téměř 400 kilometrů, bylo to asi 8 dní. Spali jsme většinou v hotelích nebo i na lodi. Snědli jsme spoustu mang, 5 žab. I jsme trošku měli muže přes palubu, ale absolvovali jsme to bez problémů.
1: Statistikou jsme završili se Zdeňkem Porkertem putování po kanálech veletoku Mekong, ale já vás představuji jako znalce Vietnamu. Vím o vás, že tam pobýváte ne na 14 dnů, když už tam vyrazíte, bývá to někdy často i několik měsíců. Je vůbec možné vypíchnout nějaký zvláštní neopakovatelný zážitek z té spousty, která musí být ve vaší hlavě?
2: Já už jsem tady říkal v úvodu, že druhá, třetí cesta najednou ten Vietnam otevírá. Vidět příbytek zevnitř, jak Vietnamec, Číňan žije, je stokrát zajímavější, než vidět nějakou pagodu někde. Dokonce než Halong, to jsou sice obrázky, ale vidět, jak oni žijí zevnitř, to je na tom to nejhezčí. No a letos jsem byl v květnu, v dubnu ve Vietnamu a strávil jsem tam řadu dní v horách, vysoko, daleko mimo turisty, v jednom hmonckém domě, kde jsem s nima ráno připravoval pro prasata krmení, chodil jsem s nima na pole a Hmongové, ty jsou historicky známí jako pěstitelé opia. Ta doba už je samozřejmě dávno pryč, byla to doba francouzské Indočíny, kde Francouzi z opia docela profitovali, ale chtěl jsem vědět, jak je to ještě dnes. A s tím je spojený jeden z mých snad největších zážitků vůbec ve Vietnamu, a to je to, že jsem se dostal ke kuřákovi opia.
1: Tak teď to bude zajímavé povídání, neberte to, prosím vás, hlavně vy, mladší posluchači, jako nějaký návod k neřestem, ale taková zkušenost, to musí být neopakovatelné.
2: Je to spíš nakouknutí do historie, protože známe obrázky, černobílé obrázky z doby francouzské Indočíny, kuřáků, opia, a já to chtěl vidět. Tak jsem útočil na toho mého domácího, jak to je, a on stále ne nic takového, to je silně trestné, to neexistuje. No ale po čase mě se přiznal, ano, u nás ve vesnici jsou 3 kuřáci opia a já tě do jednoho hnízda zavedu.
1: Takže jste ho udolal.
2: Udolal, tak jsme šli. A přišli jsme do takové chýše, standardní hmonská chýše, to znamená 4 stěny, v prostředku ohniště, žádné okno, hliněná podlaha, a tam byla nějaká paní, která tam něco u ohně vařila. Tak jsem si řekl, to máme smůlu, bohužel, ale najednou vidím vzadu v koutě takový světýlko tam problikávat. Šli jsme do kouta, tam bylo prkno, moskytiéra, a pod tím chlap s čelovkou něco kutil. Tak jsme přišli blíž a dali se s ním do řeči, on, že zrovna kouří heroin. Tak jsem mu dal 50 korun, jestli by si tu čelovku sundal a tu moskytiéru dal pryč, že bych si rád udělal pár fotek. On s tím okamžitě souhlasil, hlavně kvůli té 50 koruně, v přepočtu teda 50 korun. A tak jsem si ho začal fotit a po chvíli jsem navedl téma, co opium. A on, no opium, že si taky tu a tam dá, ale že má heroin radši. Ale opium, že si dát nemůže, že ho nemá. Ale řekl, kdybych mu dal peníze, že by jeho žena pro opium skočila. Tak jsem mu dal 150 korun, on ty peníze trošku zredukoval, kousek dal ženě a poslal jí pro opium. Neuplynulo 10-15 minut, paní byla zpátky, asi skočila do sousedního baráku a měla skutečně v papírku opium. Takže on vytáhl nádobíčko, to bylo fantastický nádobíčko, něco, skutečně to bylo z doby francouzské Indočíny, a začal to opium připravovat, začal tlouc, nahřívat nad kahanem, do kterého nacpal sádlo, a lehnul si. Na všech fotkách kuřák opia leží. Já nevěděl proč, já myslel, že to s ním šlehne. Ne. On si potřebuje podepřít ruku, protože to opium nehoří, ono se pouze nahřívá nad tím kahanem a takovou jehlou opiovou to tam nacpe a začal bafat. A to byl pro mě okamžik, já jsem si to užíval, já jsem fotografoval. No a on potom nakonec, jestli bych si já taky nebafnul, no ale... Ta jeho fajfka, to bylo tak ublemcaný, uleptaný, smradlavý, hnusný. On byl teda sám docela takový dost odborný ten chlap. No ale nakonec jsem to do úst vzal a zabafal jsem si. Ne, že bych z toho měl takový požitek, hlavně z toho mám krásné fotky. No a prostě můžu říct, mám to za sebou. Byl to neskutečný zážitek.
1: I to je zážitek Zdeňka Porkerta, dnešního hosta pořadu Na cestách z Vietnamu, který je jeho srdcovou záležitostí. My jsme se nedostali ke spoustě dalších a dalších témat. My jsme se nedostali ani, i když sedíme u kávy, ale u normální kávy, my jsme se nedostali ani k té vietnamské kávě. Máte ji rád, tu jejich překapávanou silnou, co kape do toho sladkého mléka? A nebo tu vajíčkovou kávu?
2: Vajíčkovou já si nedávám, já si dávám tu jejich vietnamskou kafefín, jak oni říkají, mám na to dokonce speciální keramický hrnek, ale že bych ji vyloženě miloval, to teda se přiznám, že ne.
1: No, já vás zaskočím. Já z toho kufříku, který klapl, teď vyndám to kafefín, lépe řečeno ty propriety na tu překapávanou kávu, my si ji se Zdeňkem Porkertem připravíme. Budeme jí pít, vy si třeba udělejte taky kávu a já věřím tomu, že vás dnešní vyprávění o Vietnamu natolik zaujalo, že se počase, až Zdeněk Porkert zase zažije nějaké ty zajímavé zážitky, že se s ním zase na vlnách Českého rozhlasu setkáme. Pro dnešek moc krát děkuju.
2: Děkuji vám taky a já bych posluchačům řekl, jeďte do Vietnamu. Jeďte do takových zemí a přehodnotíte pohled svůj na život.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silná bouřka v Pardubickém kraji připravila o proud na 3,5 tisíce domácností. V Jevíčku otevřely nové terapeutické dílny. Vláda chce společně s kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucha. A zítra nás čeká velká oblačnost a teploty do 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda. Pěkný večer. Silná bouřka způsobila dnes odpoledne v Pardubickém kraji výpadky v dodávkách elektrické energie. Bez proudů bylo k 18. hodině 3,5 tisíce domácností. Společnost ČEZ pracuje na odstranění závad. Agentuře ČTK to řekla mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková-Beránková. Výpadky evidují energetici taky v Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Na vedení vysokého napětí v Pardubickém kraji je 10 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Charita Moravská Třebová otevřela v Jevíčku novou pobočku sociálních služeb Ulita. Prostory pro terapeutické dílny připravilo město, které do jejich rekonstrukce investovalo 2 miliony korun. Charita následně zajistila vybavení za další 3 miliony, vysvětluje ředitelka Ludmila Dostálová.
2: Máme tady pobočku sociálně terapeutických dílen, která slouží k tomu, abychom přijali další klienty, kteří jsou z území Jevíčska. Vymýšlíme s nimi různé aktivity, mezi ty nejdůležitější patří výroba kvalitních mýdel a taky výrobku ze skla nebo dalších rukodělných věcí.
0: Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Rodič.
1: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou oblačnost. Ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami.

0: které budou ke konci dne přibývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky budou zítra dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu řeší v Pardubicích na nadjezdu Paramo. Na silnici 37 ve směru na Hradec Králové a centrum najelo auto do svodidel. A pozor taky ve Svitavách. Nehodu máme hlášenou v ulici Kapitána Jaroše. Je to nedaleko čerpací stanice OMV. Bourala tam dvě osobní auta. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, jak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž.
1: Dobře.
2: Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví a tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
2: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. A zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
0: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
4: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
0: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemo. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle na východě republiky, zpočátku až zataženo a doznívající přehánky místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55. Vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zvrkle. Jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost.
1: Fakt zvědavost.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Zablbost, kdo jako? Mě zastaví?
2: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo, jo, jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jako že teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděnou jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Jdeš tu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo, a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte. Protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš bejt nějakej, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš. Pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Uh-huh. Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Mm-hmm. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, nebylo. Protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, já bych přece utíkal co nejrychleji, to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Já jsem to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste tam blíž.
2: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: Během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo, tak to, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Ano, Mordor.
2: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel s podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože jsem se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, které děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
2: moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji, třeba když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák, kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje, že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem, hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě a já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc, jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s těm dobou, kdy mi bylo 30 let, ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady, jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: A
3: na 2 životy.
2: A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a i když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy pozdějc, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapteš, jak to vydržíte, já přijedu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odteká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílené kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to s platností od 1.9.
2: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko. Počasí. Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.

0: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
1: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá, a přál si, aby už nikdy neodešla.
0: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
3: Bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Té se to, ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo na jeho.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Líbilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedlišť, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi. Bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké. A svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali. Čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému?
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem starý.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak naštěstí František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti. Tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté. No a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho a myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je pro nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: No. No, pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nádherná.
5: Získat vstupenku na bazén, který obhospodařovali Američané. Jsme měli volný vstup, takže to, když tam byla rodina, tak když jsem přijel v poledne na oběd domů, povědal, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chybělo, chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam, ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice. A zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl, miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž, no asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na ně, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali si jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dál.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečích nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
1: Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně.

vlastně. Vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak, zvolal Gringoire, je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoli, královský prokurátor u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost.
2: Táhneš ty, cikánská kobylko,
0: zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu.
2: Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
0: A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grév. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Grengoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: V tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignore Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. To je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloireová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dati najíst. Dati nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
6: Plakal Jean Valjean upřímně?
7: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
8: Bonsoir, monsieur, klaním se vám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Žavéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javertovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javert odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javert neřekl: Tak honem, řekl: Tahonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Žavérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Žavér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Žavér chytil pana starostu za límec. Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Žavér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Žavér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Žán Valžán se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Žavére. Žavér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Žán Valžán, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Žavér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, abys práskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javera. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javérovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: víte co, takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak si dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A že to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil.

0: když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi už bych, asi bych si nekoupil už Deštník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
1: Dobře.
0: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
1: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
0: Jo,
1: a pak si říkáte,
0: jej,
1: Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
0: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, tak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
1: Všechny.
0: No, včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
1: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někde zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil, utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olen z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jak to nevím. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych si nekoupil, budu o nich mluvit, ale teďka bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Tohle já mám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě, co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám někdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové menší.
1: No už, jak,
0: menší,
1: už jak nějaké proběhly
0: ano,
1: právě,
0: ano,
1: menším rozsahu. No.
0: Tak kež jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku
1: takže tak
0: větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace se vás vářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Robert,
0: tak
1: držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto byla ta nejšpatnější koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy, nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže tak to byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň ponaučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, keď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vymýšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jim všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez a v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Vy chcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo, protože pak i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zase tak levný, to zase neříkám, ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plagátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj, že reklamy na mě nemají šanci.
0: No ale to vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji a nebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Dobře.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, ale šprichta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítám vás, Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, v rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko, jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovi, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zalijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl, to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě, jinak bych si nekoupil ještě víc takových věcí, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně, a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna utírají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelně, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takový prostě takový přístroj, no a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval jsem, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový. Jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo. Takže když se to málo používá, tak to jak tak vydrží, jo. No, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jako oni toho tam taky namluví, navykládají, no a radši, jo, radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, taky, víte.
0: Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si ji společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala. Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc. Já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme. Kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer. Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem jí chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No, v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už máme to roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, protože ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a tak
0: si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, taká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte dvakrát radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy.

0: Jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas, protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy. A teď je na to ta pravá chvíle, až do 1 hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše: zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká, baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc. Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle se měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mítí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dají s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že byste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: vyloženě
1: to, co chtějí. Ale víte co, já jsem si přečetla recenze všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, tak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No je to, opravdu víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linkou. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, No, naštěstí jsem měla vás rozřez, že mi to vrátili.
0: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jste koupila, já vám nody, Tomáš, podívej se, fot, dát plus, já nevím co, nic. No, ani vrát. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo? Jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No tak to jsem měla teda od pátku do soboty. No ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky. A jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. Jo, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo. Takže jako já jsem říkala takovýhle výrobky a vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, tak takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností. No. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky. A opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout. Když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další
1: taky,
0: příběhy
1: a
0: katalohovky.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška nebo Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, vydržte, já musím jenom odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím. V dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, smelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mák, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali jehlavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom aj v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No, jenomže koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz 25 000. To, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hrnce nebo deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmyslela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky neberem. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu, ale pochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak. Ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Uh-huh. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A Praha je z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo, tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo, a ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
1: no,
0: noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. Takže nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění, ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mi velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání Babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta, jo.
0: Knížka to tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak, no, jsou tam Walkerovy spisy, ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění, to jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jarošku.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někde hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jarušku,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jarško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Košík
1: mi přinese vajíčka, nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je jako teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Zdaní, tak děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozpíval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne?

0: bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30, posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje na zad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak
4: než... Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik se trvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotier?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no, to je nejspíš taková nějaká karetní hra, aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom, sakra, ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný, prohnaný. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda, jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom domenu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia del Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho, plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
7: Carantaratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, tak to není, ne, něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl.
6: Že? No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.